0: hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Nezaměstnanost v Česku stoupla, hrcholusky mají nejnižší přítok a fotbalista Kuchta odchází ze Sparty. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Nezaměstnanost v Česku v červenci stoupla na 5% z červnových 4,8%. Údaje zveřejnil Úřad práce. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky jde o tradiční prázdninový mírný nárůst. Přehrada Hrcholusky na Plzeňsku. Největší rekreační plocha v plzeňském kraji má kvůli dlouhotrvajícímu suchu nejnižší přítok z řeky Mže od začátku měření v roce 1930. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu ze stanice Stříbro. Pražští hasiči v pondělí večer zasahovali proti požáru v pražských Letenských sadech. Nasazeny byly v místě 4 vodní proudy. Ve Zlíně čtvrtým dnem pokračovala demolice vyhořelé výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu. Bourací práce začaly minulý týden v pátek. Stát zůstává přibližně třetina objektu, řekl ředitel marketingu a komunikace společnosti Cream Marcel Schmidt. Firma budovu s 11 nadzemními podlažími vlastní a měla v ní i své sídlo.
2: Po tom víkendovém zřícení té západní části, té nejvíce poškozené, v tuhle chvíli se pracuje na odstranění části té suti, která zůstala v bezprostřední blízkosti toho východního torza, které zůstalo ještě stát, tak aby pak bylo možné, aby tam najel znovu ten velký stroj 100 tunový. Paralelně s tím už se vlastně ode dneška začíná stříhat vlastně ta východní část od toho jihu.
1: Ruskou opoziční stranu Jabloko, která odmítá válku Ruska proti Ukrajině, ruský nejvyšší soud vyloučil ze zářijových parlamentních voleb, informují večer tiskové agentury. Fotbalový útočník Jan Kuchta odchází ze Sparty na roční hostování s opcí do Legie Varšava. Český reprezentant si vyzkouší třetí zahraniční angažmá.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V úterý ráno a dopoledne bude polojasno až skoro jasno, nejvyšší denní teploty 23 až 28 stupňů na jihu Moravy ke 30 stupňům. Příjemný poslech, Frekvence 1.
0: Frekvence 1.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Vojenská policie navrhla podat obžalobu. Blíží se zatmění slunce a Spartu čeká odveta s Lyonem. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Vojenská policie navrhla podat obžalobu na 7 lidí kvůli rozsáhlému případu ovlivňování veřejných zakázek, které vypisovala agentura hospodaření s nemovitým majetkem ministerstva obrany. Další 2 osoby z této skupiny obviněných už uzavřely se státním zástupcem dohodu o vině a trestu. Už ve středu nás čeká jeden z největších vesmírných úkazů, viditelných i v České republice. Částečné zatmění slunce. Pozorovat ho bude možné večer před západem slunce. Oční lékaři varují, že je důležité si oči chránit a nedívat se do zatmění přímo.
2: Při pozorování zatmění bez speciálního filtru hrozí i trvalé poškození zraku. Může vzniknout už po několika vteřinách, i když se projeví později. Poranění oka podle očních lékařů nehrozí, ale lidé můžou mít výpadky vidění, horší ostrost vidění nebo poruchy vnímání barev. Pak často vidí i tmavé skvrny. Za bezpečné lékaři považují pouze speciální brýle pro pozorování slunce splňující normu ISO 123-122. Nejsou to ale tmavé sluneční brýle, ani pokud by jich člověk použil několik, ani rentgenové snímky, CDčka nebo začouzené sklo. Láďa Jakub, Frekvence 1.
1: Německá policie našla na dronu z východu německého letiště Lipsko-Halle, který nesl výbušninu stopy DNA. S odvoláním na své zdroje to uvedla některá německá média, včetně listu Die Zeit, Die Welt nebo bulvárních novin Bild. Podle listu Die Zeit se genetická informace shoduje s DNA registrovanou v Litvě v souvislosti s dřívějším žhavým útokem na logistické centrum v Lipsku. Švýcarsko a Francie v červenci zažili rekordní sucho od chvíle, kdy údaje v roce 2012 začala sledovat Evropská observatoř pro sucho. Sucho minulý měsíc postihlo 99% území Švýcarska a 95% území kontinentální Francie. Fotbalisté Sparty se chtějí v úterní odvetě 3. předkola v Lyonu přiblížit postupu do Ligy mistrů. Pražský tým má k dobru vítězství 2-1 z úvodního domácího utkání. Musí se však vyrovnat se sobotní ligovou porážkou 0-2 v Mladé Boleslavi. Postupující narazí v závěrečném 4. předkole na lepšího z dvojice Fenerbahce Istanbul Šturm Štýrský Hradec. Záložník Adam Karabec říká:
3: určitě to bude těžší, se myslím, pro nás, ale jedeme tam s velmi dobrým výsledkem, takže si myslím, když budeme hrát stejně a nebudeme se bát, tak si myslím, že postup určitě jako je reálný.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V úterý ráno a dopoledne bude polojasno a skoro jasno, odpoledne se od severozápadu vyjasní, nejvyšší je denní teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy kolem 30. Příjemný poslech, Frekvence 1.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Nezaměstnanost v Česku stoupla, hrcholusky mají nejnižší přítok a fotbalista Kuchta odchází ze Sparty. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Nezaměstnanost v Česku v červenci stoupla na 5% z červnových 4,8%. Údaje zveřejnil Úřad práce. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky jde o tradiční prázdninový mírný nárůst. Přehrada Hrcholusky na Plzeňsku. Největší rekreační plocha v plzeňském kraji má kvůli dlouhotrvajícímu suchu nejnižší přítok z řeky Mže od začátku měření v roce 1930. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu ze stanice Stříbro. Pražští hasiči v pondělí večer zasahovali proti požáru v pražských Letenských sadech. Nasazeny byly v místě 4 vodní proudy. Ve Zlíně čtvrtým dnem pokračovala demolice vyhořelé výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu. Bourací práce začaly minulý týden v pátek. Stát zůstává přibližně třetina objektu, řekl ředitel marketingu a komunikace společnosti Cream Marcel Schmidt. Firma budovu s 11 nadzemními podlažími vlastní a měla v ní i své sídlo.
2: Po tom víkendovém zřícení té západní části, té nejvíce poškozené, v tuhle chvíli se pracuje na odstranění části té suti, která zůstala v bezprostřední blízkosti toho východního torza, které zůstalo ještě stát, tak aby pak bylo možné, aby tam najel znovu ten velký stroj z Totunovy. Paralelně s tím už se vlastně ode dneška začíná stříhat vlastně ta východní část od toho jihu.
1: Ruskou opoziční stranu Jabloko, která odmítá válku Ruska proti Ukrajině, ruský nejvyšší soud vyloučil ze zářijových parlamentních voleb, informují večer tiskové agentury. Fotbalový útočník Jan Kuchta odchází ze Sparty na roční hostování s opcí do Legie Varšava. Český reprezentant si vyzkouší třetí zahraniční angažmá.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V úterý ráno a dopoledne bude polojasno až skoro jasno, nejvyšší denní teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy ke 30 stupňům. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1. Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
2: Po světě Hollywood. A věm chci zrát.
1: Ale i hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
3: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Vojenská policie navrhla podat obžalobu. Blíží se zatmění slunce a Spartu čeká odveta s Lyonem. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Vojenská policie navrhla podat obžalobu na 7 lidí kvůli rozsáhlému případu ovlivňování veřejných zakázek, které vypisovala agentura hospodaření s nemovitým majetkem Ministerstva obrany. Další dvě osoby z této skupiny obviněných už uzavřely se státním zástupcem dohodu o vině a trestu. Už ve středu nás čeká jeden z největších vesmírných úkazů, viditelných i v České republice. Částečné zatmění slunce. Pozorovat ho bude možné večer před západem slunce. Oční lékaři varují, že je důležité si oči chránit a nedívat se do zatmění přímo.
2: Při pozorování zatmění bez speciálního filtru hrozí i trvalé poškození zraku. Může vzniknout už po několika vteřinách, i když se projeví později. Poranění oka podle očních lékařů nehrozí, ale lidé můžou mít výpadky vidění, horší ostrost vidění nebo poruchy vnímání barev. Pak často vidí i tmavé skvrny. Za bezpečné lékaři považují pouze speciální brýle pro pozorování slunce splňující normu ISO 123-122. Nejsou to ale tmavé sluneční brýle, ani pokud by jich člověk použil několik, ani rentgenové snímky, CDčka nebo začouzené sklo. Láďa Jakub, Frekvence 1.
1: Německá policie našla na dronu z východu německého letiště Lipskohalle, který nesl výbušninu stopy DNA. S odvoláním na své zdroje to uvedla některá německá média, včetně listu Die Zeit, Die Welt nebo bulvárních novin Bild. Podle listu Die Zeit se genetická informace shoduje s DNA registrovanou v Litvě v souvislosti s dřívějším žhářským útokem na logistické centrum v Lipsku. Švýcarsko a Francie v červenci zažili rekordní sucho od chvíle, kdy údaje v roce 2012 začala sledovat Evropská observatoř pro sucho. Sucho minulý měsíc postihlo 99% území Švýcarska a 95% území kontinentální Francie. Fotbalisté Sparty se chtějí v úterní odvetě třetího předkola v Lyonu přiblížit postupu do Ligy mistrů. Pražský tým má k dobru vítězství 2-1 z úvodního domácího utkání. Musí se však vyrovnat se sobotní ligovou porážkou 0-2 v Mladé Boleslavi. Postupující narazí v závěrečném čtvrtém předkole na lepšího z dvojice Fenerbahce Istanbul Šturm Štýrský Hradec. Záložník Adam Karabec říká:
3: určitě to bude těžší, se myslím, pro nás, ale jedeme tam s velmi dobrým výsledkem, takže si myslím, když budeme hrát stejně a nebudeme se bát, tak si myslím, že postup určitě jako je reálný.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V úterý ráno a dopoledne bude polojasno a skoro jasno. Odpoledne se od severozápadu vyjasní. Nejvyšší je denní teploty 23 až 28 stupňů. Na jihu Moravy kolem 30. Příjemný poslech. Frekvence 1.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
1: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Moc vás zdravíme, přejeme hezké ráno.
3: Jsou tu zprávy, jak Katka Vavřínová.
4: Krásné ráno, inflace v červenci podle analytiků rostla. Francouzský pár si krátil čekání nákupem losu a vyhrál astronomickou částku a nehodu šetří na D1 směrem na Prahu. Dnes se dozvíme, jak vysoká bude inflace. Odborníci sice předpovídají, že poroste, ale uklidňují, že nebude tak drastická jako při začátku války na Ukrajině. Detaily má ekonom Petr Dufek.
5: V první řadě nám inflaci vytvářejí služby. Je pořád vidět, že velmi rychle roste nájemné, zvyšují se ceny nových nemovitostí a ty právě také vstupují do inflace. Naopak inflaci nám zatím brzdily energie, ale postupem času musíme počítat s tím, že účty za elektrickou energii i zemní plyn domácnostem porostou a s nimi poroste i inflace. Myslím si, že dvouciferná inflace nám v nejbližší době rozhodně nehrozí. I když je válka v Perském zálivu, tak pořád ceny energii, byť rostou, tak zdaleka ne tolik jako v době, kdy začínala válka na Ukrajině.
4: Letos v červnu činila inflace 1,5%. Digitální a informační agentura a ministerstvo vnitra plánují na dnešek veřejný zátěžový test aplikace e-doklady před podzimními komunálními volbami. Do testování chtějí zapojit několik desítek tisíc dobrovolníků. Loni při sněmovních volbách totiž systém e-dokladů kolaboval. Pár z Francie si na konci června při čekání na rezervaci v restauraci vsadil v trafice v loterii Loto a vyhrál 10 milionů eur, tedy přes 242,5 milionů korun. Stejný obnos si odnesl taky šťastlivec, který byl zrovna na návštěvě Paříže, informovala tamní média. Koulař Tomáš Staněk obsadil na mistrovství Evropy v Birminghamu 9. místo. Ve finále předvedl český rekordman výkon 19,68 metru, kterým zaostal téměř přesně o metr za svým nejlepším pokusem z dopolední kvalifikace, v níž byl druhý. K postupu do užšího finále mu chybělo 34 cm. Zvítězil italský favorit Leonardo Fabri, který výkonem 22,31 cm obhájil předloňský titul z Říma.
1: Frekvence 1. Počasí.
4: Dnes bude jasno, ráno a dopoledne místy skoro jasno, od pařáků si dnes odpočineme, nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů, na jižní Moravě naměříme 30 a na horách teploměry ukážou hodnoty kolem 20.
1: Frekvence 1. Doprava.
4: Komplikace hlásí z D1 a D10.
6: Vyšetřování nehody pokračuje na dálnici D1 u Koberovic. Ve směru na Prahu bourala na 77. kilometru dodávka. Blokovaný zůstává levý pruh. Zdržení v kratší koloně nepřesahuje 5 minut. Objíždět se nevyplatí. Opatrnost radíme řidičům na dálnici D10 u Bezděčína. Ve směru z Prahy do Turnova překáží na 41. kilometru porouchané auto. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klos.
4: Ze zpráv je to vše. Startuje ráno na frekvenci 1 s Lubkou Ponížilovou a Mírou Michálkem.
2: A přejeme vám hezké ráno.
3: Krásné ráno. Musím se přiznat, jak jsem teďka nakoukla do kalendáře a vidím, že je tam Zuzana, jo? No. Tak jsem si vzpomněla na svá studentská léta, přátelé.
2: A to je dávno už, ale.
3: To si nech tyhle komentáře.
2: Začít musíme.
3: Aby si neskončil.
2: Stejně vidět Katku, jak jenom tak jako nešťastně zakroutila hlavu, říkala si, to je fůl.
3: No. To říkáš ty, ale. Studovala jsem ve Zlíně tenkrát a byl tam country bal a my jsme se spolu s žákama domluvili a hecli jsme se a vyrazili jsme na country bal. Normálně jsme si půjčili v divadle kostkovaný flanelový košile a klobouky a vyrazili jsme takhle a právě tam hráli tu Zuzanu a my jsme se pokoušeli tančit ten tanec, který má ale přesný. Ale přesnou choreografii. Jako,
2: no, jasně,
3: jo?
2: No.
3: Takže jsme tam tak jako, tak to jsem teda úplně, jsem si na to vzpomněla, jak to bylo vlastně trapný. Ale jak to bylo vlastně v té trapnosti takový jako milý.
2: Trapný.
3: A nezapomenutelný.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: nakopnutí se do dobré nálady. K dispozici samozřejmě naše Instagramy, moderátor na cestách nebo Lubka Ponížilová.
1: A nebo taky SMS v rána 736-304-444.
0: Tak už za chvilku pro lepší náladu, teď pro horší horoskopy. Jak pro koho?
2: Horoskop Frekvence 1.
3: Astrologicko-karetní horoskop Dagmar Klucké na Frekvenci 1. Krásné úterní ráno přeji všem. Vítejte u horoskopu. Svátek slaví Zuzana. Gratulujeme. Mars vstupuje do raka. Budete se domnívat, že máte své jisté a usnete na vavřínech. Je třeba mít se na pozoru a nedat na sliby. Ve věcech lásky se nevzpírejte realitě. Vše posuzujte věcně a střízlivě. Co čeká lvi? I když si myslíte, že vás nic nepřekvapí, události se pohrnou jedna za druhou. Večer je plný otázek a odpovědí. Pany, potřebujete neustále aktivitu a rozptýlení, zatímco partnerovi dochází dech. Pečlivě zvažujte situaci a také pro dobré výsledky něco udělejte. Váhy, není kam spěchat, nejprve se soustřeďte sami na sebe. Udělejte si ve svých věcech a pocitech jasno. Štíři, hrozí vám zvýšené nebezpečí, že vyplavou na povrch i staré prohřešky. Není vyloučeno, že se pohádáte. Střelci, ve vašich milostných vztazích bude velice živo. Budete mít tendenci mnohé zlehčovat a podceňovat. Snažte se nic nebrat na lehkou váhu. Kozorozi, neodkládejte žádná milostná rozhodnutí, nebojte se je řešit a nedůvěru nechte stranou. Vodnáři, nemyslete jen na sebe, drobnosti tvoří dobrý vztah. Dejte průchod radosti, uvolníte v sobě napětí. Ryby, jestliže uvažujete o nějaké větší investici, nebude od věci, když se o ní poradíte s odborníkem. Berani, mladší ročníky zaznamenají velký zájem opačného pohlaví. I starší páry mohou očekávat, že se leccos obrátí k lepšímu. Víci, nebudete-li dnes dostatečně taktní, můžete rozpoutat malou partnerskou krizi. Raději se do ničeho nevměšujte. Blíženci, malý partnerský zádrhel se vyřeší. Užijte si prima večer. Dařit by se vám mělo v obchodních a tvůrčích aktivitách. Radci, nenechte se zmást příjemně prožitými minulými dny. Věnujte stále pozornost pohybu, životosprávě i svým vztahům. Milí přátelé, planeta Mars si s vámi bude trochu pohrávat. Držte se, nenechte se vytočit, neignorujte zájmy ostatních. Pozitivním přístupem a vstřícností si lehce dokážete získat každého a neuděláte chybu. Přeji úspěšný den, mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: Vítku, je čas na fórek a dneska ano. Myslím, že máš v rukávu nějaký ty.
1: Jeden tady mám a velmi mě pobavil. Je to krátký.
0: Dobře.
1: Jo. Nová vodácká hymna.
0: Ano.
1: Cesta je prach a štěrk a udusaná hlína.
2: Cesta je prach a štěrk a udusaná hlína.
0: Jako bacha, jo? No. Je to podle mě tak 10 let a na to vzpomínám. Bylo to dost podobný, jak jsme tenkrát nesli Sázavu.
1: To nejde říct jinak.
0: Ne.
1: Jak bylo na vodě. No tak, a kde jste byli? Nesli jsme Sázavu.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
6: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybíráme jen ty

0: Frekvence 1 vám zpříjemně úterní ráno, je 11. srpna. Zaslechl jsem tady zprávy o tom, že dneska konečně dorazí ochlazení.
1: Jo, ale já jsem takhle včera zaslechla zprávy. Ne, jako asi 2 nebo 3 dny, vím. Aha, no. Já jsem takhle včera zaslechla zprávy, dokonce jsem je tady říkala, jakože nějaký bouřky a deště a tak, a my jsme teda stále u suchánku, musím říct, jakože teda u nás ani kapička.
0: Jako u vás na vsi?
1: U nás na vsi, no.
0: Jo.
1: Chceš říct, že u vás ve městě?
0: Ne, to je vůbec, jako dokonce mám pocit, že čím víc jsi v centru, tím méně prší.
1: No, tak nevím, no, prostě včera nesprchlo. Uh-huh. Ale je pravda, jak jsi říkal, že by se dneska konečně mělo ochladit, a to hlavně tam u vás, to znamená na Liberecku.
0: No, a tam taky... je zima furt, ale to...
1: A taky u Olby, na Královéhradecku. Tam by teploty měly být pod 23, což je pod tou jako letní hranicí, což je 25, ale pořád třeba jižní Morava stále teploty u 30. Uh-huh. Tímto zdravím babičku, která říká, že Němnice je nad peklem, a možná má pravdu. Jinak...
0: jako kvůli tomu vedru, jo?
1: Asi jo. Dopoledne jasno nebo polojasno, ale pozor, přátelé, odpoledne teploty příjemné a nebe bez mráčku.
0: Tak jo.
1: Co víc si přát?
2: I letos v létě jedeme za vámi.
3: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
2: Radio Campy Frekvence 1.
3: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
2: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť, a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.
4: Už tento pátek si mě opět můžete zkusit sestřelit. Tak se na vás těším a jsem zvědav, jakou pro mě budete konkurencí. Ve známý čas na webu Frekvence 1 i v mobilech bude to boj.
5: Sestřelte Miloše a vyhrajte na Frekvenci 1 astronomický dalekohled, trika, kšiltovky, batůšky nebo vstupenky do brněnského planetária. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.
0: Přejeme hezké ráno, za chvíli 6:30, teď je tu Katka a jsou tu zprávy.
1: Hezké ráno, digitální a informační agentura a ministerstvo vnitra plánují na dnešek veřejný zátěžový test aplikace e-doklady před podzimními komunálními volbami. Do testování chtějí zapojit několik desítek tisíc dobrovolníků. Loni při sněmovních volbách systém e-dokladů kolaboval. Polostátní energetická společnost ČES dnes zveřejní výsledky hospodaření za první polovinu letošního roku. Podle analytiků lze očekávat nárůst čistého zisku firmy. V hospodaření by se totiž mělo projevit ukončení výběru daně z neočekávaných zisků, takzvané windfall tax. 5 lidí zemřelo a dalších 20 bylo zraněno při ruském útoku balistickými střelami a řízenými leteckými pumami na Záporoží, uvedl to šéf vojenské zprávy.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
1: Provoz stále brzdí na D1 a D10.
6: Vyšetřování nehody pokračuje na dálnici D1 u Koberovic. Ve směru na Prahu bourala na 77. kilometru dodávka. Blokovaný zůstává levý pruh. Zdržení v kratší koloně nepřesahuje 5 minut. Objíždět se nevyplatí. Opatrnost radíme řidičům na dálnici D10 u Bezděčína. Ve směru z Prahy do Turnova překáží na 41. kilometru porouchané auto. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Ondřej Klos.
0: Jdeme hezky ráno 11. srpna, den, kdy slaví narozeniny zpěvák, kterého si už za chvilku poslechneme tady na Frekvenci 1.
1: Je mu 34 a myslím si, že jsme letos byli první, kdo mu k narozeninám přál, protože jsme mu přáli s velkým předstihem. Přibližně z 14 dnů.
0: Ano, bylo to na kempu ve Strážnici, asi víte, kam míříme.
1: A
0: je to
1: byl
0: Mirai.
1: To ten, co přiletěl letadlem.
0: Zrovna, jak jsme se o tom bavili, že lítá tím svým malým, ono to je opravdu malý letadílko, jo, to vypadá, jak kdyby to byl model. Nepředstavujte si. Že by měl nějaký super tryskáček.
1: Ne, to on má takovýho jako papíráka.
0: No, ale tak jsme se o tom bavili, že tam přiletěl na ten koncert a že vlastně takhle lítá. A někdo mi psal, že prý snad jako i nabízí vyhlídkové lety s Mirajem.
1: Komerční lety? Jako
0: jo, tak něco. A že prý to měl někdy na Instagramu, já jsem se v tom před chvilkou přehraboval, zrovna abych se na to podíval. A nedaří se mi to najít.
1: Tak hledej šmudlo.
0: Takže nevím, kdo ví, třeba to byla jenom nějaká jednorázová
1: třeba
0: akce.
1: Třeba to byl vlastně nějaký fórek.
0: Hezký nápad, že jo? To chcete jako se jo. Proletět s Mirem?
1: Vtipný bylo, že říkal, hele, musím brzo končit, musím totiž přestávat za světla.
0: Jo, to bylo super, ale teď si představ, že by si s ním letěla tím letadlem.
1: Aha.
0: A on by si najednou začal zpívat. Nezvládám doletět k cíli.
1: No ne.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: úterní ráno. 6:38.
1: Zásek, viď?
0: Úplně černo, protože najednou jsem si uvědomila, že mám chytráka. Tak.
1: Blbáka spíš.
0: 6:38, pojďme prověřit, kdo je tady chytrej.
1: Jak rádio. Tak, co tam máme?
0: Máme dneska jedno kulatý výročí, Míro. Rok 1896 a v Česku, nebo jako prostě v českých zemích,
1: jistě,
0: se promítal první film. První filmové
1: 1896,
0: představení. 1896,
1: jo. 1896. Tam musela být Smetánka. Asi nebyli, dělníci šli ze Žižkova ze šichty.
0: Hele, trvalo to 30 minut a promítli 6 filmů. Vstupné bylo 50 krejcerů. A já se tě ptám, kde jako první v republice viděli film?
1: Kde se promítalo, jo? No rozhodně to byla hospoda nebo kavárna.
0: Mně stačí město, prosím tě.
1: Takhle. Takže to nemuselo být ze Žižkova, jak jsem říkal před chvilkou. Tyjo, kde to mohlo být? Ústí.
0: Typuješ Ústí?
1: Ústí nad Labem. Ústí nad Labem to bylo.
0: Byl bys rád, kdybys řekl Ústí nad Orlicí.
1: Ne, Ústí nad Labem to
0: bylo. Typuješ Ústí nad Labem? Co typujete vy? Dejte nám vědět. 736-300-444 a za chvilenku správná odpověď.
1: A nebo to bylo jinde.
0: Ráno Frekvence 1. Děláme vám den lepší.

0: Chytré jak rádio, s datem 11. srpna, otázka od Lubky. Dneska má výročí tedy jako první promítání filmu, abychom byli přesní, je to, kolik se říká, 130 let?
1: Myslím, 1896.
0: No, takže 130 let od prvního promítání. V Česku, teda v těch zemích prostě zhruba tady v tom
1: přesně,
0: místě.
1: Přesně, no, prostě.
0: Teďka jsme
1: v Čechách.
0: No, jak je Uhersko asi, že jo, nebo co to bylo. Ty se mě ptala, kde to bylo, v jakém městě.
1: Ano.
0: A já jsem typoval, že to bylo Ústí nad Labem.
1: Tak odvážný to úplně nebylo.
0: No, tak kde pak?
1: Ale nebyla to Praha.
0: No. To se dalo z toho vlastně odvodit, no.
1: První filmové představení proběhlo v Maurském sále Grand Hotelu. Uh-huh. Tušíš, co to mohlo být za město?
0: Ať to není Brno.
1: Když ti řeknu, že od Grandu jezdí autobusy.
0: Ať to není Brno.
1: Je to Brno.
0: Je to Brno.
1: Je to Brno. Brno no. Vidělo filmy jako první v republice. Praha poznala film až o 2 měsíce později.
0: Hmm. Ale Brno má jako spousty prvenství. Jako, jakmile je něco nečekanýho,
1: no.
0: Tak se to objeví v Brně většinou. Viděla, teď tam odpíkali busty přímo uprostřed náměstí. Jo, video, které oběhlo celou republiku. Tam
1: taky prostě prvenství.
0: Dali ohniště a prostě tam opékali busty. Teď mají zase, že na Špilasu mají kozy, které lezou pozdi. Jestli jsi viděla.
1: Jsou tam kozy.
0: Jsou tam kozy a jsou to takový ty, který dokážou líst po té úplně miniaturní hraně po skalách.
1: No to vím, lezou. to vím.
0: No tak teď tam lezou po těch cihlách.
1: No. Víš, že třeba i první elektrifikovaný divadlo bylo v Brně? První jako divadlo, kde se svítilo elektřinou. Mm-hmm. Mahenka.
0: V Praze ještě tady topili
1: plynem.
0: Plynem a měli louče.
1: Přesně.
2: Vyhrajte poukaz na zapůjčení auta s plnou nádrží na celý víkend. Každý pátek v srpnu jezdí moderátor Frekvence 1 na vybrané pobočky AAA Auto a věnuje výhru prvním třem z vás, kteří jej na místě osloví. Poslouchejte pozorně Frekvenci 1, ať víte, kam za vámi v pátek vyrazíme.
3: Partnerem soutěže je AAA Auto, největší prodejce ojetých aut v České republice s nabídkou až 19 000 vozů i hned k odběru. Vychází Blesk hobby nabitý letní inspirací. Zpracujte úrodu ze zahrady na domácí kimči nebo kvašáky. Ochutnejte poctivý chalupářský guláš i nadýchané rývanečky. Objevte s námi nejkrásnější trasy po českých horách. A jako bonus, návod na dekoraci z květin. Srpnový Blesk hobby právě v prodeji.

0: minut bude 7. Hezké ráno.
1: Krásné ranko.
0: My jsme tady řešili Miráje před chvilkou, že jednak má narosky. Já jsem tady zmiňoval, že mi někdo psal, že viděl, že nabízí nějaký soukromý lety.
1: No.
0: A člověče, přišla mi reakce, a za to jsem moc rád, od Mikuláše, jestli to jdu najít, jasně, od Mikuláše. A ten píše, ahoj Míro, co se týče letu s Mirajem, tak on to měl jako hlavní cenu na svých Mirajfestech.
1: Aha.
0: Tak tam se to objevilo, ale že by se to dalo někde koupit za peníze mimo možná nějakých charitativních akcí, že si nemyslí.
1: Jo,
0: tak to je vlastně docela hezký
1: logiku
0: nápad.
1: To má a je to hezký.

0: Za chvíli 7, po 7 hodině o prachy, jasná věc.
1: Jasná věc, ale počkej, já jsem teďka úplně znejistila, kolik tam je to.
0: Hodně,
1: úplně
0: tak... hodně, neřeš to, nevadí.
1: Já to řeknu.
0: Kdo chce hodně?
1: Nemá nic, ale my pro vás máme 18.
0: Za chvilku.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
5: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až tisíce korun, a to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Více na innogy.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Vychází Blesk Hobby nabitý letní inspirací. Zpracujte úrodu ze zahrady na domácí kimči nebo kvašáky. Ochutnejte poctivý chalupářský guláš i nadýchané lívanečky. Objevte s námi nejkrásnější trasy po českých horách. A jako bonus, návod na dekoraci z květin. Srpnový Blesk Hobby právě v prodeji.
8: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
9: 7 hodin, frekvence 1, zprávy.
0: Nachystala je Katka Vavřínová, hezké ráno.
10: Krásné ráno, statistici zveřejní inflaci za červenec. Pat a mat oslaví půl století a hlavně nákladňáky brzdí na D2 před Brnem. Dnes se dozvíme, jak na tom byla inflace v červenci. Data zveřejní Český statistický úřad. Podle ekonomů nebude číslo nijak šokující. Potvrdil nám to i ekonom Petr Dufek.
11: Je velmi pravděpodobné, že se potvrdí předběžný odhad statistického úřadu a inflace dopadne na úrovni 1,7%. Bude tedy mírně vyšší, než byla v červnu. V srovnání s Evropskou unií jsme země, která má jednu z nejnižších inflací, čili je vidět, že inflace není skutečně problémem České republiky, a to zejména díky tomu, že nám letos výrazně zlevňují potraviny.
10: V červnu byla inflace na 1,5%. Pokud by se v červenci konaly sněmovní volby, zvítězilo by hnutí ANO se ziskem 34% hlasů. S odstupem následuje hnutí STAN, které by dalo hlas 15% voličů. Třetí je ODS s podporou 12%. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median. Ze současné vlády by se do sněmovny nedostali motoristé. Neodolatelně nešikovné kutily Pata a Mata, jejíž snaha o vylepšování čehokoliv končí obvykle katastrofou, mohli diváci poprvé vidět 12. srpna 1976, kdy měl premiéru 7-minutový animovaný film nazvaný Kuťáci. Za vznikem dvojce hrdinů byly kreslené vtipy výtvarníka a režiséra Lubomíra Beneše, které vymýšlel pro časopis se dvěma kutily, Pány Ohlíčkem a Sedlecem. Český fotbalový reprezentant Jan Kuchta odešel z pražské Sparty na roční hostování s opcí do Legie Varšava. Kluby o tom informovaly na svých webech. 29-letého útočníka čeká třetí zahraniční angažmá. V polské metropoli se sejde se záložníkem Michalem Ševčíkem, který tam rovněž hostuje z Letné.
9: Frekvence 1.
1: Počasí.
10: Dnes bude jasno, ráno a dopoledne místy skoro jasno, od pořáků si dnes odpočineme, denní maxima budou mezi 23 až 28 stupni, na jižní Moravě ještě naměříme 30 a na horách se denní maxima zastaví na 20.
1: Frekvence 1.
9: Doprava.
10: Provoz brzdí na D2.
12: Kolona převážně nákladních aut v pravém pruhu popojíždí na Břeclavské dálnici D2 na příjezdu do Brna. Zpomaluje se v úrovni odpočívky Chrlice u shopping parku. Zdržení před malou chvíli nepřesahovalo 5 minut. Nehoda dodávky na dálnici D1 u Koberovic brzdí provoz ve směru z Brna do Prahy. Na 77. kilometru zůstává neprůjezdný levý pruh. Délka kolony dosahovala před malou chvíli 3 kilometry, zdržení 10 minut. minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klos.
10: A po zprávách už na Frekvenci 1 mají slovo Míra Michálek a Lubka Ponížilová.
0: No, hlavně ta Lubka má slovo, hezké ráno.
1: Krásné ráno. Tak je sucho a dorazil nám fórek, tak jenom bych se k němu ještě ráda vrátila. Sice fórky už svůj čas měly, ale tenhle je hezký, tak ho pojďme dát. Víte, jak indián pozná, že vysychá řeka?
0: A já to vím.
1: Já ne.
0: Ne.
1: Ty jsi totiž indián.
0: Ano, že se mu práší za kánojí.
1: Za kánojí, přesně tak. To je zpráva od Karlose, která dorazila.
0: Tak vás moc zdravíme, pokud se chystáte vyrazit někam na vodu. Bude to možná trošku složitější někde.
1: Na laminátovou. Tyjo, teď už jsou nafukovací.
0: No.
1: Teď už není ani laminát.
0: Laminátka strašná, teda jako se to lepilo.
1: No taková prodřená laminátka. A že jsem měla, teda, skoro.
0: Taková prodřená nafukovací.
13: Míra Michálek
14: a

0: Dáme si trochu té finanční plnoletosti.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celé.
3: Kdo ví, zdali finanční plnoletost jde ruku v ruce s finanční gramotností?
0: A ne. Máme 18 000 v posledním slově.
3: Přesně. Číslo 257-400-999. Pojďme na to.
0: Tak, pak tam asi. Hezké ráno, tady Míra s Lubkou. Dobrý den.
4: Dobrý den, Olin.
0: Oline, moc vás zdravíme. Olin volá odkud?
4: Města Tatrovek.
0: A Kopřivnice. Tak. No, Oline, máme tady pro vás 18 000 korun k tomu větu, kterou nám tu nechala Petra Hřebíčková. Zní takto?
5: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla.
4: Já bych řekl takový slovíčko chopn.
3: Chopn?
0: Jsme chopen 18 000 ve hře.
5: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla.
3: To je nějaká nemoc, není?
4: To
3: je nějaká plicní nemoc, není?
4: Je to chronická obstrukční plicní nemoc.
0: Aha, tak není to ono, naštěstí.
3: Naštěstí ne teda.
4: Ona ji má údajně, takže...
3: Jo, aha, takže myslíte jasně, aha. Ale to je dobrý tip. Dobrý tip, i když teda bohužel lichej.
0: Neva, Oline, mějte se krásně, naslyšenou.
4: Opakujte se taky, rád se má slyšel, mějte se hezky.
3: Mějte se, naschle.
0: Říkala si mějte se?
3: Mějte se. To bych si nedovolila. Mm-hmm. To kolikrát bych ráda někomu řekla, ale stejně si to nedovolím, jsem na to slabá. Tak, 18 a půl tisíce, o které hrajeme ještě jednou dneska ráno.
6: Frekvence 1. Ahoj, tady je Janek Ledecký a já vám přeju nádherný léto s Frekvencí 1.

0: Krásné ráno, farmáři zuří kvůli levnému mléku v supermarketech. Litr za 5,90, to je titulek v dnešních novinách. Tak tady na to
1: za kolik?
0: Za 5,90.
2: No to snad není ani cena toho, ty lahve, ne?
0: Nebo ten obal? No. Ten obal, právě na to koukám. No. Ten obal stojí 2,50.
2: To je strašný.
0: Jenom ten obal stojí 2,50. Mm-hmm. A mlík, to znamená, že to mlíko vlastně je za...
2: A ono je moc nějak, že? Asi.
0: Nebo já nevím. Já spíš si myslím, že tak jako máslo, teďka jsem ho viděla, prosím tě, máslo za 28 korun.
1: 28.
0: Fakt jsem na něj koukala, říkala jsem si, to není jako možný. Já si fakt myslím, že není jako normální, aby ty ceny lítaly od 60 korun za máslo k 28.
2: A to bylo i víc, ne? Možná za máslo.
0: No, tak bylo i víc. Prostě si myslím, že se s tím fakt jako dělají, co chtějí a co se jim zrovna líbí a co jim vyhovuje.
2: No tohle se jim nelíbí zrovna.
0: Teda. Jako zemědělcům ne, otázka. Já vlastně přemýšlím, proč se to líbí těm supermarketům. Protože i pro ně to musí být prodej pod cenou.
2: No jo, ale zase tam nakoupíš jiný věci, víš.
0: Jasně.
2: Zatímco ten farmář má jenom to mlíko.
0: Hele, víš co, zlevníme mlíko a úplně přerovnáme v obchod. To se mně stalo, teď jsem byla nakupovat v Uherském Brodě. Přišla jsem do toho obchodu a říkala jsem si, tyjo, co je tady špatně? Byla zelenina, zatím byla drogerka, pak bylo pečivo, pak bylo krmení pro zvířata. Já jsem říkala, hele, já bych jim normálně poradila.
2: Kdyby šla po paměti, víc, místo jo. pečiva domů doneseš zrní nějaký kost z kůže.
0: Já bych jim poradila normálně, jestli chtějí, aby se lidi úplně zbláznili, ať narvou čokoládové tyčinky mezi zubní pasty. A ať to přehážou úplně. Jako to už... Už tohle je dostal.
2: A když mi jako opravdu změní regály v obchodě, kam jsem zvyklý chodit, tak mi to vadí.
0: No, oni ti zlevněj mlíko a změní regály.
3: Většina lidí vaří pořád na tomhle. Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí. Smutný, co? Něco vám poradím. Nádobí Fabíny. Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi. Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Frekvence 1.
7: To je to nejlepší z muziky.
6: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
7: Typněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.

0: ráno na Frekvenci 1. Musím říct, že to dnešní ráno je opravdu hned takhle od brzkého rána o poznání příjemnější, tedy hlavně v Čechách. Je pravda, že na Moravě a ve Slezsku bude dneska pravděpodobně ještě trošičku pařák. No, ví to Dagmar Honcová úplně přesně, jak to dneska bude vypadat, tak Dášo, pojďme na to.
1: Žít podle počasí na Frekvenci 1.
2: Krásné ráno. Úterý přinese tolik potřebné ochlazení. Zejména v severní části našeho území se můžeme těšit na odpolední maxima, která se budou pohybovat pod letní hranicí 25 stupňů Celsia. Je to tak, Královéhradecký a Liberecký kraj v maximech hlásí teploty do 23. Na jižní Moravě ale stále ještě rtuť teploměrů zamíří až ke 30 stupňům Celsia. Co budeme mít ale společného na severu i na jihu, na západě i na východě, bude nádherně modrá obloha. Ráno bude jasno až polojasno. Odpoledne ale bude docházet k ubývání oblačnosti až do naprostého vyjasnění. Pár bude pouze slabý vítr, takže to, co naměříme na teploměru, to bude i naše pocitová teplota. V porovnání s pondělním dnem totiž bude klesat i vlhkost vzduchu. A připravte se na to, že dny zalité sluncem nás budou provázet až do soboty.
1: Vychází Blesk Hobby nabitý letní inspirací. Zpracujte úrodu ze zahrady na domácí kimči nebo kvašáky. Ochutnejte poctivý chalupářský guláš i nadýchané rývanečky. Objevte s námi nejkrásnější trasy po českých horách. A jako bonus, návod na dekoraci z květin. Srpnový Blesk Hobby právě v prodeji.
0: Krásné úterní ráno, 7:30, krátké zprávy a Katka Vavřínová.
3: Pěkné ráno, ČEZ v pololetí vydělal 18 miliard korun. Čistý zisk firmy tak meziročně vzrostl o 10%. Přispělo k tomu zejména ukončení takzvané Windfall Tax. Skoro 700 dětí a rodičů využilo schránky důvěry, která byla součástí výstavy v Muzeu Prahy. Mimořádná odezva překvapila organizátory. Většina vzkazů se týkala duševních potíží, šikany ve škole, zneužívání i domácího násilí. O materiály teď projevili podle České televize zájem psychologové. Sucho v Česku je stále kritičtější a většina vodních toků v Česku dosáhla historických minimálních průtoků nebo se blíží této hranici. Vody je málo taky ve studnách, píší Novinky.cz.
1: Frekvence 1. Doprava.
3: Pozor, dejte na Pražském okruhu a D1.
4: Dopravní nehoda v levém jízdním pruhu se řeší na 76. kilometru D1 na Prahu. Počítejte se zdržením okolo 15 minut. Brzdí se na kilometru 80. Na Pražském okruhu se tvoří kolona směrem na Ruzyni od Modlatic až k exitu Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. A se 40 minutami navíc počítejte v úseku dopravního omezení na D4 na Prahu mezi 14. a 9. kilometrem. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
5: A přejeme vám... A přejeme vám hezké ráno.
0: Co tě zaskočilo? Krásné ráno.
5: Česká Nej mě zaskočila.
0: Ano.
5: Přehrabu v nějakém vyskočil na mě článek Českých Nej. A to je věc, kterou jsem třeba nevěděl. Věděla jsi, že Češi jsou vůbec první lidé na světě, kteří se dostali víc než kilometr pod zem?
0: Ne.
5: No a bylo to důl Vojtěch v Příbrami roku 1875, světový prvenství. Důl Vojtěch v Příbrami je prvním místem na světě, kde se lidé dostali kilometr pod zem.
0: Tak když jsme na Příbramsku, tak já ti k těm Nejím taky ještě něco řeknu. My jsme měli chalupu v obci s nejdelším názvem v České republice.
5: Ne.
0: Byla to Buková u Rožmitálu pod Třemšínem.
5: Jasně.
0: Ale...
5: Nevyšlo se to na ty korespondiáky.
0: Ale přišli jsme o to. Jsme už pouze Věšín, čárka Buková.
5: A škoda teda. Nedá se nic dělat. Tak hezké ráno.
0: Dobré jitro.
1: A Lubka Ponížilová.

0: se jedná za 6 minut 7:45. Nejvyšší čas vyrazit někam na výlet a vyrážíme společně s Tomášem. Tome, ahoj, krásné ráno.
1: Hezké ráno přeji, tak dnes vás vezmu na parádní, sladký, ale i pohádkový výlet do jihočeského Tábora. Navštívíme tady totiž dnes Muzeum čokolády a marcipánu. To se nachází ve středu města v jeho historickém jádru ve třech gotických budovách a na ploše přes 1000 metrů čtverečních se tady budeme moci seznámit s historií, která mapuje čokoládu jako takovou, její pěstování, dovoz do Evropy, ale i následné zpracování do formy bonbonů, tabulek, pralinek nebo figurek. Pravdou je, že ale v muzeu nalezneme i spousty modelů, které jsou z čokolády a marcipánu vytvořené. K vidění by tady měla být třeba postava mistra Bína v životní velikosti i s jeho autem. Minout bychom tady i prý neměli ani slavného, možná nejslavnějšího hokejistu Jardu Jágra. Zároveň by tady také mělo být jedno české nej, a to největší čokoládový vlak, kterému se prý i kouří z komína. Jak k vidění by tam měly být například i panenky oblečené do marcipánových šatů, husický průvod, peklo s čerty, kteří vaří čokoládu a spousty dalšího. No a samozřejmě moc se těším i na možnost, jestli to bude fungovat, že lze mistrům cukrářům koukat přímo pod ruce. Tak pokud tam bude možnost něco ochutnat a exponáty nebudu okusovat, nebojte, tak rozhodně využiju i tuto možnost. Takže my se dnes ještě uslyšíme, vám všem přeji krásné ráno a ahoj.
2: Ahoj Tome, chtělo by se mi za normálních okolností říct, koukej něco doníst.
0: Ne.
2: Dneska je to zbytečný.
0: I když se ochladí.
2: V těchto dnech je to zbytečný.
0: Maminka moje, tam byla asi před 14 dny. Já říkám, v tom muzeu čokolády. Já právě říkala, já jsem chtěla něco přivést domů tátovi.
2: Ne, to vůbec nemá význam.
0: To vůbec nešlo. No, to vůbec nešlo.
2: To je opravdu jedno. Já jsem si koupil nedávno, když jsem byl na kole v Rakousku, myslím, tak jsem si koupil právě čokoládu v obchoďáku, protože stála půlku než u nás, což
0: ano.
2: Je bohužel takový zvyk poslední dobu.
0: Jo, jo.
2: No a normálně jsem třeba po hodině z toho měl, jak bylo dřív mlíko v tom plastu.
0: Jo, jo, jo.
2: Za socíku, jak jsme měli. Tak přesně tak to vypadalo. Nahoře placka a dole ta nafoukla měkká boule. Dokonce i na benzínce jsem minule viděl k čokolády. Jim nešla klimoška a všechny ty čokolády byly ohnutý přes ten okraj, přes ty cenovky.
0: To už ale podle mě potom neprodáš.
2: To musíš vyhodit, no, co s tím chceš dělat jinýho. Tak pokud se chystáte taky do muzea čokolády, užijte si to.
0: A pytlík ledu sebou.
3: Ahoj kamarádi, právě vychází sluníčko s tlapkovou patrolou na titulce. Čeká vás nové dobrodružství oblíbených psích záchranářů na zapomenutém ostrově plném prehistorických ještěrů. Společně si vystřihneme postavičky dinosaurů, se skřítkem lesánkem odhalíme superschopnosti dravých ptáků a potrénujeme první čtení. Prostě spousta zábavy, úkolů a her. Tak hurá do toho! Srpnové sluníčko, právě v prodeji.

otvíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních pár. Živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád. A že ti to přstenku, chci ti všechno říct. A pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za přídech. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměnil s nimi, bez nich města i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malý svět, to třeba se vrátíš.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svete, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, jedné

0: bude 8. Zrovna minule jsem u Tomáše na Instagramu viděl, jak dával fotku ze své šatny, jak máš nápisy na šatnách, kdo ano, kde ano, je, ano. Jo, tak tam byl Tomáš Klus a byl to přepsaný na Tomáš Vkus. Tomáš Vkus tedy, Tome. Tomáš Klus s námi byl 2 roky zpátky na radiokempu na Vranově. Kam míříme i tento týden?
1: Ovšem tentokrát tam nebude Tomáš, tentokrát tam bude Xindl a taky Jana a taky Vojta. Všechno vypukne už ve 2 hodiny odpoledne, jinak ten koncert samozřejmě v 7 večer přenáší se živě do rádia.
0: Spousta soutěží, opékání, špekáčku a tak dále, všechno je to pro vás úplně zadarmo od Frekvence 1, tak nezapomeňte zítra. Vranovská pláž, 14.00, těšíme se na vás.
2: Frekvence.

0: vyrazíme do obce úterý, když je to úterý.
1: Je kousek od Plzně.
0: Je to tak? Musíte kousek od Varů.
1: No, to je konkrétně.
0: Je to mezi Plzní a Varama?
1: Bude na půl cesty.
0: Dobře, hezké ráno.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Datart pořádá Maxi Výprodej.
6: Cože? Maxi Výprodej?
5: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Ahoj kamarádi, právě vychází sluníčko s tlapkovou patrolou na titulce. Čeká vás nové dobrodružství oblíbených psích záchranářů na zapomenutém ostrově plném prehistorických ještěrů. Společně si vystřihneme postavičky dinosaurů, se skřítkem lesánkem odhalíme superschopnosti dravých ptáků a potrénujeme první čtení. Prostě spousta zábavy, úkolů a her. Tak hurá do toho! Srpnové sluníčko, právě v prodeji.
8: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A hezké ráno přejeme.
9: Zprávy má Katka Vavřínová.
10: Dobré ráno, dnes se dozvíme, jak na tom byla inflace v červenci. Podmínky pro sledování Perseid i zatmění slunce budou ideální a provoz brzdí na D1 směrem na Prahu. Český statistický úřad dnes zveřejní finální informace o červencovém vývoji spotřebitelských cen. Podle předběžného odhadu z minulého týdne meziroční inflace zrychlila na 1,7%. V předchozích měsících úřad pokaždé svůj předběžný odhad potvrdil. Ekonom Petr Dufek ke spotřebitelským cenám dodal.
11: Ve srovnání s loňským rokem tedy ceny vzrostly o 1,7%, ale musím říct, že samozřejmě v předchozích letech jsme byli zvyklí na podstatně vyšší čísla. Například loni v červenci byla inflace 3%.
10: Letos v červnu byla inflace na 1,5%. Ve středu a v noci na čtvrtek nás čeká hned dvojitá nebeská podívaná. Zatmění slunce a maximum meteorického roje Perseid. Šance na největší množství spatřených padajících hvězd bude ve čtvrtek ve druhé polovině noci a kránu. To bude padat 50 až 80 meteorů za hodinu. Nad naším územím bude podle meteorologů zcela jasno nebo jen minimum oblačnosti. Pardubická městská policie si pořídila nové drony. Pomohou prý při pátrání i mimořádných zásazích.
12: Zdejší strážníci věří, že díky novým dronům získají lepší přehled při velkých akcích, rychleji prověří krizové situace a efektivněji pomohou při pátrání po pohřešovaných. Už rok tady totiž funguje v rámci městské policie i letecká služba. Ta měla původně 3 strážníky, teď už jich je 6 a stejný počet je i nově pořízených dronů. 4 jsou na trénování pilotů, 2 jsou posilou do terénu, 1 navíc disponuje termokamerou a může najít ztracené lidi. Další dron zvládne jako jediný létat i při nepříznivém počasí. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
10: Barbora Sémanová a Barbora Janíčková budou dnes na mistrovství Evropy v Paříži plavat finále na trati 100 metrů volný způsob. Na níž na minulém šampionátu obsadili první 2 místa. Obhájkyně zlata Sémanová postoupila ze semifinále 5. časem. Janíčková prošla do závodu o medaile jako poslední 8.
8: Frekvence 1.
3: Počasí.
10: Očekávané ochlazení je tady. Dnes naměříme 23 až 28 stupňů. Na jižní Moravě tedy ještě naměříme 30 stupňů, na horách se denní maxima zastaví na 20 stupních. Obloha bude jasná, teď ráno a dopoledne místy skoro jasná.
3: Frekvence 1.
8: Doprava.
10: A krátce po 8. míříme na dálnice.
13: Dopravní nehoda v levém jízdním pruhu se řeší na 76. kilometru D1 na Prahu. Počítejte se zdržením okolo 15 minut, brzdí se na kilometru 81. Bez zdržení projedete okolo dopravní nehody na 78. kilometru D5 na Rozvadov a nestratíte ani u nehody na 355. kilometru D1 na Polsko. Na Pražském okruhu se tvoří kolona směrem na Ruzině od Modlatěc až k exitu Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra centra, ředitelství silnic a dálnic Martina.
10: A po zprávách pokračujeme v ranní jízdě s Mírou Michálkem a Lubkou Ponížilou.
1: To je teda jízda.
10: Tak kdybych si nechala poradit chatem GPT, že?
0: Přesně tak. Jak mám uvést ty dva?
1: Ranní jízda. Pak by to mohla být ještě plavba po vlnách.
0: Jasně.
10: Tak v 9. Dobře. Dáme.
0: Nech si to pro Miloše tohle, jo? Mně se moc líbí, jak ty zněla ve zprávách tu informaci o tom, jak budou hodně
1: padat
0: Perseidy a hnedka zatím následuje zpráva, že pardubická městská policie si pořídila nové drony. Neskoušet zítra, prosím vás. Jo, to úplně vidím. Ale pojďme je vyzkoušet hnedka.
1: Jasně.
0: A Perseidy jasně. A konec. Tak.
1: Když jste spali naposledy pod čirákem?
10: Oh, tak to je strašně dlouho.
1: Fakt?
10: Víc jak 10 let.
1: Jako až takhle? Hmm.
0: To ještě bylo u vás tam v Tanvaldu, spíte to... pod čirákem všichni.
1: Ne, ne, ne.
0: Říká se to u nás v Liberci.
10: Ale je to, víš, jak je tam čistá obloha.
4: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: 8 hodin 11 minut. Přejeme hezké úterní ráno.
1: Krásné ráno. Míro, co jsi dělal včera?
0: Tak jsem zevloval. Co jsi dělala ty?
1: Byla na nádraží. Vlakovým.
0: Čekala jsi na vlak?
1: Čekala. Myslela jsem, že to nestíhám, že jedu pozdě. Pak jsem jako spěchala.
0: Jakože jsi jela někomu naproti
1: jela
0: na vlak, nebo jsi jela vlakem?
1: Ne, jela jsem naproti dceři, která jela z Luhačovic do Prahy.
0: Jo, tak to je dobrá trasa teď v současné
1: výborná
0: době.
1: Výborná, stálo mě to 150 korun v parkování. u nádraží. Jinak ani na záchod jsem si nedošla, teda ne, že bych nepotřebovala, ale tam pro změnu nefungoval bezkontaktní.
0: Takže počkej, nepřijel vlak teda.
1: Nepřijel vlak, tak jsem si říkala, fajn, tak si aspoň odskočím. Takže jsem šla na ten záchod, tam nefungoval bezkontaktní platební terminál a mohlo se to zaplatit mincema. No, mincema. Jednou konkrétní mincí. A to mincí v nominální hodnotě 20 korun.
0: A jiná tam
1: protože
0: nešla.
1: Žádné jiné to nepřijímalo.
0: Jo.
1: Takže tam jako hromada naštvaných lidí. Teďka každý se snažil přemluvit ten terminál, jako aby, jako hele, třeba jednoho z deseti to pustilo, jo. Pak lidi chodili, rozměňovali ty dvacky, já jsem si říkal, no tak jako na tohle fakt jako nemám, abych si dávala kafe.
0: To už je pak pozdě, než tohle si tam zařídíš všechno.
1: Takže já jsem měla včera opravdu krásný odpoledne.
0: Ale před nádražím, tam jak se povalují různě v parcích, tak tam jsou pisoáry zadarmo, myslím, kdyby si chtěla.
1: Tam si myslím, že, jo, a že je to, a víš, co na tom úplně nejvtipnější, že úplně na konci té trasy, když teda jako ten spožděný vlak se blížil do cíle, tak začali tím cestujícím rozdávat 50-korunovou poukázku na občerstvení ve vlaku, která platí 24 hodin.
0: Jo, tak tohle se mi stalo taky, bylo to u Přelouče, kde nás nechali 2,5 hodiny stát.
1: Taky stála u
0: Přelouče. Sedět v tom vlaku, věděli, že ten vlak podle mě nebude pokračovat, stejně tě tam nechali. A těsně předtím, než jsme vystupovali, tak řekli, máte nárok tady na poukázky, ale musíte si je vyzvednout u průvodčího, který byl celou dobu schovaný, protože by ho lidi umlátili. A samozřejmě
1: tak
0: už se musela vystoupit, že?
1: Tady jim to průvodčí aspoň rozdal teda, ale...
0: Odvážný chlapec.
1: Ty jo. No, asi na včerejšek raději zapomenout, jako to bylo něco hroznýho.
0: Tak tohle je pro tebe. Z Opavy. Rychlík nejede do Prahy, tam by se to mělo upravit, víš, zásadně.
1: Jestli dojede, no tak to jsem oba by měla.

0: Frekvence 1 platí za vás.
1: Právě teď.
2: Máme tu další účtenku, kterou bychom rádi proplatili.
3: Dneska je taková speciální, to řekneme za chvilečku. Právě. Každopádně, u jisté dámy je vnouček na prázdninách a aby vydrželi horký den, vyrazili do akváče ve Františkových Lázních a posílá nám účtenku. Tak.
2: Tak víc neprozradíme zatím, ať je tam trošku překvapení.
3: Akváče to není levná záležitost, to všichni víme, že jo? Takový akvapark, to je...
2: Jsou ještě boční náklady potom.
3: Přesně, ano, tam je vstupní a potom je tam jako přesně, jako limča, tobogán, většinou se to všechno platí zvlášť.
2: Tak ale, ale to škoda, kdybychom se dneska nedovolili.
3: Voláme Skalnou.
2: Skalná, jo.
3: Skalná.
2: No, tak by se tam někdo skalil včera, tak to by...
3: No to jo, tak no. To by nás mrzelo, protože... Tak to asi řekneme, ne? Protože voláme Zuzce, která má dneska svátek.
2: No, chtěli jsme ji potěšit, tyjo, do... Dej mi to, já se mrknu, jestli jsem nenamačkal blbý číslo.
3: Podívej se, jestli jsi namačkal blbý číslo, no.
2: To mě fakt štvalo.
3: Ale je to škoda přeškoda. Zvlášť pokud mám doma vnoučka, tak většinou touhle s tou dobou je to číslo dobrý.
2: Je to dobře, no, je to dobře.
3: Tak co, poslední tři, jedno?
2: Protože má Zuzka svátek, tak když zavolá za chvilku zpátky, tak to ještě platíme, jo?
3: Ty jsi teda dva.
2: Ale myslím si, že se to asi nepodaří. No nic, nedá se nic dělat.
3: Tak škoda, Zuzko,
2: mrzí nás to, ale třeba se ještě ozvete, uvidíme.
4: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví.

0: Řekl bych, že to je stejný tam ten konec, oni mají trošku napálenej, že tam hostovali Bee Gees.
1: A to Arnoš nedal.
0: Tak, jak to bude s počasím?
1: Tak všelijak. To říkají malí děti, ale na Moravě a ve Slezsku dneska ještě tropická třicítka, ale každopádně do Čech dorazí to slibované ochlazení. Třeba tam u vás Liberecko a nebo Královéhradecko, tam teploty dneska pouze okolo 23, jinde v Čechách většinou ta letní 25.
2: Ahoj kamarádi, právě vychází sluníčko s tlapkovou patrolou na titulce. Čeká vás nové dobrodružství oblíbených psích záchranářů na zapomenutém ostrově tém prehistorických ještěrů. Společně si vystřihneme postavičky dinosaurů, se skřítkem lesánkem odhalíme superschopnosti dravých ptáků a potrénujeme první čtení. Prostě spousta zábavy, úkolů a her. Tak hurá do toho! Srpnové sluníčko, právě v prodeji.
0: A máme tu ještě jednu letní 25, tam od nás ze severu.
1: Tygří lady.
0: Ano. Tady Katka a zprávy. Hezké ráno, Katko.
3: Pěkné ráno. Pokud hladina Orlické přehrady klesne o dalších 3,5 metru, povodí Vltavy pozastaví její vyprazdňování a minimální otok z Vltavské kaskády začne zajišťovat ze zásobního prostoru Slapské přehrady. V tiskové zprávě o tom dnes informovala mluvčí povodí Vltavy Pavlína Mertl. ČES v pololetí vydělal 18 miliard korun. Čistý zisk firmy tak meziročně vzrostl o 10%. Přispělo k tomu zejména ukončení takzvané Windfall Tax. Nejméně 164 lidí bylo zabito při pondělním zemětřesení v Kolumbii, píše agentura Reuters. Stovky lidí utrpěly zranění. Pokračuje pátrání po nezvěstných.
4: Frekvence 1. Doprava.
3: Komplikace hlásí z D5 a Pražského okruhu.
5: Bez zdržení projedete okolo dopravní nehody na 78. kilometru D5 na Rozvadov. Nestratíte ani u nehody na 355. kilometru D1 na Polsko. A na Pražském okruhu se tvoří kolona směrem na Ruzyni od Modlatic až k exitu Slívenec, kde se řeší dopravní nehoda na 16. kilometru. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. A se 40 minutami navíc počítejte v úseku dopravního omezení na D4 na Prahu mezi 14. a 9. kilometrem. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
0: A hezké ráno, teď přesně minutu po půl deváté Katka mluvila o tom, jak je málo vody.
1: Ano.
0: Je fakt, ty jsi neviděla teďka, jak klesla hladina vody v Dunaji, tak to odhalilo nějaký vraky potopených německých lodí nacistické.
1: Ale na Orlíku to odhalilo historickou vodní elektrárnu.
0: Ale o tý se vědělo.
1: Ale o tý se...
0: Jo, tady o těch lodech si totiž nevědělo, víš, tak to pak to jako překvapení.
1: To je hustý, hele, co to tady je. To tady
0: Ježiš, to je loď.
1: Ale koho? Podívej se, ona je německá.
0: Já si vybavuju, že jednou u nás na vsi vypustili takhle rybník.
1: No.
0: A když tam, myslím, hledali, že měli podezření, že tam někdo utopil,
1: jo.
0: Tak to nějak jako vypouštili a jak to vypustili, tak pod hrází, kam jsme skákali šipky, byla škodovka.
1: Ne.
0: Mě dá 120 tam byla potopena.
1: A to ji nikdo nehledal?
0: No, tak asi hledal, ale nenapadlo ho, že bude...
1: A byla prázdná.
0: Že bude ve studánce pod jezem, tam jako hozená v bahně.
1: To je hrozně vtipný, že řekneš ve studánce.
0: Jo,
1: víš, ve studánce
0: byla utopená škodovka, ale je to tak. Přátelé, my si teď dáme Marka Ztraceného. Člověk, který na vás vykoukne, odevřeš ledničku, je tam Marek Ztracený, odevřeš šuplík, je tam Marek Ztracený, všude teďka.
1: Je Marek Ztracený. Yes,
0: tak se užijte.
6: Nevidí mi do hlavy, nevidí mi do duše, že může to být složitý.

jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to

0: Frekvence 1 s vámi, hra o peníze 18,5 tisíce korun.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
3: Tak, kdo pak se nám dovolal a odkud? Krásné ráno, tady Lubka a Míra.
0: Telefon 257 400 a 39.
3: Jako myslíš, že tam nikdo není, jo?
0: No tak třeba, že by byla jako klika.
3: Jo, takhle, že to řeknou, oni to rovnou vytočej, no tak uvidíme.
0: Štěstí začátečníka, teď víš, že to tak jako
3: to je. To je pravda, že tohle funguje.
0: Půjčíš tágo v hospodě a on do toho flákne, do toho půlečníku a teď se
3: to zaraží. Teď jsem zrovna koukala na Dennyho Parťáci 3 a to jasně.
0: To sebrala hned, že
3: jo? Jo, tak.
0: Tak uvidíme, kdo tam. Hezké ráno, tady Míra s Lubkou.
4: Dobrý den, tady Erika z Prahy.
0: Eriko, moc vás zdravíme. Připravená vydělávat.
4: Jasně.
3: Tak jo, pojďme na to.
0: Tady je Petra Hřebíčková.
5: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla...
3: Sušenky. Zkusme tak, to, pojďme to prověřit.
5: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla...
0: Ne. Ani sušenky to nejsou. Byla jste v Dánsku?
4: Ne.
0: Co,
4: bohužel.
0: Byla jste?
4: Bohužel.
0: Bohužel, jasně. Dobře, naslyšenou. Mějte se krásně, přejeme hezké ráno. Přihodíme pětistovku tedy.
3: A to znamená, že směrem k dnešnímu dopolední, ani nevím, jestli tady je dneska už Robin, nebo jestli tady bude ještě Milan,
0: nevím.
3: Tak posíláme klukům 19 000.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Který a dobré ráno, zpráva dne. U milovníků piva je větší pravděpodobnost, že se dožijí 90 let, než u těch, kteří pivo nepijí. Asi jsem ti s ohledem na tvou alergii na pivo
1: to asi moc
0: nepřinesl dobrou zprávu.
1: No, ale zase víš, no. Co, jako my co jako nepohrdneme slivovičkou, tak on...
0: Tam bude podobný průzkum,
1: tam bude podobný kořínek.
0: My si dáme teďka takový úvod k tomu, že za chvilku dorazí Miloš s písní na Proti my safe, naproti mají Káču, ta tady bude číst zprávy za chvilku.

0: Za chvilku 9, to znamená, že už je tady Miloš připraven a začten do novin. Pozor.
1: Ahoj, krásné ráno.
2: Hezké ráno, já sleduju, co se děje.
3: No.
2: O prázdnina.
1: No. A co se děje?
2: Nic,
1: co
2: slyšet?
1: O prázdnina,
2: nic. Chceš to opravdu slyšet.
0: Tak se na to moc těšíme, to bude zajímavý.
2: Určitě.
4: Už tam bude.
5: Nech toho.
4: Naštěji, už tam bude.
5: Přestaň.
6: Štěj mě vedro.
7: Pohodová cesta. To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte, to si i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
9: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
10: 9 hodin, frekvence 1, zprávy.
0: Je tu Katka Vavřínová, hezké ráno.
1: Dobré ráno, do Orlíku možná přiteče voda ze slap. Volby by v červenci vyhrálo ANO, STAN předběhl ODS a brzdí se na Pražském okruhu a D4. Pokud hladina Orlické přehrady klesne o dalších 3,5 metru, povodí Vltavy pozastaví její vyprazdňování a minimální odtok z Vltavské kaskády začne zajišťovat ze zásobního prostoru Slapské přehrady. Její hladina poté začne pozvolna klesat. Potřeba využít zásobní objem slap může podle dlouhodobých simulací nastat přibližně jednou za 50 let. V tiskové zprávě o tom dnes informovala mluvčí povodí Vltavy Pavlína Mertl. Pokud by se v červenci konaly sněmovní volby, zvítězilo by hnutí ANO se ziskem 34% hlasů. S odstupem následuje STAN, které by dalo hlas 15% voličů. Třetí je ODS s podporou 12%. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median. Do sněmovny by se dostali ještě Piráti s 8% a SPD se ziskem 7,5% hlasů. Vládní motoristé by na 5% hranici potřebnou pro vstup do dolní parlamentní komory nedosáhli. Na Jičínsku zachraňují dobrovolníci živočichy z vyschlých koryt potoků. Prakticky suchá je například říčka Bystřice protékající Mletínem.
11: V regionu se tak po 8 letech znovu projevují následky dlouhotrvajícího sucha. Bystřice během několika dnů výrazně ztratila vodu a na některých místech zůstaly už jen izolované tůně. Aby vodní živočichové nepřišli o poslední šanci na přežití, vyrážejí každé ráno starosta Miroslav Nosek, dobrovolní hasiči, zaměstnanci města i další dobrovolníci zachraňovat raky, ryby a vzácné mihule říční. Vraci putují do lesní části vodního toku Bystrý, kde je dostatek kamenů, tůní a úkrytů, kde voda zatím nevyschla. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
1: Fotbalisté Sparty se mohou v dnešní odvetě třetího předkola v Lyonu přiblížit postupu do Ligy mistrů. Pražský tým má k dobru vítězství 2-1 z úvodního domácího utkání. Musí se však vyrovnat se sobotní ligovou porážkou 0-2 v Mladé Boleslavi. Postupující narazí v závěrečném čtvrtém předkole na lepšího z dvojce Fenerbahče Istanbul Šturm Štýrský Hradec. Vyřazený se přesune rovnou do základní fáze Evropské ligy.
10: Frekvence 1.
4: Počasí.
1: Dnes bude jasno, teď dopoledne místy skoro jasno, nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jižní Moravě ještě 30, na horách naměříme 20 stupňů.
4: Frekvence 1.
10: Doprava.
1: A krátce po 9. hodině míříme na silnice.
12: Na Pražském okruhu se tvoří kolona směrem na Ruzině od Modletic až k exitu Slívenec, kde se řeší dopravní nehoda na kilometru 16. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Se 40 minutami navíc počítejte v úseku dopravního omezení na D4 na Prahu mezi 14. a 9. kilometrem. A 15 minut ztratíte na D7 u exitu Ruzině směrem do Prahy. I tady za to můžou práce na silnici. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: Ze zpráv je to vše, teď už posloucháte Frekvenci 1 s Milošem Pokorným.
2: Hezké ráno, přátelé. Tak, Zuzany mají dneska svátek, máme 11. srpna. Už tady padlo, že Sparta hraje o hodně, k tomu se ještě dostaneme i finančně tady o hodně. Ale mě za chvilku bude zajímat, kde se to volal mu drahý kolega, protože byl v zahraničí. A třeba ještě scháníte tipy, kam vyrazit. Nechce se vám do takových velkých měst, kde je strašně lidí. Každý typ, přátelé, dobrý. Tak zkusím z něj něco dostat. Vypadá odpočetně. Vypadá. Hezké ráno.
10: Miloš Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: prázdnin, ale to neznamená, že nebudeme cestovat ještě v září, v říjnu, vlastně celý rok se už dneska cestuje, není to omezený, je to jenom o tom, kdo chce kdy kam jet a jestli mu vadí hodně lidí, nebo radši preferuje ty měsíce, kdy už to vypadá takový nehumánější přístup, jak by tak řekl. No a vzhledem k tomu, že můj drahý kolega Míra se vrátil opět ze svých různých výjezdů a tripů, tak jsem od začátku tušil, že pokud byl do Itálie, že to nebude ani Řím, že to nebude ani Florencie, že to nebude ani Siena, že to nebude ani Milán, že to nebude ani třeba Torín, ale že bude navštěvovat takové jako menší městečka nebo města, kde se i v tomto období dá takzvaně dýchat. Takže Míro, pojď nám dát pár tipů pro ty, kteří ještě se snaží někam vyrazit a stále zvažují, protože vidí ty záběry, jak je to všude strašně turistů, speciálně v Itálii, srpen, kdy velké, řekneme ne automobilky, ale velké fabriky mají firemní prázdniny, do toho děti mají samozřejmě taky prázdniny, a všude je strašně lidí. Takže kam bys doporučil po tvých zkušenostech, které vlastně skončily o víkendu, kam vyrazit?
1: Já jsem si projel nádhernou stezku, je to nejkrásnější cyklostezka v Evropě.
0: Ano.
1: A to je Alpe Adria, která začíná pravda v Salzburku, ale my jsme si s bratrem dojeli pěkně autem do Villachu.
0: Ano.
1: Tam odtud krásných 100 kilometrů po bývalé železniční trati.
0: Aha.
1: Je to trasa 80 kilometrů z kopce plná tunelů, mostů, krásný asfalt okolo ty ohromný 2000, 3000 hory. Nádherná stezka, kterou si užije i ten, kdo třeba na kole běžně jako nejezdí nějaký jako
0: že
1: rakety.
0: Se to dá jako
1: je to úplně v pohodě. No a potom dojíždíš právě do těch krásných městeček, městečko Venzone, nádherný, historický, malinký, kde mě překvapilo, že mají muzeum propisek. Těch mají třeba 100 000 propisek.
0: Fakt,
1: neuvěřitelný muzeum. Prostě.
0: Jsem vůbec nevěděl, že existuje.
1: No já taky ne, hrozně mi to překvapilo.
0: Ale je pravda, že v Rakousku jsem objevil muzeum cihel.
1: Nech to.
0: No jasně.
1: No to jsou hrozný úlety, jasně. Že jo. Takže tady tam můžete samozřejmě navštívit, že jo, my jsme tam byli, měli tam památní knihu, kde napíšeš prostě svoje jméno. Byl
0: propiskou.
1: Jsem tu, moc se mi to líbilo propiskou, přesně, jako koukám bratr, co tam píše, říkám, co tam píšeš do toho. Podepisuju. A napsal tam Václava Klause, což mi přišlo v muzeu propisek jako velmi trefný. No ale nic, pokračuješ potom dál, Gemona del Friuli, krásný malý městečko uprostřed hor, kde taky nezavadíš o turistu téměř. Jako.
0: Ježíš, to je skvělý.
1: No,
0: jak když řekneš v srpnu, že nezavadíš o turistu, je skvělá věta.
1: No, jako fakt mě to překvapilo. A potom Udine, což
0: Udine
1: je
0: hezký.
1: To je krásný městečko, který myslím, že Čechy trošku neobjevený, když pár jich tam samozřejmě bylo, ale krásný historický město na jeden den, úplně jak dělaný, hospůdky, kavárny.
0: Relativně blízko jako za hranicema.
1: Výborná atmosféra.
0: Jde se takovýma hezkýma, vím, že tenkrát, když jsme tam jeli, že nebyla voda, takže bylo vyschlý ty koryta, ale to Udine je fakt jako hezký.
1: No a dá se to na prodloužený víkend, když vlastně vypálíte v pátek, tak jste večer ve Villachu.
0: Jasně.
1: V sobotu potom máš celý den na výlet na kole tou krásnou stezkou, přes noc seš v Udine, pak se zase tou stezkou vrátíš, případně si popojedeš vláčkem, když chceš za 10 euro, no jsi zpátky ve Villachu v neděli, ale hop, a za 3 dny máš takhle krásný výlet.
0: To je skvělý, krásný typ. Takže ještě jednou pojďme teda zopakovat. Udine, jasný.
1: Venzone.
0: Tam se hraje fotbal v Itálii, že on tak on se hraje všude v Itálii.
1: To je pravda.
0: Ale Udine hraje docela. Je to známý místo.
1: No. Malá vesnička Venzone.
0: Venzone, si říkal, ano.
1: Potom Gemona del Friuli, tak krásný místo. Ale nám se podařilo dokonce došlapat až k moři, kde končí Alpe Adria. Není to daleko, na tom kole případně taky můžeš kousek vláčkem a tam je město Grado, který je přímo právě jako takový, jako jak Benátky to vypadá, když tam potom po dlouhý silnici skrz moře vlastně, jenom jinak se tam nedostaneš.
0: Pozor, to jsou skvělý.
1: A taky paráda. Pravda, že hodně teda pláže uzavřený, buď to placený, anebo soukromý hotel, ale ta hlavní, která je u toho náměstí, tak ta byla zadarmo.
0: Public.
1: A bylo to dýchatelný vlastně překvapivě pro mě. No.
0: Přátelé, pokud jste doteď váhali, kam vyrazit a kde nejsou turisti, tady to je. Díky.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
7: Mikiny a tepláky pro celou rodinu.
6: Mytiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
8: Poznáte, který rok přinášíme.

0: Půl desátá, posloucháte prázdninové vysílání na frekvenci 1. No a je tady Kateřina a malé zprávy a my se po půl podíváme na to, kolik by Sparta eventuálně přivedla do klubové kasy, ale on je to vlastně podnik. Tak se na to po půl desáté podíváme.
1: I letos v létě jedeme za vámi.
2: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
1: Radio Kempy Frekvence 1.
2: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
0: Už tento pátek si mě opět můžete zkusit sestřelit. Tak se na vás těším a jsem zvědav, jakou pro mě budete konkurencí. Ve známý čas na webu Frekvence 1 i v mobilech bude to boj.
3: Sestřelte Miloše a vyhrajte na Frekvenci 1 astronomický dalekohled, trika, kšiltovky, batůšky nebo vstupenky do brněnského planetária. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.
4: Dobré dopoledne. Ve věku 51 let zemřel na těžkou nemoc bývalý generální ředitel České pošty Roman Knap. Úmrtí potvrdil novinka mluvčí podniku Matyáš Vitík. Spotřebitelské ceny v Česku v červenci zrychlily meziroční růst na 1,7%. V červnu činila inflace 1,5%. Zdražily pohonné hmoty, zlevnily naopak potraviny. Data zveřejnil Český statistický úřad. Nejméně 9 lidí přišlo o život a desítky utrpěli zranění při ruských útocích na Záporoží a Dněpropetrovskou oblast, uvedly ukrajinské úřady.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
4: Komplikace hlásí z Pražského okruhu.
5: Na Pražském okruhu se tvoří kolona směrem na Ruzině od Modlatic až k exitu Slívenec, kde se řeší dopravní nehoda. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Se 30 minutami navíc počítejte v úseku dopravního omezení na D4 na Prahu mezi 14. a 9. kilometrem a 15 minut ztratíte na D7 u exitu Ruzině směrem do Prahy. I tady za to můžou práce na silnici. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
6: Ahoj, tady Richard Krajčo z kapely Krištof. Zdravím všechny posluchače Frekvence 1 a přeji vám krásný

0: Kateřina říkala, že dneska Sparta hraje v Lyonu, odveta na Liga mistrů samozřejmě, tedy stále ještě ne hlavní soutěž. Hraje se o to, aby se Sparta dostala prostě do Ligy mistrů. Je to vlastně jako, jsou to předkola. Nicméně, kdyby se to Spartě dneska proti Lyonu v odvětě povedlo, protože si udělali mozecký náskok z Letný, tak by krom toho a krom dobrého pocitu, což je fajn, a krom samozřejmě jako spartianské hrdosti, by přispěli do kasy Sparty částkou 100 milionů, protože to je odměna za to, kdyby přehráli Lyon a dostali se do takzvané už části playoff, tedy do vyřazovací části, tak by to Spartu v plusu stálo 100 milionů, nebo respektive by tam připlulo 100 milionů, což je hezká částka i pro další žákovské týmy Sparty a tak dále. Prostě to už je na Spartě, jak by s tím naložila, ale ty částky, co se týče Ligy mistrů, jsou skutečně jako horentní a už jenom za postup do playoff je 100 milionů. Takže je o co hrát, budeme držet palce, no a jediná smutná zpráva, že opět neuvidíme našeho reprezentanta Pavla Šulce, který hraje za Olympique Lyon, protože stále ještě není v kondici, anebo se tam něco děje přestupovýho a nechtějí už dodávat do zápasu, spekuluje se, nicméně dneska v 9 hodin večer se na Prima Sport můžete podívat, jak Sparta zvládne odvetu právě s Olympique Lyon. A jestli těch 100 milionů připluje do kasičky, budeme držet palce, protože bez rozdílu barev a tak dále jde o český fotbal, takže doufáme, že to celé dobře dopadne. Takže nezapomeňte, v 9 večer budeme chodit.
1: Vyhrajte poukaz na zapůjčení auta s plnou nádrží na celý víkend. Každý pátek v srpnu jezdí moderátor Frekvence 1 na vybrané pobočky AAA Auto a věnuje výhru prvním třem z vás, kteří jej na místě osloví. Poslouchejte pozorně Frekvenci 1, ať víte, kam za vámi v pátek vyrazíme.
2: Partnerem soutěže je AAA Auto, největší prodejce ojetých aut v České republice s nabídkou až 19 000 vozů ihned k odběru.

Tak Míra vám dneska dal tip, kam vyrazit směr Itálie, Rakousko, a já vám dám teď tip, kam vyrazit zítra, protože zítra opět je kemp Frekvence 1, tentokrát Vranovská přehrada, takže si to nenechte ujít, protože večerním hudebním hostem bude Xindl X a opakuji opět, je to od Frekvence 1 zadarmo, opět tam budou busty, celý program, který startuje živým vysíláním Frekvence 1 ve 14 hodin, no a pak už to postupně pojede až do té 19. hodiny a myslím si, že se máte na co těšit, protože zatím všechny kempy Frekvence 1 dopadly moc fajn. Všichni byli spokojení, všichni byli nadšení z toho, jak dopadl hudební program a jak se všichni bavili v kempu. A myslím si, že Xindl je tahák, takže určitě si to užijete. Takže nezapomeňte, zítra Vranovská přehrada, zítra vám ještě samozřejmě to připomeneme, ale pokud plánujete, nejvyšší čas. Já se s váma loučím a budu se na vás těšit zítra mezi 9. a 10. hodinou standardně na Frekvenci 1. Hezký den.

0: největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
0: 10 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
4: Pojďme na ně za pár sekund. 10. hodina, přejeme hezké dopoledne a zprávy má Kateřina Vavřínová.
5: Dobré dopoledne. Inflace v červnu rostla. Žádný Čech se dosud neobrátil na úřad kvůli zemětřesení v Kolumbii a vážnou nehodu řeší na D1 směrem na Prahu. Spotřebitelské ceny v Česku v červenci zrychlily meziroční růst na 1,7%. V červnu byla inflace na hodnotě 1,5%. Svůj předběžný odhad z minulého týdne dnes potvrdil Český statistický úřad. Inflaci táhly vzhůru pohonné hmoty, opačně působily potraviny. Ministerstvo zahraničí vyzvalo Čechy v Kolumbii, aby necestovali do oblastí zasažených zemětřesením. Na nouzovou linku české diplomacie se podle úřadu dosud žádný český občan v souvislosti s pondělním zemětřesením neobrátil. V dobrovolném cestovatelském systému DROST ministerstvo v Kolumbii eviduje 45 lidí. Už zítra nás čeká jeden z největších vesmírných úkazů viditelných i z České republiky – částečné zatmění slunce. Oční lékaři ale varují, že je důležité si oči chránit.
6: Při pozorování zatmění bez speciálního filtru hrozí i trvalé poškození zraku. Za bezpečné lékaři považují pouze speciální brýle pro pozorování splňující normu ISO 123-122. Nejsou to ale tmavé sluneční brýle, ani pokud bych měl člověk víc, ani rentgenové snímky, ani CDčka nebo začouzené sklo. Velké riziko představují taky dalekohledy nebo foťáky bez speciálního filtru. Při natáčení přes displej telefonu je třeba se dívat z boku. Oko nesmí být v přímé linii se sluncem. A kde filtr seženeme, třeba přímo při pozorování na hvězdárnách a v planetáriích nebo ve speciálních astronomických obchodech. Láďa Jakub, Frekvence 1.
5: Deblová světová jednička Kateřina Siniaková s čínskou spoluhráčkou Chang Shuai postoupili na turnaji v Torontu do semifinále a česká tenistka tak pokračuje na cestě za šestým letošním titulem. Jeden získala s čínskou spoluhráčkou, zbývající včetně trofeje na Roland Garros, Američankou Taylor Townsendovou.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
5: Dnes bude jasno, ještě teď dopoledne místy skoro jasno, nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jižní Moravě naměříme ještě 30, na horách denní maxima vystoupí na 20 stupňů.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
5: Provoz brzdí na D1 i na Pražském okruhu.
7: Dálnice D1 je na 30. kilometru směrem do Prahy uzavřena z důvodu vážné dopravní nehody. Poslední volný sjezd je exitem Šternov na 41. kilometru. S 20 minutami navíc počítejte v úseku dopravního omezení na D4 na Prahu mezi 14. a 9. kilometrem. Na Pražském okruhu se tvoří kolona směrem na Ruzyně od Modlatic až k exitu Slívenec, kde se řeší dopravní nehoda. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Nic Martina.
5: Krátce po 10. už vás vítá na Frekvenci 1 Robin Sobek.
4: Ale no tak jo, když jinak nedáte, dorazil jsem, vrátil jsem se. Já jsem si užil takový perfektní prodloužený víkend, abych se přiznal. Jsem sice rozbitý té reakci kánské hračky, ale musím zase jako si vzít určitě ještě v průběhu toho srpna nějaké to volno, nějaký ten prodloužený víkend, protože to tě tak nabije.
5: Ono to pomůže, no.
4: Ježíš, pomůže, ono to je parádní. A jezdit vůbec po tom českém kraji, víš, ty nemusíš ani nějak daleko. Já jsem si totiž přišel jak na dovolené a to jsem si dal jenom šarivary zase.
5: Jo.
4: Šarivary, naposledy, když tam byl filmový festiák, to jsem si tam vlastně užil, že jo, ale to je tam hromada lidí, prostě milion. Teď, když je tam, řekněme, jako pár nějakých jako turistů a tak dále, tak pořád to má takové zvláštní dovolenkové kouzlo, když se tam procházíš po těch promenádách a fakt to má takové kouzlo, že se mi nechtělo ani odjíždět. Takže fakt parádní, no, musím pozdravit ještě Kociše, no, to je, my jsme si udělali takový sraz po 30 letech ve dvou lidech z požární školy.
5: To je hezký, ale to je super.
4: Protože on jako hašoun, že jo, si tam užívá všechny ty procedurky a tak dále. A říkám, hele, já tam musím se zase jako vrátit a uvidíme se po 30 letech. Děláme si malý sraz požární školy ve dvou jenom.
5: Rozpálili jste to tam.
4: Tak jsme to rozpálili. A museli jsme to tam potom i uhasit, tu žízeň, no nic, ale o tom vyprávět nebudu. Rednex, taky Luis Fonsi, Daddy Yankee, Madonna, pokud vy znáte nějaké krásné české místo, které byste nám chtěli doporučit ještě třeba do konce prázdnin, nebo to je jedno v průběhu roku, tak mi napište, kam vyrazit na 736 300 444, hned to tady propálíme, hezké úterý.
5: Krásné dopoledne.
1: To nejlepší z muziky a Robin Schulz.

0: to nejlepší z muziky Rednex na frekvenci 1 ve čtvrt na 11 dopoledne. Máme úterý 11. srpna. Já jsem se ptal, kam ještě letos v létě vyrazit za zábavou. Vy těch typů máte hned několik a tady jsou.
1: Asi na Šumavu někam prostě stanovat nebo prostě spát pod čirákem, to je nejlepší.
2: Osobně bych teda doporučil Vysočinu, Havlíčko, Brodsko, Žďársko. Paráda všude, kolo, túry, koupání, všecko možný.
3: Český raj, určitě, je to tam nádherný, byla jsem tam na kola, trošky byly hezky, byly nádherný.
4: Tak já bych doporučila třeba Valašsko. Skvělá pěší turistika, není to rovný terén, hornatý terén, dobré jídlo, srdeční lidi, muzea, hrady, takhle.
5: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
6: Datart pořádá Maxi Výprodej.
7: Cože? Maxi Výprodej?
6: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Frekvence 1.
10: To nejlepší z muziky.
9: Z každého roku vybíráme

0: Hrajeme to nejlepší z muziky, máme skoro 10:30 dopoledne, už se nám to tady rozjíždí, jak vidím naši SMS bránu. Ještě jsem se vlastně ani nedostal k tomu, že budeme slavit narozeniny, ale vy ten náš program máte zmáklý, takže je pravda, že já jsem teda duchem ještě někde na koupáku ve Varech. Před chviličkou jsem vlastně očumoval i to video, které jsem sdílel na svém Instagramu, tak se tam klidně taky můžete přemístit, jen tak fiktivně, kdyby vás to zajímalo, ale teď je třeba se vrátit zpátky do rachoty a věnovat se za pár minut narozeninovému okénku Frekvence 1. Jak jste správně pochopili a říkám, už píšete, tak posílejte další SMSky na 736300444, napište, kdo z vašich milovaných přátel, lásek, rodiny, kolegů v práci slaví právě dnes v úterý 11. srpna narozeniny. Napište, kdo to je, co mu chcete vzkázat, podepište se a pošlete nám to na 736300444, anebo můžete využít taky aplikaci Frekvence 1, je to na vás, ale o zbytek se postaráme my, a to už za pár chvil.
1: Frekvence 1, doprava.
0: Pojďme se v 10:30 na chlup přesně podívat taky na to, jak to vypadá na cestách.
2: Dálnice D1 je na 30. kilometru směrem do Prahy stále uzavřena z důvodu vážné dopravní nehody. Poslední volný sjezd je exitem Šternov na 41. kilometru. A s 15 minutami navíc počítejte v úseku dopravního omezení na D4 na Prahu mezi 14. a 9. kilometrem. A 15 minut ztratíte na D7 u exitu Ruzyně směrem do Prahy. I tady za to můžou práce na silnici. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitel silnic a dálnic Martina.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

Christina Aguilera, to nejlepší z muziky. Máme skoro 10:45 dopoledne. Pojďme přát. Dneska to nebudeme nějak prodlužovat, bude to spíš taková narozeninová rychlovka. Mám tady zprávu milé Rádio Frekvence 1. Rádi bychom popřáli naší milované mamince Emilce z Volar. A to všechno nejlepší k jejím 71. narozeninám. Přejeme zdravíčko, štěstíčko a taky lásku dcery Marcela, Maruška a Štěpánka a taky manžel Štefan a ostatní z rodiny nám tady píšou a děkuji. Takže já doufám, že nás milovaná maminka Emilka z Volár právě teď poslouchá. Protože má krásný požehnaný věk, tak za celý tým Frekvence 1 všechno nejlepší. Jsem tady teď na poslední chvíli ještě našel potlesk. Takže se ho dáme. Emilko, všechno nej, pojďme dál. Mám tady Frantu z Manětína. Dobrý den, rád bych popřál všem Zuzkám, Zuzankám, Zuzíkům. Všesičko, nej. Díky, František z Manětína. A to mě připomněl vlastně Franta, že Manětín tady miluje náš kolega Mikeš. Kolikrát jsme si o tom povídali, já jsem dokonce projížděl Manětínem minulý rok, když jsem zrovna skoro okolností taky jel vlastně do Varů na skútru. Tehdy jsem si udělal výlet na Vespičce, jel jsem to teda asi 7 hodin, takže to byl úplný nářez, protože jsem se kochal. Takže jsem to vzal přes Křivoklátsko, Manětín, no krása, ale bylo to náročné. Tak to jen tak. No a co se týká ještě těch známých lidí, no tak já tady mám pár sportáků a ty bych vypíchnul. Basketbalista, trenér František Konvička, ročník 1938, má narozeniny a stejně tak cyklista, taky trenér Zdeněk Dohnal, ročník 1948 a pojďme taky do USA, protože slaví americký podnikatel Steve Wozniak, spoluzakladatel počítačové firmy Apple, ročník 1950. A pokud slaví i někdo z vás, nenapsali jste nám, tak my vám přejeme všechno nej a budeme hrát i to nej z muziky.

To nejlepší z muziky Mark Jambor na Frekvenci 1. Za chviličku máme 11. Dáme si zprávy a po nich to tady rozjede třeba Richard Miller, Srdce jako kníže Rohan, ale mnohem víc hudby bude.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vosy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
3: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
4: 11 hodin, frekvence 1, zprávy.
5: Tak ještě jednou krásné dopoledne, pojďme na to, zprávy má Ondřej Albrecht.
6: Já přeju hezké dopoledne. Lidé se můžou ve čtvrtek zapojit do veřejného zátěžového testu aplikace e-doklady. Syrský soud dnes v nepřítomnosti odsoudil svrženého prezidenta Asada k trestu smrti. A zdržíte se více než půl hodiny na dálnici D2 před Brnem. Lidé se ve čtvrtek v jednu hodinu odpoledne můžou zapojit do veřejného zátěžového testu aplikace e-doklady. Ministerstvo vnitra a digitální informační agentura chtějí získat data z podmínek, které nejvíce přiblíží skutečnou souběžnou zátěž jako při volbách. Uvádí to zástupci na dnešní konferenci. Testování chtějí dělat před podzimními komunálními volbami. Loni totiž při sněmovních volbách systém e-dokladů kolaboval. V lagunách první a druhé horní nádrže Nové Mlýny na Břeclavsku jsou sinice. Koupání tam může pro některé lidi představovat riziko. Na ostatních přírodních koupalištích v Jihomoravském kraji je voda v pořádku. A jak sami poznáme, že voda je nebezpečná a že v ní jsou sinice, to řekla Frekvence 1 Helena Mikulášová z hygienické stanice hlavního města Prahy.
7: Můžeme si vzít prázdnou průhlednou petlahev, nabrat si do ní vodu a nechat stát tu petlahev 20 minut na sluníčku. Je důležité, aby byla na světle, na tom sluníčku. Ty sinice jdou za tím světlem a zhruba za těch 20 minut, pokud pozorujeme zelený prstenec u ústí té lahve, tak můžeme s velkou pravděpodobností říci, že jsou tam sinice.
6: Sinice jsou aktuálně také na dalších místech, například na přehradě Skalka a Jesenice u Chebu nebo na rybníku Babylon u Domažlic. Je dobré sledovat informace hygienických stanic. Syrský soud dnes v nepřítomnosti odsoudil svrženého prezidenta Bašára Asada k trestu smrti za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti, spáchané za občanské války, která vypukla v roce 2011. Víše o tom agentura Reuters. Asad s rodinou uprchl v prosinci 24 do Moskvy poté, co Damašek dobyla koalice vedená islamisty. Prozatímním prezidentem se stal jejich vůdce Ahmad Šara. Deblová světová jednička Kateřina Seňáková s čínskou spoluhráčkou Chang Shuai postoupili na turnaj v Torontu do semifinále. A česká tenistka tak pokračuje na cestě za šestým letošním titulem. Jeden získala s Chang Shuai, zbývající včetně trofej na Roland Garros s američankou Taylor Townsendovou.
4: Frekvence 1. Počasí.
6: Dneska už nebudou tak tropické teploty. Teploměr by se měl zastavit mezi hodnotami 25 až 29 stupňů Celsia. Na jihu Moravy to ještě stále může být kolem 30. Naopak na severovýchodě Česka jen kolem 24. Jinak bude spíše jasno, zpočátku místy i polojasno.
4: Frekvence 1. Doprava.
6: S kolonou asi na 25 minut počítejte na dálnici D2 při příjezdu do Brna od 11. kilometru. Je tam hustý provoz a kolona se pomalu rozjíždí. Podobně jako na dálnici D1 při cestě do Prahy na 38. až 30. kilometru počítejte s kolonou, která je momentálně taktéž na více než půl hodiny. Tak především pevné nervy, teď už se o vás opět postará Robin Sobek.
5: Ano, to bylo hezky řečeno, já se jdu o vás postarat, co je na to, 3,5 minuty po 11. hezké dopoledne a vezmu vás rovnou do amerického Yellowstoneu, nevím, jestli jste slyšeli o tom bizáru, který se tam stal a proběhl, nějakému chlápkovi tam přeskočilo, no prostě 34-letý muž po domácku v vyrobeném kostýmu bizona pronásledoval asi přes 2 hodiny turisty, jen tak. Za nima běhal jako blázen, ale já vám o tom řeknu víc za chviličku, do té doby třeba Dario G, anebo jak jsem sliboval, tady je Richard Mille, který nám otevře to úterní dopoledne. Pojďme na to!
4: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: To nejlepší z muziky na Frekvenci 1, máme minutu po čtvrt na 12 dopoledne. Čas od času tady zařadím taky do toho našeho vysílání nějaký ten bizár pro pobavení. Na druhou stranu si říkám, když si pak ty situace člověk nasčítá dohromady, tak to vypadá, že lidem úplně přeskočilo. Je to vlastně pár dnů, že jo, kdy jsme tady říkali, že v Jablonci někdo na benzínce vypustil včely, protože chtěl zjistit, jestli se mu vrátí domů. Někde zase týpek zaprděl celé kino na Spider-Manovi, že ho museli vlastně celé evakuovat. No a teď v Yellowstoneu, to je taková novinka, zase nějaký blázen honil turisty v kostýmu bizona. Ano, prostě strážci parku zatkli 34-letého muže, který si oblíkl po domácku vyrobený kostým bizona. No a přes 2 hodinky pronásledoval všechny ty turisty, všechny ty návštěvníky. Nakonec teda byl dopaden někde poblíž gejzíru Old Faithful, kde se teda pokusil přidat ke skutečnému stádu bizonů. Ten závěr mě dostal asi úplně nejvíc. Prostě se pokusil přidat ke skutečnému stádu bizonů. Tak já nevím, třeba byl v minulém životě bizon. Nedokážu si to nějak vysvětlit. Na druhou stranu vlastně může být rád, že v tom minulém životě nebyl žralokem.
1: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
2: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Raději už tam bude.
4: Přestaň! Štěl mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
7: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
6: Smutný, co? Něco vám poradím.
7: Nádobí Fabíny.
6: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
7: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
8: Frekvence 1.
9: To nejlepší z muziky.
8: Z každého roku vybíráme

0: Cembalo, to nejlepší z muziky. My máme 11:30, to znamená, dáme si spolu poslední slovo. Je čas vyhrát balík peněz. V banku posledního slova je teď 19 000 korun, takže pokud vyhrajete tyto peníze, můžete si ještě udělat nějaký ten prázdninový letní výlet, odjet někam na dovču, cokoliv s těma prachama můžete udělat. Ale je zapotřebí se vysoutěžit a doplnit správně větu herečky Petry Hřebíčkové, která mimo jiné prozradila, co si přivezla z dovolené v Dánsku. Takže pokud tušíte, už teď volejte na 257-400-999.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
0: A já se ptám, kdo se dneska dovolal jako první, kdo je tam. Hezký den, hezké dopoledne.
3: Dobrý den, tady Olin.
0: Oline, odkud?
3: Kopřivnice.
0: Tak my zdravíme samozřejmě tímto směrem. V banku je 19 000 korun, Oline, ale to už jsem říkal, takže jenom pro připomenutí, abyste věděl, kolik prachů můžeme poslat z Prahy do Kopřivnice, že jo?
3: No, děkuji vám za tu informaci, těším se na to.
0: Dobře, tak jo. Je mi úplně jasné, že už i víte dokonce, co byste s těma prachama udělal. Hned byste to roztočil. No, je mi to jasné. Dobrá, tak jo. Připraven, jdeme na to?
3: Ano.
0: Pouštím větu, zní takto.
4: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla...
0: Co?
3: No, já bych zkusil teď bacila.
0: Dobře, pojďme zkusit, co udělá slovo bacilo.
4: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla...
3: Vedle.
0: Ne, vypadá to, že se vrátila zdravá.
3: Holka. Jo, vypadá. Dobře, tak zkusíme příště něco jiného.
0: Tak něco jiného asi, no. Tak já jdu přidat. Je to tam? 19 500. Taky se mějte. Naschledanou. No a pokračovat se bude zase v 16:30 odpoledne u Vojty s Janou. Držíme palce, aby to dobře dopadlo. Ještě jednou připomenu, v banku teď aktuálně 19 500 korun.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: frekvence 1. Doprava.
1: Dálnice D1 je na 30. kilometru směrem do Prahy stále uzavřena z důvodu vážné dopravní nehody. Aktuálně dochází k nakládce nabouraných aut. Poslední volný sjezd je exitem Šternov na 40.

0: na kilometru 338. Tady vozidlo blokuje pravý jízdní pruh. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Elton John, Dua Lipa, to nejlepší z muziky. My máme 11:45 na telefonu kolegu Tomáše Fílu, protože ten nás taky dneska pozve na výlet. Kam to bude, Tome? Povídej, hezké poledne.
1: Hezké poledne. Zdravím z jihočeského Tábora, kam jsem dnes přijel do Muzea čokolády a marcipánu. Ve třech gotických budovách v centru města se na ploše více než 1000 metrů rozprostírá právě tohle úžasně sladké pohádkové muzeum. Pravdou je, že hned ze začátku se tady člověk seznámí s tím, jak vlastně čokoláda vzniká, kde se pěstuje, jakým způsobem se dováží do Evropy. No a samozřejmě nemůžeme vynechat ani to, jakým způsobem se vlastně čokoládové bonbony, tabulky, pralinky nebo figurky vůbec vyrábějí. Ovšem, muzeum jako takové to opravdu skýtá spousty příležitostí přenést se do různých pohádkových světů. K vidění je tady třeba postava mistra Bína v životní velikosti i s jeho autem. Také jsem samozřejmě minul Jaromíra Jágra a detailně jsem si prohlížel i největší čokoládový vlak v České republice a dokonce se mu kouří i z komína. Jinak k vidění je tady třeba marcipánový husický průvod nebo čokoládové panenky oblečeny do marcipánových šatů, peklo s čerty, kteří vaří čokoládu a spousty dalšího. Co mě na tom nejvíce uchvátilo, je to, jak je to neuvěřitelně detailně propracované. No v každém případě jsem využil i možnosti tady koukat mistrům cukrářským přímo pod ruce, jak vznikají pralinky a můžete je tady i ochutnat a stojí to za to. Tak to byl dnešní tip na výlet, no a my se opět uslyšíme zítra. Tak hezké poledne.

se, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu s kumpány, který mám. Patříme do svazu, vlastníme doménu, tak si nás rozklikni.

0: To nejlepší z muziky Rembrandt na frekvenci 1, taky Macarena. Je to tak, dáme si Los Del Rio, taky Mantra, že budou. Šrouby a Matice k obědu, ale teď už zprávy.
1: 12 hodin, frekvence 1, zprávy.
0: Pojďme na ně, hezké poledne, zprávy má Ondřej Albrecht.
2: A já přeju také hezké poledne. Spotřebitelské ceny v červenci zrychlily meziroční růst na 1,7%. A ceny ropy dnes také pokračují v růstu. Brent překročil $90 za barel. Zdržíte se potom na dálnici D2 a taky na D1. Spotřebitelské ceny v Česku v červenci zrychlily meziroční růst na 1,7% z červnových 1,5%. Meziměsíčně se tak ceny zvýšily o 0,6%. Svůj předběžný odhad z minulého týdne dnes potvrdil Český statistický úřad. Ředitel odboru statistiky Vladimír Cába k tomu řekl.
3: Červencový meziroční vývoj spotřebitelských cen byl, podobně jako v minulých měsících, významně ovlivněn cenami pohonných hmot a potravin. Ceny pohonných hmot se po dvouměsíčním poklesu vrátily k růstu a oproti minulému měsíci byly vyšší o 3,5%. V porovnání s loňským červencem vzrostly o necelých 17%.
2: Zemědělci na západě Čech už sklidili všechno obilí, zbývají jen zbytky žita a ovsa. Výnosy jsou zatím o pětinu nižší než loni a vypadá to, že nejhorší ze všech našich krajů. Žně začaly začátkem července a končí v těchto dnech. Další informace přidává Radovan Sochor ze statku Zlatá kráva právě na jižním Plzeňsku.
4: Takový rok nepamatujeme. Takhle suchej prostě. Obecně jako samozřejmě to klimaři někdo tvrdí, že se klima nemění, že to je nesmysl, že byly suchý roky a pak byly mokrý roky. Jako je to, bylo to, určitě to bylo. Ty statistiky jsou daný od té doby, co sledujeme teda počasí, tak to víme. Nicméně teď je tady opravdu trend, poslední teda řeknu 15 let, teda skutečně sucho je větší a větší. A teď je teda extrém, protože bylo velmi suchý jaro, takže pro veškerý zemědělský podíl špatně.
2: Ceny ropy dnes pokračují v růstu. Severomorský Brent překročil $90 za barel. Vrátil se tak na hodnoty z konce července. Podle analytiků totiž slábnou naděje na brzké vyřešení konfliktu mezi Íránem a Spojenými státy a na znovu otevření Hormuzského průlivu. Ten je právě klíčový pro přepravu ropy ze zemí kolem Perského zálivu. Předseda Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino, který po krachu kontroverzního plánu na prodej práv na mistrovství světa čelí silné kritice, se dočkal podpory, a to z Bílého domu. Prezident Spojených států Donald Trump napsal v krátkém prohlášení na své platformě, že by FIFA udělala hroznou chybu, kdyby by jen uvažovala o nahrazení Infantina. Šéf světového fotbalu je podle Trumpa fantastický.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Dnes budou teploty kolem 25 až 29 stupňů Celsia, na severovýchodě to bude o něco méně, kolem 24, naopak na jihu Moravy to může stále být až 30 stupňů Celsia. Bude jasno, zpočátku místy je polojasno.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Na dálnici D1 se rozjíždí kolona po velké dopravní nehodě, která se stala na 30. kilometru. Aktuálně je kolona mezi 29. a 23. kilometrem. S menším zdržením ale počítejte už při příjezdu do tohoto úseku od 45. kilometru a zbystřete tam. Aktuálně zdržení zhruba na 10 až 15 minut. Zhruba na 10 až 15 minut je potom kolona taky na dálnici D1 před Brnem ve směru od Prahy na 191. kilometru. A hustý provoz hlásí také v Brně na dálnici D2. Při příjezdu na posledních 10 kilometrech se zdržíte taky zhruba o 10 minut. Tak šťastnou cestu, teď už pokračuje Robin Sobek.
0: Tak ještě jednou hezké poledne, dobrou chuť. Pokud máte něco dobrého, máme 4 minuty po 12. Co budeme servírovat my na Frekvenci 1, tak určitě to nejlepší z nedělního lifeu Petra Jablonského, protože Petr, jak jste zaznamenali, od začátku měsíce, od srpna zase zpátky v našem éteru, a to každou neděli živě live, chcete-li mezi 13. a 14. Vy ho posloucháte, voláte mu do jeho vysílání, on improvizuje jako vždycky na jedničku, jak jinak, tak jak to umí jediný Petr Jablonský, a my si to nej pustíme už za půl hodiny. Jinak do té doby určitě i filmový odborník, oběru si dáme dvě ukázky z krásných, třeba možná i československých snímků, takže za chvilku můžete vytočit číslo 257-400-999 a zasoutěžit si jen tak pro radost a odnést si ten titul filmového odborníka. Do té doby taky Lightback, Los Del Rio nebo Celine Dion. Pojďme hrát to nejlepší z muziky.
5: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: frekvence 1.
1: Vyník se odstěhoval do Úpolce.
0: Filmový odborník.
2: Pojďme na to, je tady úterní odpolední filmový odborník, takže můžete volat na 257-400-999. V případě, že se chcete stát filmovým odborníkem a ten titul takzvaně urvat, protože já tam k obědu malý předkrm v podobě dvou nádherných československých ukázek, tak jsem zvědav, jestli je trefíte, kde je tam, hezké odpoledne.
3: Dobrý den, Dana z Plovnice.
2: Danuško! Já jsem rozuměl Bohnice, ale nevím, jestli správně.
3: Plouvnice.
2: Aha, dobře, no tak jo.
3: Okres Česká Lípa.
2: Okres Česká Lípa. Tak my zdravíme Česko-Lipsko. Danuše, připravena na hru? Jdeme rovnou na první ukázku?
3: Ano, zkusíme to.
2: Pěkně vypečená k obědu, tak snad bude chutná. Pouštím z ní takto.
1: Přece, Cecilka. Co porád za mnou lezeš ty?
4: Cecilka. Vy ji znáte?
1: Jak by ne? Já znám široko daleko všechny krávy. Ale vás jsem tady ještě neviděl.
2: Tak si to neberte osobně, Danuško. To je jenom, je to jenom filmová ukázka. Jo?
3: Ano.
2: A já se ptám, ze kterého je to filmu?
3: Léto s kovbojem.
2: Je to tak. Že vy jste taková filmová odbornice, skrytá.
3: No, trošku.
2: Jo, dobře, tak jo, Léto s kovbojem, krásná československá komedie, rok 1976, Ivo Novák režíroval tenhle ten snímek s Danielou Kolářovou a Jaromírem Hanzlíkem v hlavních rolích. Pojďme na druhou ukázku, která je vlastně taky ze 70. let a zní takto.
5: Vejš, vejš, teď
6: se vejš.
5: Špatně, znovu.
2: Úplně vidím tu situaci teď, Dano. Co je to za film?
3: No, tak to teda...
2: Co? To dáte?
3: Nevím.
2: Dáte, já vám pustím časomíru k tomu.
3: Tankový prapor.
2: Tankový prapor to není. A to je škoda, to je škoda.
3: Tak. Tak jsem se spletla, to tak nevadí.
2: Nevadí, hele, už teď jste poloviční filmová odbornice, to je vlastně hezký titul.
3: A ten, ano, tenhle... hlavně, že jsem se dovolala aspoň jednou, poprvé.
2: Hlavně, to je premiéra vaše teď v éteru Frekvence 1?
3: No, minulý měsíc jsem volala, když tam byl pan Rostě Václavek, tak jsem se taky dovolala.
2: No, tak
3: bohužel ne na knížku, ale... Ale bylo to taky dobrý.
2: Ale bylo to taky dobrý. No každopádně tohle je Kulový blesk. Znáte ten film?
3: Znám, určitě.
2: No, vidíte.
3: No,
2: československá komedie. Ten, Láďa Smoljak, Zdeněk Podskalský.
3: Jo.
2: Mimochodem pan Smoljak s panem Svěrákem psali scénář k tomu filmu. Taky tam hráli. Je to film, ve kterém si hlavní roli zahrál Josef Abraham, paní Daniela Kolářová, pan Rudolf Hrušinský. Ježíš, tam bylo tolik skvělých herců.
3: No, Danilo, ano, znám.
2: Rok 1978.
3: No jo, bohužel, no. Tréma dělá hodně, rychle jsem si nevzpomněla.
2: Jo,
3: no.
2: Máte trému?
3: Tak určitě.
2: Ne, to není slyšet vůbec. No. Já budu hrát to nejlepší z muziky pro dobrou náladu. A komu to dáme? Komu to pošlem?
3: Mimo příteli, on teda teď neposlouchá, ale má dneska narozeniny, máš... takže mu to dáme.
2: Je, tak všechno nejlepší.
3: Děkujem.
2: K narozeninám. A doufám, že přítel poslouchá. Tak jo, my jdeme hrát to nej z muziky, mějte se krásně a zase někdy zavolejte. Na shledanou.
3: Mějte se hezky, na shledanou.
0: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
8: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. Kik, víc než si myslíte.
0: Frekvence 1.
9: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku.

0: Tady Petr Jablonský, Frekvence 1, kdo je tam?
1: Tady Eliška z Ostravy.
0: Dobrý den, Eliško. Tak s kým byste ráda mluvila?
1: Já bych se ráda chtěla poradit s Andrejem Babišem, protože
2: my jsme se přestěhovali.
1: Ano. Já vás taky, pane premiére. Já bych se chtěla zeptat. My jsme se teď přestěhovali nedávno do okrajové části Ostravy. Ano. Máme tam celou novou rezidenční čtvrt.
2: No, to znám, to znáte, možná Juchelke znáte, ne, ten Ostrava.
1: Jo, znám, no, přesně, Juchelke. My jsme kámoši.
2: Ano, no, pojďte dávno.
1: Jo, a tak my bychom chtěli vědět, protože nám tam teď oznámili, že nám znovu spustí provoz prasečáku, o kterém říkali, že už je definitivně uzavřený a teď tam ty prasata chtějí zase navést. Tak co máme dělat?
2: A co máte jako proti svině? Jako parlament tak neexistuje. No, a svině si tam žijí vedle sebe, všechno v pořádku, takže jako co máte jako proti prasate? Všude jsou prasate, ano? Všude! Takže s prasaté se zkrátka musíte zžít, no, takzvaně zžít, ten české blbé slovo, zžít, jsem se naučil. No a zkrátka, jak se zžijete, tak já jsem se taky zžil.
1: Oni strašně smrdí a k tomu je tam strašně moc much.
2: No tak jako často to smrdí, ale tak hold musíte zase si uvědomit, že jako každý smrdí nějakým způsobem, že jo? Každá svině nějakým způsobem jako je v nějakém hnoji, já říkám, musíte se zžít, já jsem se zžil taky, můžete se podívat třeba na Macinke, nebo na Okamure, no. A taky jsem se s nima žil. No, a co? No, a tak a musím říct, že samozřejmě aj si musíte z té druhé strany, my jsme sociální vláda, my máme sociální ty, zkrátka, jakože umíme cítit sociálně, já to umím, a třeba s těmi prasatami musíte umět si i třeba soucítit, jak se cítí. Teď si vemte, že teď třeba jak je to horko, tak já mám normálně strach, že už se na mě vaří voda.
1: Tak díky.
2: Tak prasatům zdar. Naschle.
3: I letos v létě jedeme za vámi.
4: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Radio Kempy Frekvence 1.
4: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
3: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.
5: Už tento pátek si mě opět můžete zkusit sestřelit. Tak se na vás těším a jsem zvědav, jakou pro mě budete konkurencí. Ve známý čas na webu Frekvence 1 i v mobilech bude to boj.
3: Sestřelte Miloše a vyhrajte na Frekvenci 1 astronomický dalekohled, trika, kšiltovky, batůšky nebo vstupenky do brněnského planetária. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.
4: Frekvence 1.
3: Doprava.
6: Hustým provozem počítejte na dálnici D1 před Brnem od Prahy. Kolona převážně kamionu v pravém jízdním pruhu popojíždí od 191. kilometru až po křížení s Břeclavskou dálnicí D2. Zdržení pro osobní auta 10 minut. A ve dvou kolonách se zdržíte také na dálnici D1 ve směru na Prahu. 10 minut budete popojíždět mezi 43. a 35. kilometrem a druhá kolona se vytvořila mezi 29. a 23. kilometrem, kde se zdržíte zase 10 minut. Šťastnou cestu přejezd do dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
3: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Hrajeme to nejlepší z muziky, jde ze Šanté na frekvenci na pár minut po 3:15 odpoledne, nesmí chybět v našem vysílání dneska ani pozvánka na Radio Camp Frekvence 1.
1: Radio Campy Frekvence 1.
0: Protože ten další bude zítra ve středu 12. srpna v kempu Vranovská pláž. Letí to zase jako blázen ten čas. Vranovskou pláž, kdyby někdo nevěděl, což těžce pochybuju, ale i přesto připomenu, najdete u Vranovské přehrady nedaleko Vranova nad Dyjí, v jednom z nejoblíbenějších rekreačních areálů na Jižní Moravě. Takže se můžete opět přijít podívat, jak vzniká takové živé vysílání Frekvence 1, s tím, že o 2 odpoledne se na vás bude těšit naše odpolední duo Jana Knížková, Vojta Effler. No a večer od 19 hodin rozezní kemp zpěvák a písničkář

Než Xindl bude vystupovat, na vás čekají soutěže o hodnotné ceny, taky letní pohoda, táborák, špekáčky, kelímky štěstí, dokonce večer závěrečné afterparty. Kdybyste nemohli zítra vyrazit, tak mrkněte na www.frekvence1.cz, kde máte uvedené ještě ostatní lokace a termíny do konce srpna. To znamená i koupaliště a kemp Podbořany nebo kemp Kristýna, kde všechno letos zakončíme. Ale co je nejdůležitější, zítřejší den, středa 12. srpna a kemp

0: To nejlepší z muziky je Summer of 69 a taky Brian Adams. Zahrajeme taky česky po zprávách. Buty budou. A nebo činásky. A zprávy už za půl minuty.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry. 13 hodin, frekvence 1, zprávy.
0: Ještě jednou hezké odpoledne zprávy má Ondřej Albrecht.
4: A já přeju také hezké odpoledne. Povodí Moravy hlásí sucho na polovině z 94 měřících míst. Lotyšské úřady objevily tunel, kterým se migranti dostávali pod hranicemi do země. A zdržíte se na dálnici D1, kde se rozjíždí kolona po dopravní nehodě. Povodí Moravy hlásí sucho na půlce z 94 měřících míst. Některá jsou na nule. Nulový průtok má například Svitava ve Svitavách, ale také další toky, jak řekla mluvčí státního podniku Povodí Moravy Jana Kučerová. Hranice hydrologického sucha dosáhlo 47 z 94 sledovaných profilů v Povodí Moravy. Situace se tak oproti minulému týdnu, kdy suchem trpělo 44 těchto míst, ještě zhoršila. Naprostá většina toků má také průtoky hluboko pod polovinou obvyklých srpnových hodnot. Silnice 1/55 v Huštěnovicích na Uhersko-Hradišťsku bude od pátku 14. srpna uzavřená kvůli opravě. Řidiče musí využít objízdnou trasu po dálnici D55. Práce chce mít ředitelství silnic a dálnic hotové ještě do konce srpna.
5: Po dobu stavby tudy projedou jenom sanitky, policie, hasiči, autobusy a obyvatelé přilehlého okolí. My ostatní budeme muset po objížďce, tedy po dálnici D55, a to i bez dálniční známky. Najet můžeme na exitu 47 Staré město u Babic z kruhové křižovatky. Silnice první třídy číslo 55 spojuje Olmoucký, Zlínský a Jihomoravský kraj. Za Břeclaví směřuje k Rakousku. V některých úsecích vede souběžně s ní dálnice D55. Další části dálnice stavbaři teprve budují, případně se jejich výstavba plánuje. Láďa Jakub, frekvence 1.
4: Lotyšské úřady objevily tunel, kterým se migranti mohli dostávat do pobaltského státu podzemí ze sousedního Běloruska. Tajnou chodbu lokalizovali pohraničníci, armáda a policie v úseku hranice poblíž uzavřeného hraničního přechodu Silene. Uvedl to podle agentury DPA lotyšský ministr vnitra. Fotbalisty Sparty opustila bývalá brankářská jednička Petr Vindal. 28-letý dánský golman zamířil na roční hostování bez obce do italské druholigové Sampdorie Janov. Oba kluby o tom informují na svém webu. Vindal přišel na Letnou před 3 lety. Kvůli zranění od února nechytal. Po příchodu do Sparty se stal i hned jedničkou a s týmem v první sezóně získal double za vítězství v lize a domácím poháru. Následující ročník 24-25 pomohl letenskému mužstvu k návratu do hlavní fáze Ligy mistrů po 19 letech.
3: Frekvence 1. Počasí.
4: Pojďme se ještě podívat také na počasí. Dnes nás čekají teploty od 25 do 29 stupňů Celsia. Na jižní Moravě to může být až kolem 30. Bude spíše jasno, pouze občas se místy může zatáhnout.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: Na dálnici D1 se stále zdržíte v koloně, která se rozjíždí mezi 40. a 29. kilometrem. Aktuálně je tam zdržení zhruba na nějakých 25 minut. No a na 10 minut je potom zdržení před Brnem na dálnici D1 od 187. na 191. kilometr. Tak šťastnou cestou pokračuje Robin Sobek.
0: Tak pojďme na to, přátelé, 3,5 minuty po 13. Pokračuje také úterní odpoledne na frekvenci 1 s tím nejlepším z muziky. Já mám pro vás hned úhru Ingrid, nebo třeba taky Činásky. Tak si pojďme zahrát.
6: Frekvence 1. To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: To nejlepší z muziky na frekvenci na Espen Lind ve čtvrt na dvě odpoledne. Vyšla dneska taková zajímavá zpráva. Velké štěstí se událo jednomu páru. Byl to pár vlastně z Francie, který si někdy, myslím, to bylo na konci měsíce června, při čekání na rezervaci v jedné restauraci, tak si vsadili v trafice, v loterii, loto, a vyhráli 10 milionů eur. Přátelé, já vás nechci nějak provokovat ani naštvat, ale přes 242,5 milionů korun. Je to neuvěřitelné. Je to vlastně taková zajímavá, šťastná událost. Byl to vlastně pár, který hledal restauraci ten den, kde by mohl povečeřet. A je pravda, že ten první podnik mu nezvedal telefon. Tomu říkám teda osud. Oni si chtěli rezervovat stůl, oni jim nezvedli telefon. No tak, když oba zamilovaní dorazili s předstihem do jiné restaurace, tak se rozhodli, že využijí 20-minutového čekání k návštěvě nedaleké prodejny loterijní společnosti. No, chtěli si vsadit původně několik tiketů na večerní slosování ve hře Euromillions, jak to občas dělávali, jenže ten den se vlastně žádné nekonalo, tak si vsadili ve hře Loto. Pár si potom na začátku července vzpomněl, že by si měl svůj tiket zkontrolovat. Když zjistil, že vyhrál, tak si nejdříve myslel, že jde o několik desítek tisíc eur. No a teprve o několik hodin později, po nějakém rozhovoru s oddělením podpory a vůbec péče o ty výherce, si uvědomili, že nevyhráli 30 tisíc eur, ale 10 milionů. No, takže kdybych měl citovat, ulevilo se nám, že už se nemusíme obávat o naší budoucnost ani o budoucnost našich dětí a že si můžeme v klidu plně užívat života a konat dobro okolo sebe. No a myslím si, abych to doplnil, taky povečeřet kdekoliv už, třeba i bez čekání. No, takže takhle. Jinak, kdyby to někoho zajímalo, výherní kombinace 5, 14, 29, 38 a 48. To doplňkové číslo bylo 8. Tak nevím, jestli ještě použít tato čísla třeba u nás v Česku. No, můžete to zkusit. 5, 14, 29, 38, 48 a dodatkové číslo 8.
1: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
2: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až tisíce korun, a to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Více na innogy.cz.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybíráme jen ty nejlepší.

0: Hrajeme to nejlepší z muziky, tohle jsou Bon Jovi, máme půl druhé odpoledne, nevím, jestli jste zaznamenali ten bizární sportovní, konkrétně fotbalový moment, kdy Brazilec slavil gól, no a pak se propadl do tunelu. Zranil se a ten gól vlastně ani neplatil. Nevím, jestli jste to video, které se stalo virálním na sociálních sítích, viděli nebo ne. Pokud ne, tak já se budu snažit to ještě trošku osvětlit, jak to všechno bylo. No prostě, Brazilec se rozběhl směrem k takovým reklamním plochám, které vlastně ohraničují fotbalové hřiště, oslavit s fanoušky gól, který dal, přičemž teda přeskočil tu reklamní bariéru za hranicí toho hřiště a náhle zmizel. Prostě zmizel. No. A místo na zem, jo, on dopadl vlastně do tunelu, protože za tou reklamní plochou byla, to nevymyslíte, byla prostě díra do země. Byl tam tunel, který vedl ze hřiště rovnou do šatny a ještě k tomu hostujícího celku. On musel proletět tou dírou prostě až někam, kdo ví kam. No jak říkám, do šatny hostujícího celku. Nicméně zanedlouho se vlastně objevil zase zpátky na hřišti a v těch oslavách pokračoval, ale ty zase nabrali opačný směr. Prostě po chvilce ten autor gólu ulehl na zem, musel být ošetřen. První poločas nakonec ještě dohrál, ale po dvou minutách toho druhého poločasu kvůli tomu zranění musel vystřídat a ten zápas nedohrál. A k jeho obrovské smůle byla navíc bouřlivá oslava, při které skončil teda v tunelu a zranil se, předčasná, protože celý ten systém VAR v akci předcházející jeho hlavičce zaznamenal offside, který následně po celém tom přezkoumání videa potvrdil i ten hlavní rozhodčí a celý ten gól neuznal. Takže tahle ta celá paráda je natočená vlastně na videu a teď to opravdu lítá na sociálních sítích, tak kdyby vás to video zajímalo, vypadá to vtipně, no. Nejenom nebezpečně, ale vlastně bohužel musím říct, že vtipně. Tak se na to mrkněte, stačí si zadat někam do vyhledávače jenom bizarní fotbalový moment, napište tam třeba Brazilec a ono už vám to vyskočí. Texas Booty, taky Alex Varen, to je to nejlepší z muziky, teď aktuálně doprava.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Dopravní nehoda komplikuje provoz na dálnici D1 ve směru na Prahu. Na 26. kilometru bourala 3 osobní auta v levém jízdním pruhu, zdržení 10 minut. Dvě auta havarovala také na dálnici D11 ve směru na Prahu na 12. kilometru. A nehodu nákladňáku s osobákem vyšetřuje policie na D1 u Brna od Vyškova na 196. kilometru. Projíždějte opatrně. A s hustým provozem počítejte na dálnici D1 před Brnem od Prahy. Nesouvislá kolona převážně kamionu v pravém jízdním pruhu po pojíždí od 186. kilometru po křížení s Břeclavskou dálnicí D2. Zdržení pro osobní auta do 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

To nejlepší z muziky Texas na Frekvenci 1 máme skoro 1:45 odpoledne. Pokud rádi jezdíte v zimě do Špindlu, tak si myslím, že se máte na co těšit. Protože projekt vlastně propojení ski areálu Svatý Petr a taky Medvědín právě ve Špindlu bude v srpnu, to znamená tento měsíc, ještě pokračovat montáží podpěr nové šestimístné lanovky, a to přehradní. A taky bude pokračovat osazením ocelové konstrukce druhého mostu, který překlene silnici mezi Vrchlabým a Špindarovým mlýnem. Most vlastně pro lyžaře naváže na dojezd sjezdovky Lesník dolní stanici, budované lanovky a přehradní. No a vybudování vlastně mostu přes výpadovku na Vrchlabí je klíčové pro to propojení obou areálů. Takže kdybych se měl podívat do těch budoucích plánů, jak to vypadá, vidím tady prosinec 2026, plánované uvedení první etapy projektu do provozu, včetně nové lanové přehradní a lyžařského propojení prostřednictvím nových mostních konstrukcí a sjezdových tratí. Tak to je první novinka, už letos v prosinci. A ta druhá, poměrně zásadní, v dubnu 2027 zahájení výstavby navazující 10-místné kabinové lanové dráhy z terminálu P1 na Medvědín. Jejich dokončení je vlastně plánováno na zimní sezonu 2027/28. Lanová dráha završí vlastně kompletní obousměrné propojení obou těch areálů. Žádné, přátelé, skibusy, žádné přejíždění, čekání, tlačenice, jako tomu bylo doteď. Myslím si, že ty plány jsou naprosto jasné a jestli to všechno klapne podle těchto plánů, no, tak se opravdu máme na co těšit. Teď ještě tip pro vás.

0: I dnešní rozhovor na Frekvenci 1 věnujeme kampani bez typu Hele motorka. Ta nabádá řidiče, aby byli na silnici pozorní vůči motorkářům. Naším hostem je Pavel Řezáč z Centra dopravního výzkumu, odborník na dopravní psychologii a chování řidičů. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pavle, můžete nám říct, co nejčastěji odvádí pozornost řidičů od sledování provozu na silnici?
1: Tak těch příčin je celá řada. Můžeme rozdělit do několika kategorií. Jedná se o nějakou fyzickou indispozici, jako například třeba únava nebo nějaká psychická indispozice v podobě třeba stresu. Kromě toho je celá řada dalších aktivit, které vlastně narušují to soustředění toho řidiče.
0: O jaké konkrétně se jedná? Mně napadá tlačítkový displej dotykový.
1: Je to přesně tak. Jedná se o celou řadu věcí, které v autě nalezneme, multimediální systém, mobilní telefony, ale současně také třeba reklamy, které nalezneme vedle silnic.
0: Proč jsou vlastně všechny tyto zmíněné faktory tak nebezpečné?
1: Jsou nebezpečné z toho důvodu, že odvádí tu naši pozornost, zejména to naše soustředění se na to, co bychom za tím volantem měli dělat. To je ta nejčastější příčina potom nějakých nehod, které se na silnicích dějí.
0: V čem je v této souvislosti specifické vnímání motorkářů?
1: Je tam specifické to, že vlastně těch motorek v České republice stále není tolik a současně jsou velmi rychlé, méně viditelné než auta, než běžná auta, a z toho důvodu vlastně častokrát si jich nevšimneme, přehlédneme je a potom to může způsobit vážnou nehodu.
0: Tak já děkuji za spoustu zajímavých, užitečných informací. Už teď si víc můžete poslechnout na YouRadio Talk. Projekt Hele motorka podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod. Ještě jednou děkuji a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Bonnie. Tohle Bonnie Tyler, to nejlepší z muziky, za chvilku zprávy a pak Vojta s Janou. Nazdar.
1: Nazdar, nazdar.
2: No nazdar.
0: No nazdar.
2: Kde jsi byl včera?
0: Já jsem, ty vole, to tak doma.
1: Jsi mě volno.
0: Já jsem tati včera.
2: No?
0: Já jsem tati a mami včera byl, já jsem byl ve Varech. Udal jsem si takové šary vary, jestli vám to nevadí.
1: Fakt? Takže no. Výlet, jo?
2: Na festiák. Pozdě, ale přece.
0: Pozdě, jo, protože ono tam bylo plno, já jsem se tam nemohl dostat a nesehnal jsem ubytování.
1: Jo, jo.
0: Tak jsem se naštval a řekl jsem si, ne, ne, ne, já si ho seženu. A taky jsem sehnal, že?
1: Nevadí, že to je dva měsíce po,
0: ne,
1: ale...
0: vůbec to nevadí, ani tam nebyla žádná tlačenka, nikde jo, jo. Nic.
1: Jako Vary jsou vlastně docela hezký, vy?
0: Jsou boží, já jsem
1: si přišel. Město.
0: Tak, jak na Duvči, prostě.
1: A co jste tam dělali?
0: No, pili.
1: Prameny.
2: Jídla.
0: Mamko, taťko, pili.
1: Tak to je dobře. Člověk by si měl dělat taky trošku volné, jo?
0: No, je to tak, je to tak. Takže se mějte krásně a zítra se teda taky neuvidíme, protože pojedu, ne, zítra se...
1: Zítra se
2: zítra
1: neuvidíme.
2: Se neuvidíme, páč, zítra je radio, kem?
1: Zítra jedem my, no. Takže zítra se, Robine, neuvidíme.
0: Ale nezlobte tam, vítra se bude šáci. Co tam budete dělat?
1: No, no to, co ty ve Varech.
3: Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
4: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
5: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
3: A chce slyšet, jak to máte vy?
6: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
3: A nějaký vzkaz na závěr?
5: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
3: Říkají mu rady. Terminátor.
4: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
7: A raz, dva, tři, 4,21. La, la, la.
8: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
9: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Ondra Albrecht ve studiu, hezké odpoledne.
11: Hezké odpoledne. Lidé se můžou zapojit do veřejného zátěžového testu aplikace e-doklady. O koupit dvojice vysílacích stožárů v Liblicích zatím nemají České radiokomunikace žádného vážného zájemce a zdržíte se na dálnici D1, a to ve směru jak do Prahy, tak také u Brna. Lidé se můžou ve čtvrtek od 13 hodin zapojit do veřejného zátěžového testu aplikace e-doklady. Ministerstvo vnitra a digitální informační agentura chtějí získat data z podmínek, které nejvíce přiblíží skutečnou souběžnou zátěž, jako při volbách. Náměstek ministra vnitra a vládní zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáš Klučka to vysvětlil.
12: My jsme se ten test rozhodli udělat právě proto, aby se neopakovala ta situace při loňských podzimních volbách. To znamená, že ta aplikace byla nedostupná pro uživatele, lidé proto, aby mohli odvolit, se museli vracet domů pro plastové kartičky a podobně. Právě proto děláme tento test, abychom si dostatečně dopředu vyzkoušeli, zdali ta aplikace je připravena.
11: Uživatel, který se rozhodne zapojit do testu, musí právě ve čtvrtek v 13 hodin odpoledne otevřít aplikaci, přihlásit se PINem nebo biometrií a počkat na automatickou aktualizaci dokladu. O koupit dvojice vysílacích stožárů v Liblicích u Českého Brodu zatím nemají České radiokomunikace žádného vážného zájemce. Stožáry vysoké 355 metrů, které jsou nejvyšší stavbou v Česku, už nemají vysílací využití a jejich údržba je nákladná. Firma je proto nabídla k prodeji. Ředitel pro regulaci a právní záležitosti Českých radiokomunikací Marcel Procházka k tomu doplnil.
13: Údržba musí proběhnout vlastně během tohoto roku, to znamená do konce tohoto roku. To časové hledisko už moc času opravdu nezbývá. My pořád ještě jednáme s některými státními institucemi, takže tam ještě pořád nějaká šance je. Ta je daleko větší než ze strany nějakých soukromých investorů.
11: Stožáry potřebují opravu, která vyjde asi na 170 milionů korun. Za měsíce trvající věznění, týrání a znásilňování ženy v Siřimi na Lounsku a také za předchozí znásilnění jiných žen dnes odvolací vrchní soud v Praze potvrdil 42-letému Karlu Novákovi 15-letý trest vězení. Tresty soud potvrdil i jeho třem spolupachatelům. Všichni obžalovaní se přiznali. V minulosti před krajským soudem prohlásili vinu. V odvolání nesouhlasili s výší trestu. Dnešní rozhodnutí vrchního soudu je pravomocné. Výškař Jan Štefela ztroskotal na mistrovství Evropy v kvalifikaci. Bronzový medailista z loňského světového šampionátu v Tokiu zvládl dnes v Birminghamu na podruhé 219 cm. Laťku ve výšce 223 cm už ale nepřekonal. V celkovém pořadí se vinou horšího zápisu zařadil na dělené 14. místo a do finálové dvacítky se tak nedostal.
3: Frekvence 1.
4: Počasí.
11: Dnes budou teploty v maximech kolem 30 stupňů Celsia, a to je na jihu Moravy, ve zbytku Česka 25 až 29, na severu a severovýchodě jen 24 stupňů Celsia. Pršet by dnes nemělo, má být také jasno, podobně jako v noci, kdy má být jasno nebo skoro jasno. Teploty v noci můžou v údolích klesnout až na 5 stupňů Celsia.
4: Frekvence 1.
3: Doprava.
11: Kolona je hlášena na dálnici D1 při cestě do Prahy na 29. až 23. kilometru asi na 5 až 10 minut. Na 10 až 15 minut je potom kolona na dálnici D1 v opačném směru, a to z Prahy na Brno na 182. až 196. kilometru. A stále jsou komplikace i na D8 při odjezdu z Prahy mezi 9. a 16. kilometrem. Je hustý provoz a kolona zhruba na 15 minut. Tak šťastnou cestu, začíná odpolední vysílání a Jana s Vojtou.
1: 14. je za námi, je tady úterní odpoledne. Měli jste rádi atletiku, pánové?
2: No,
1: ne. Já teda taky ne.
2: Kterou jako její část?
1: No právě, jako co z té atletiky, já mám pocit, že z té atletiky...
2: přes zděšeného koně na del, třeba si vybavuju.
1: No ale to je gymnastika.
2: Jo, to je gymnastika.
1: To je gymnastika.
2: Mě to tak jako splývalo. No,
0: já prostě obecně neměl rád tělocvik.
1: Neměl.
0: A měl jsem takovou dohodu s naším tělocvikem. Já jsem to čekal. Nabihl jsem si.
1: Sorry, Ondro, ale ne, já chci tady narazit znovu na tu zprávu, kterou ty si říkal. Výškař Jan Štefela na podruhé nedal 219 cm.
2: Žabas.
1: Nebo respektive on nedal 223 cm.
0: No,
1: výška jako. Myslím, že z té atletiky tohle je úplně nejtěžší záležitost.
2: Jasně, takže on jako 223 cm, to znamená, že on by mě přeskočil a ještě by měl 25 cm.
1: Ty bys mohl mít i culík prostě do stropu.
2: Cylindr bych mohl.
1: Jako pro mě to je úplně nepochopitelný sport. Já vždycky, když jsme skákali do výšky, jak mi nikdy nevyšel krok prostě.
2: No tak to je samozřejmě. Nebo do dálky, že jo? Vždycky jsem přešla.
0: To je matematika trošku.
2: Podle mě to dávali blbě tu čáru odrazovou.
1: No, takže víme, kde je viník, že jo?
2: No,
1: jinak by tady zpráva byla Vojtovi, no, že nedal 223 cm.
2: Kdyby tam ta čára byla správně, tak bych skočil třeba 6 metrů do toho písku od té tyči, takhle jsem skočil 40 cm a považoval jsem to za vítězství.

0: Tom Jones a Mousty na frekvenci 1, krátce po 14, konkrétně 12 minut po 14, hezké úterní odpoledne. Já bych s dovolením navázal teď na to, co jsem v tento čas tady říkal včera, totiž o tom, že na Slovensku přetřeli keře na zeleno.
1: Protože takhle chtějí bojovat proti nedostatku zeleně. Ale, nedostatku vody.
0: No, hodně zjednodušeně. Ono, totiž nám přišla SMSka včera a už jsme na ní nestihli zareagovat. Od Péti z Prahy. To s tím nástřikem živého suchého plotu v Martině na Slovensku, to už jsme měli pravdu nebo blábol, tohle je blábol, že? Tak prosím pěkně, já bych to rád uvedl na pravou míru. Je to pravda. To se opravdu stalo. V Martině na Slovensku nastříkali před budovou Matice slovenské keře na zeleno, protože se tam měl konat nějaký krajanský festival a už by to nestihli oživit zálivkou. No. A prý je šlo jenom o dočasné řešení. A podle mě, když ta barva bude jakoby mrazu a vodě vzdorná, jo, tak třeba to tam nechají, co my víme.
1: Se na Slovensku budou mít furt zelenou.
0: Ne, ale takhle, jako aby toho nebylo málo, já jsem se dočet ještě jeden bizarní příběh ze Slovenska. A je to taky pravda, prosím, pěkně. Před jednou budovou v Bratislavě, říká se jí Kukuřice, ta budova, je to takový to hodně kontroverzní stavení, ve kterém jsou pisoáry asi za 1200 euro.
1: To zlatý.
0: No, zlatý, to znamená, že když se tam jdete vymočit, tak močíte do mušle za 27 tisíc.
1: Je to úplně jako, jiný močení.
0: No právě, to je požiteček, že? Tak před ní...
1: Tam se u toho každý natáčí.
0: Tak před ní je zeď. No. A ta byla klasická cihlová, byly tam ty obnažené cihly. A oni tu zeď nahodili a do toho náhozu, do toho štuku na to, otiskli takovej vzor, aby to vypadalo jako cihly. Ty natřeli na oranžovo a ty spáry na černo, aby to vypadalo, že je to nově postavená zeď. A když se ptali proč, tak řekli, aby zabránili sprayerům dělat vandalismus.
1: Nedělám.
0: Takže prosím vás, až budete zase někdy nadávat na poměry tady u nás.
1: Ty, jo, vedle je to horší.
0: Kukuřice.

0: Sech, jak jsme kdysi říkávali. Nebo U2.
1: U2, no.
0: Nebo EAST 7.
1: 17.
0: Jo, jo.
1: Nebo 2 Unlimited.
0: A nebo jsme, když jsme jako chtěli zpívat no. v cizím jazyce, tak jsme si vymýšleli tu angličtinu, ne? A zpívali jsme
1: A víte, to je svahilština, to docela frčí teďko jako hodně v taneční muzice.
0: To je pravda.
1: Že se jakoby dělají texty jako v nesrozumitelném jazyku.
0: To kolikrát, když teďka slyším nějaký takový ty rádoby, jako jo, nebo rádoby, tak chci to nějak hanit, prostě rapeři, co zpívají jako vlastně v češtině a zpívají takovým stylem, že mám pocit, že to je cizí jazyk, že jo? Říkám, ty ovči, co to zpívá, jako?
1: Jo, myslíš třeba, jak on se jmenuje, teďko bude v tý Superstar, Kalin.
0: Kalin, ten to taky má. Že občas jako zpívá vlastně jako v češtině,
1: to vlastně
0: ale
1: jako
0: tak dí, jako, máš pocit, že je to vlastně jako to, jo, tak já rozumím tomu, nebo tomu nerozumím. My jsme byli teď v té Barceloně, tak jsme tam seděli v jednom takovým bárečku, popíjeli jsme tam to jejich silný červený víno a byli jsme tam s kamarády, co moc neumí jazyky a teď prostě jak, že s přibývajícím alkoholem v krvi máš pocit, že rozumíš a najednou takhle sedíme a on říká, ty tady hrajou kabáti.
2: Užijte si s námi léto v rytmu Frekvence 1.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Každý už tam bude.
6: Přestaň! Štěl mě vedro!
2: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
4: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: byli Police, Every Breath You Take na frekvenci 1. Za 10 vteřin bude 14:30.
1: Máme pro vás zprávy a po zprávách naši rubriku Pravda nebo blábol, tak si počkejte.
2: Hezké odpoledne. Spotřeba energií v Česku letos roste. V prvním pololetí roku Češi oproti loňsku zvýšili spotřebu elektřiny o 2,8% a plynu o 3,3%. Spolu s ním roste také výroba elektřiny. V Plzeňském kraji jsou sjízdné řeky Berounka, Otava a Mže, i když všechny jsou kvůli suchu na nižších stavech, než je v tuto dobu běžné. O lodě je v půjčovnách stále velký zájem. Fotbalistky pražské Sparty se v závěrečném třetím předkole Ligy mistryň utkají o účast v hlavní fázi se Serve Geneva. České šampionky začnou dvojzápas 26. srpna doma. Odvetu hrají 2. září ve Švýcarsku.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: Na D1 se stále zdržíte v menší koloně, která se formuje ve směru na Prahu od Brna. Na 27. až 23. kilometru je to aktuálně asi na 10 minut. Na 10 až 15 minut je kolona na dálnici D8 mezi 9. a 16. kilometrem ve směru na Ústí. No a zhruba na 10 minut jsou potom kolony na dálnici D1 u Brna. Na 191. až 196. a potom také na dálnici D2 mezi 2. a 10. kilometrem. Tak šťastnou cestu.
1: My vám nabídneme příběh na frekvenci jednou za malou chvilku. Bude to příběh buď pravdivý nebo smyšlený.
0: Takže pravda nebo blábol. A už známe téma příběhu dneska.
1: Hele, téma příběhu se týká hada.
0: Hada? Mm. Nemačkat.
1: Hlavní roli hraje had.
0: Aha.
1: Takže je to něco pro, jak jsem říkala, ty, co mají fobie z hadů?
0: Hadofobice, no. Takhle, jako jsem chtěl zrovna říct, že znám pár lidí, kterýma jenom řekneš had.
1: A normálně jsou...
0: A mají psotník.
1: No, mají husinu.
0: Třeba naše sousedka má dceru a ta má je do Keni. A ona říká, tam nejezdi, tam jsou mamby.

0: Imagine Dragons na frekvenci 1, 5 minut po půl třetí. Pojďme na příběh, který je buď pravdivý, anebo zcela smyšlený. Co jsi pro nás nachystala, Jani?
1: Jestli máte fobii z hadů, tak to vypněte. Nebo aspoň stlumte.
0: Zesilte. bojujte s tím, pojďte tomu naproti.
1: Začalo to takhle, jo. Jistá žena prostě v paneláku s psíkem odhalila jednu takovou věc. Představte si, že tomu psovi začaly mizet granule z misky, jo. Tak si říkala, ten pes je nějaký hladovej, že jo, tak nejdřív ho podezírala, pak podezírala, jestli nemá myši, jenomže pak se stalo něco, co se stát nemělo, respektive co nechceš, aby se stalo. Ne. Spala a slyšela z kuchyni šramot, jenomže pes ležel vedle ní, tak se šla podívat do té kuchyně a představte si, že u té misky byl 2metrový had.
0: Joj.
1: Přivolala hasiče, oni se pokoušeli toho plaza odchytit, jenomže se jim to...
0: On jim utek.
1: Normálně utek potrubím, začalo pátrání po celém tom domě, pak se zjistilo, že se objevil někde u sousedky, ani tam se jim ho nepodařilo odchytit. Celý to probíhalo prostě celou noc, protože ty lidi prostě odmítali spát v tom baráku, jasně, že tam prostě se někde jako plazí obrovský had. No, pak se zdálo, že je snad někde ve stoupačkách, výtahový šachtě. A představte si, že tohle nemá šťastný konec. Oni toho hada nenašli. No. Začali tu ženskou podezírat, že asi...
0: Že si to vymyslela,
1: ale ona toho hada neviděla sama, že jo? Toho hada viděla jako spousta jiných lidí. Ale oni do dnešních dnů prostě toho obrovského hada, který ho tam viděli, nenašli. Já si myslím, že vysvětlením je to, že třeba majitel toho hada prostě stačil rychle zareagovat, aniž by si toho někdo všimnul.
0: A dal si ho na oboje.
1: Aby nebyla pár... Víš, jakože udělal takový to, jako aby nebyla panika, aby ho jako nelinčovali za to, že nemá špatně zajištěnýho hada.
0: Jasně.
1: Tak si ho prostě vzal zpátky, aniž by někomu něco řekl. Prostě had se nenašel.
0: Hele, já ten příběh znám. Byl dokonce i sfilmovaný. Harry Potter a tajemná komnata. Tam ten had taky jezdil tím potrubím.
1: Takže?
0: Hele, jako hezký, já si myslím, že tohle je blábol.
1: Já už bych se do toho baráku nikdy nevrátila.
0: No nekecej, že tohle se stalo.
1: Nestalo.
0: No právě.
1: Ale kdyby ho nenašli a tvrdili mi prostě ten had někde zmizel.
0: Že by se odstěhovala.
1: Já bych se odstěhovala.
0: Ideálně tak jako jiný kontinent.
1: Jako chápeš představa, že ti řeknou prostě had už tady není, můžete jít zpátky. Jděte si v klidu lehnout.
0: No to najednou ti začne něco šustit pod peřinou.
1: A myška to není.

0: na výlet s Frekvencí 1.
1: Frekvence 1 a skvělé doporučení na výlet.
2: Tomáš Fíla je náš vrchní doporučovatel, který vám vždycky umí doporučit tu správnou destinaci.
1: Není tam toho doporučení málo.
2: Doporučujeme poslouchat Tomáše Fílu právě teď, protože i dneska na výlet vyrazil.
1: Ano, tak co nám doporučuješ? Ahoj Tome.
3: Hezké odpoledne, Jani. Ahoj Vojto, zdravím z jeho českého tábora, kam jsem dnes přijel do Muzea čokolády a marcipánu. Ve třech gotických budovách v centru města na ploše více než 1000 metrů se nejprve při vstupu seznámíme s historií čokolády, jejím pěstováním, dovozem do Evropy a následném zpracování do formy bonbonů, tabulek, pralinek či figurek. Pravdou ale je, že v muzeu jako takovém je k vidění třeba postava mistra Beana v životní velikosti i z jeho autem. A pozor, to vše je kombinace čokolády a marcipánu. Také samozřejmě tady stojí i Jarda Jágr a k vidění je tady největší čokoládový vlak v České republice a dokonce se mu i kouří z komína. Faktem je, že všechny tyhle věci jsou do těch nejmenších detailů propracované a musím říct, že třeba postava mistra Beana na to, že z marcipánu vypadá jako živá. K vidění je tady ale třeba i marcipánový husický průvod, který je tady na místním táborském náměstí a ty detaily, ty lístečky na těch stromech, tašky na střech, no to je neuvěřitelné. V každém případě tady můžeme vidět i třeba peklo s čerty, kteří vaří čokoládu a spousty dalšího. Já jsem využil i možnosti koukat mistrům cukrářským pod ruce a tu máte rozhodně i vy. A když vás to natchne stejně tak jako mě, no tak vás tady čeká sladká tečka v podobě pralinek těch nejrůznějších příchutí a musím říct, že sliny se mi zbíjají ještě teď. My se opět uslyšíme zítra, tak se mějte krásně a hezký den.
0: Léto. V rytmu Frekvence 1.

0: A taky budou zprávy za chvilku.
1: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
2: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
1: Smutný, co? Něco vám poradím.
2: Nádobí Fabíny.
1: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
2: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
3: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry. 15 hodin, frekvence 1, zprávy.
0: Ondra Albrecht má slovo, hezké odpoledne.
4: Hezké odpoledne. Na několika místech v Česku hygienici zakázali koupání kvůli výskytu sinic. Nejméně 170 lidí zahynulo při pondělním zemětřesení v Kolumbii. Čeká se ještě na další čísla. A zdržíte se na dálnici D1 i Pražském okruhu. Na několika místech v Česku hygienici zakázali koupání kvůli výskytu sinic. Jinde platí doporučení se po koupání důkladně osprchovat. A jak sami poznáte, že voda je nebezpečná, že jsou v ní sinice, to řekla Frekvenci 1 Helena Mikulášová z hygienické stanice hlavního města Prahy.
5: Můžeme si vzít prázdnou průhlednou petlahev, nabrat si do ní vodu a nechat stát tu petlahev 20 minut na sluníčku. To je důležité, aby byla na světle na tom sluníčku. Ty sinice jdou za tím světlem a zhruba za těch 20 minut, pokud pozorujeme zelený prstenec u ústí té lahve, tak můžeme s velkou pravděpodobností říci, že jsou tam sinice.
4: Sinice jsou aktuálně na mnoha místech, například na přehradě Skalka je sinice u Chebu nebo na rybníku Babylon u Domažlic. Městská rychlostní zkouška, která bude součástí Barum Čekrely Zlín, omezí v pátek 14. srpna železniční dopravu mezi Otrokovicemi a Vizovicemi. Od 16. hodiny do půlnoci bude stanice Zlín Střed z bezpečnostních důvodů přístupná jen návštěvníkům automobilové soutěže.
6: Ve spojích MHD mezi zastávkami Zlín Prštné a Zlín Střed budou po dobu omezení uznávány jízdní doklady Českých drah. Opatření se dotkne také večerního rychlíku R897 Zlínský Express. Tento vlak mimořádně zastaví na zastávce Zlín Prštné pro výstup cestujících. Příjezd vlaků do této zastávky je plánován přibližně ve 22.30. Ve stanici Zlín Střed i na zastávce Zlín Prštné bude možný výstup pouze z prvních tří vozů soupravy.
4: Jak doplnila mluvčí Vanda Rajnochová, ostatní cestující můžou pro přestup mezi vlakem a městskou hromadnou dopravou využít právě zastávku Zlín Prštné. Nejméně 169 lidí zahynulo při pondělním zemětřesení v Kolumbii, napsal dnes server kolumbijského listu El Tiempo. Počet zraněných stoupl na více než 900. Otřesy podle kolumbijské asociace hlavních měst regionu zničily 61 budov a poškodili přes 1500 domů. Počet obětí ale pravděpodobně ještě poroste, pokračuje totiž dál pátrání po nezvěstných. Plavci Jan Čejka a Miroslav Knedla postoupili na mistrovství Evropy v Paříži do semifinále na trati 200 metrů znak. Třetí český zástupce Michal Judický vypadl v rozplavbě stejně jako Darina Nabojčenko na motýlkářské 50 a Jakub Jan Kirške na kralovské stovce.
3: Frekvence 1. Počasí.
4: V noci bude o něco chladněji, 11 až 7 stupňů Celsia, v údolích může být i kolem 5 stupňů. Zítra potom čekáme, že bude opět jasno, místy také polojasno. Teploty pro zítřek budou do 29 anebo 30 stupňů Celsia.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: A jdeme ještě na silnice, stále kolona na dálnici D1. A to před Brnem aktuálně asi na 15 minut, na 190. až 196. kilometru. Na 15 minut je potom kolona taky na dálnici D2 při příjezdu do Brna po D2 od 5. kilometru. No a s menším zdržením počítejte ještě stále taky na D8. Na zhruba 10 minut se zastavíte mezi 9. a 15. kilometrem. Tak šťastnou cestou, pokračuje Jani a Vojta.
7: 3 minuty po 15. Hezké odpoledne přejeme. Zítra touhle dobou už bude za našimi hlasy slyšet takový ten kolot a ruch, který patří k radiokempu.
0: To je pravda, že? Protože vždycky, když vysíláme z radiokempu, tak to má takový jako jiný nádech, ne? Jako jiný zvuk.
4: Je tam
0: zvuk
4: ten prostor
0: trošku.
4: Cítit.
0: No. Jakože to cítí, že to něco... Že to...
7: Producent by řekl reverb, že tam je.
4: No, reverb, jako... no.
7: Malinko delay ještě.
0: Pak jsou třeba lidi, co mají pocit, že se jim jako rozbilo rádio, furt se to snaží jako nějak doladit. Říkají si, jak blbě chytám signál.
7: Někdo se nám napojil.
0: Ale vůbec ne, prostě ten ruch je tam cítit a slyšet. A myslím, že to je v pořádku, že to jako dodává tu atmosféru.
4: No samozřejmě, živý.
7: Samozřejmě. No.
0: Já bych... A pozadí...
4: Ano.
0: Já udělal svůj fór.
7: Udělej fór.
0: Prostě slyšíte, jak tam někdo zvrací třeba. To je můj fór.
7: No tak až po 17.
0: Nemohla jsem říct, že se tam někdo koupel.
4: A to se tam už jako stalo? Ty jsi jako při vysílání tam slyšel jako zvracet.
7: Freude, no. To je prostě, třeba jsme se o tom bavili, jako nechcete to říct a stejně z vás to slovo vylítne.
0: Jak to vylítne, prostě já jako... to nechápu. Mně se to stává strašně často, protože já vždycky chci říct něco jako normálního a ono se mi tam prostě vecpe něco, co vlastně vůbec normální není.
7: Tamhle je gauč, Janí, lehni si a spust.
0: Takže zejtra.
3: Jana Knížková a Vojta

0: Tohle je Adele na Frekvenci 1, jdeme proplácet účtenku.
1: Dneska zavoláme Kateřině.
2: Frekvence 1 platí za vás.
3: Právě teď.
0: Voláme kam právě teď?
1: Do Velkého Března, což pokud se nemýlím, je u Ústí nad Labem.
0: Mm-hmm, to víme.
4: Dobrý den.
0: Kateřino, které rádio platí za vás?
4: Frekvence 1.
1: No jistě.
4: Dobrý den.
1: Kateřino, řekl jsem to správně, Velké Března u Ústí nad Labem.
4: Ano.
0: Mm-hmm. Vy nás podle mě posloucháte, že jo?
4: Ano,
0: to poznáme z náhlady z toho hlasu. Tak vy jste ta Kateřina, kterou jsme dneska vylosovali a nás zajímá, za co jste utrácela?
4: No, pořádili jsme oslavu dceři v dětský herně.
1: Aha.
4: Tak předpokládám, že to bude ono.
1: Ano, je to ono, jenom teda s dovolením, i když u dam se věk neuvádí, myslím, že můžeme říct, že dceři bylo 9, že to byly 9.
4: Ano,
1: narozeniny.
4: Ano.
0: Jo, a sladkých 9.
1: Ježišmarja, co by za to člověk dal, že jo, dneska.
4: No, to teda.
0: Mě by tam nevadila ani ta jednička předtím.
1: Ona ani ta dvojka by nebyla.
0: Takhle ona možná ani ta trojka. No nic, tak.
1: Teďka nás čeká teprve. Každopádně, jako nebylo to úplně laciné, když na to koukám. Vzpomenete si, kolik jste utratila?
4: Tady na účtence už bylo nějakých 1400 něco, protože už jsme dávali 1000 korun zálohu, takže necelých 1500.
1: Ano, 1479 korun.
0: A tyhle peníze Frekvence 1 vrátí, tak jste dobře udělala, že jste účtenku poslala, teď za to můžete pořídit třeba nějaký dárek třeba.
1: Něco pro sebe konečně.
0: Nebo něco pro sebe.
4: Ano.
0: Tak jo, moc gratulujeme, pozdravujte dceru a přejeme dodatečně všechno nejlepší.
1: Mějte se krásně, naslyšenou.
4: Děkujeme.
0: Naslyšenou.
2: Léto v rytmu Frekvence 1.

0: Show must go on. Kvíni na frekvenci 1, 15 hodin 18 minut.
1: Dneska je 11. srpna. My máme rádi ty mezinárodní dny.
0: No.
1: A dneska je takový zajímavý mezinárodní den. Je to den hraní si v písku.
0: Yeah. A já, když jsem pak máte písek úplně.
1: No počkej, já když jsem tohle četla, tak jsem si vzpomněla na jeden článek, který mě vlastně strašně pobavil a dohledala jsem ho. A je to článek, který radí, jak si neodnést půl pláže do hotelu. Tedy jak si neodnést písek do hotelu.
0: No.
1: Počkej, to je výborný, body, jo. Tak no. Jeden z těch bodů, klasicky, že jo, opláchněte si nohy před odchodem. Klasicky, děláme všichni, že jo. Neberte písek do auta ani pokoje bosí, což vlastně souvisí s tím prvním bodem. Pořádně vyklepejte ručník a deku, plavky dávejte do samostatného sáčku. Pak je tady jeden tip, který mě docela jako, který mě zarazil, pomůže vám obyčejný pudr. Pokud se písek nalepí na suchou pokožku, stačí pokožku lehce posypat dětským pudrem a otřít. Písek se uvolní mnohem snadněji. Takže pudr.
0: No.
1: Tašku nechte vždy před pokojem hotelu, nebo před pokojem v hotelu. A poslední trik, a to je trik číslo 7, titulek Nejlepší trik, nechte písek na pláži. Prostě to je podle mě tip nejvíc, jako.
0: No, je takhle, jako, kdyby jsme šli od pobodu, je super se osprchovat, ale nesmíte se sprchovat na té pláži, protože já vám garantuju, že tou mokrou nohou šlápnete do toho písku a budete toho písku mít mezi prstama mnohem víc, než bylo.
1: Jako nejde. No. Je pravda, že ty odcházíš z té pláže a vždycky ta sprcha je vlastně pořád ještě na té pláži.
0: No jasně, no. A oni tam dají takový ty dřevěný šprušle pod to, takový ten rošt, že jo? Ale ten je samozřejmě už pod pískem dávno, že jo?
1: Všude je písek prostě. Přijdete domů, prostě všude je písek. Přijdete do toho hotelu, v posteli je písek, že jo? Na zemi je písek, ve vaně je písek, ve sprše, v jídle. Prostě všude je písek.
0: No a teď si představte, že děláte v pískovně a pak přijdete k moři a říkáte si tady od toho neodpočinu.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
5: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1 000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
7: Poznáte, který

0: Poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2008. Gratulujeme!
1: Jana Knížková a Vojta Efler.

0: Na frekvenci na NEK, krátce před půl čtvrtou. Počasí je podle mě téma číslo jedna, hlavně jak to bude vypadat zítra na Vranově.
1: Ano, takže jižní Morava.

0: A počítejme s tím, že co uslyšíme od Dáši Honcové za malou chvíli, plus 5 stupňů.
1: To je pravda.
0: Ono to tam tak jako většinou by málo kdy bývá na jižní Moravě chladněji než jinde v republice.
1: Já jsem se dneska balila věci a říkala jsem si, tyjo, mám si vzít tu mikinu, nemám si vzít tu mikinu, jak si myslíš, že to dopadlo?
0: Vzala.
2: I letos v létě jedeme za vámi.
3: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
2: Radio Kempy Frekvence 1.
3: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
2: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun. Už tento pátek si mě opět můžete zkusit sestřelit. Tak se na vás těším a jsem zvědav, jakou pro mě budete konkurencí. Ve známý čas, na webu Frekvence 1 i v mobilech, bude to boj. Sestřelte Miloše a vyhrajte na Frekvenci 1 astronomický dalekohled, trika, kšiltovky, batůšky nebo vstupenky do brněnského planetária. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.
4: Hezké odpoledne. Spotřebitelské ceny v Česku v červenci zrychlily meziroční růst na 1,7% z červnových 1,5%. Svůj předběžný odhad z minulého týdne dnes potvrdil Český statistický úřad. Brýle na pozorování zatmění slunce jsou v e-shopech den před tímto jevem vyprodané. Zájem o toto zboží předčil podle prodejců očekávání. A fotbalisty Sparty opustila bývalá brankářská jednička Petr Vindal. 28-letý dánský gólman zamířil na roční hostování bez opce do italské druholigové Sampdorie Janov.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
4: Stále počítejte s kolonou na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí. Mezi 11. a 16. kilometrem necháte asi 10 minut. A potom taky komplikace u Brna na dálnici D1 na 191. kilometru. Hustý provoz začíná a končí až za Brnem na 203. kilometru. Necháte tam v tomto směru na Vyškov zhruba 10 až 15 minut. V opačném směru se jezdí se zdržením kolem 5 až 10 minut. Kolona a hustý provoz začíná už na 208. kilometru. Tak šťastnou cestu.
2: Žít podle počasí na frekvenci.
1: Dobré odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová s předpovědí počasí na středu. Středeční počasí bude doslova a do písmene zalité sluncem. Očekáváme jasno, maximálně skoro jasno. Denní délka slunečního svitu se bude pohybovat až na 13 hodinách. Nezapomeňte pokrývku hlavy, opalovací krémy a sluneční brýle. UV index bude na vysokých hodnotách. Hrozí totiž spálení pokožky. Co se týče nejvyšších odpoledních teplot, tak ty by se měly zastavit pod tropickou hranicí. Slyšíte správně. Středa se obejde bez tropických maxim. V odpoledních maximech naměříme teploty nejčastěji v intervalu od 25 do 29 stupňů Celsia. Na severu našeho území to budou teploty jen kolem 22.
0: Já myslím, že lepší počasí se na zítřek nemůžeme přát.
1: Já myslím, že to je ideální.
0: Slunečno, no. Teploty pod 30, takže žádnej pařák velký.
1: Ono ale to pocitově teda asi bude víc, ale
0: No takhle, budeme na sluníčku, že jo? Na sluníčku to vždycky bývá jako o nějaký kolik.
1: Třeba 4, 5, 7, 5, no.
0: 9,
1: já jsem včera 20. seděla u řeky večer, asi o 7:30 a představte si, že normálně přišel mrak a z toho mraku začalo pršet.
0: To se u nás včera stalo tak, já myslel, že mám fatu morgánu.
1: To trvalo minutu, dvě, no. Jako víc ne, ale to bylo tak osvobozující.
0: Zázrak.
1: Že říkala, tyjo, tak
0: ale pozor, teď nám přišla zpráva z jižní Moravy.
1: No.
0: Podepsaná Crazy z Grešla, jo. ale je tady napsáno, ahoj, svetr si neberte, je tu hic jak prase.
1: To je dobrý, to nám posílíte tyhle ty reporty, no, ať víme, že jo, víme, do čeho jedeme. Ale každopádně o Radio Campu bude víc řeč za chvilku.
0: Už za malou chviličku.
1: Teď si dáme Kristýnu.

0: Frekvence 1.
1: Radio Camp, to je téma číslo 1 celého léta. Zítra nás čeká další v pořadí už 6. a tím pádem předposlední.
2: Předposlední, takže ještě ne poslední.
1: Prostě. No takhle, ale zas na druhou stranu, teď nás čeká opravdu taková ta velká jízda na závěr, protože následující 3 kempy, včetně toho včerejšího, budou v naší režii.
2: Ano, jo? Budeme tam i s Vojtou. Budete tam samozřejmě i vy, doufejme, těšíme se na to moc. Jak už bylo řečeno před chviličkou, počasí je objednaný, takže to bude naprostá paráda. No a na co se můžete těšit? Jestliže jste Radio Camp zažili, tak vás nepřekvapí, že pro vás máme soutěže, dárky, zábavu, legraci, hry a tak dále.
1: A hudbu samozřejmě. A hudbu. Jo. A pokud jste Radio Camp ještě nezažili a přijedete za námi třeba zítra do kempu Vranovská pláž, tak vězte, že by vás nemělo překvapit vůbec nic, protože Radio Camp je Radio Camp. Co se stane na Radio Campu, zůstane na Radio Campu.
2: A kdo se ráno nestydí, ten se večer nebavil.
1: Ten se večer nebavil. Přesně tak. Takže prostě bude to jako vždycky skvělá akce, na které si užijeme spoustu zábavy, dobré nálady, jídla, pití a těch radostí, o kterých jen mluvila.
2: A zítra přivezeme tohodle.
0: Jsem plný protilátek, co ve mně obtěňují zmatek.
1: A očkovaný, no.
2: To je ono. Zaspívá třeba tohle.
0: Celý můj život plave na vodě.
2: A nebo tohle. A tak dále, a tak dále.
1: Ale víte co, on toho zahraje tolik, co se vejde do hodiny, protože bude hrát Xindl X zítra živě na Vranovské pláži, a to prosím pěkně zdarma od 19 do 20 hodin.
2: A nebo tohle.
0: Jsem anděl, co tě dostala povel.
2: No, prostě, bude to velká
1: bunda. A to je ta, co ho vystřelila a stejně je nejlepší.
2: Přesně tak, Xindl X po 19. hodině, pokud tam nebudete, můžete to slyšet ve vysílání Rádia Frekvence 1, protože my to celé budeme přenášet live.
1: Ano, dá se říct, že z kuchyně Frekvence 1 do celého světa.
2: Tak a důležitá informace na závěr, protože radiokempy by nemohly být bez některých partnerů.
1: Ano, hlavním partnerem letošních radiokempů je Košík.cz a pokud vám třeba dochází doma poctivě vyuzené špekáčky, děti už snědly všechno zmrzlinu a ovoce, potřebujete dobroty na výlet nebo jste zapomněli zásoby na grilovačku, není třeba propadat panice.
2: Košík.cz, to za vás jednoduše vyřeší, doručí čerstvé dobroty tam, kde právě relaxujete, domů, na chatu nebo přímo na vaši dovolenou, takže vyzkoušejte letní pohodu a velkovýhodné nákupy z Košík.cz.

0: Gigi D'Agostino na frekvenci 1, 15 hodin 43 minut. My jsme si před chvíličkou povídali o písku v hotelovém pokoji nebo ano, v apartmánu.
1: O písku prostě, všude.
0: O písku všude. Vlastně jako jet k moři je sice super, moře uklidňuje, že jo, písečná pláže, po který se procházíte, uklidňuje, je to super. Má to svoje samozřejmě nevýhody, ten písek je vlastně úplně, dostane se prostě tam, kam se normálně nikam nikdy nic nedostane.
1: Ano,
0: nebo
1: ano.
0: Stěží prostě, no. Stěží.
1: A nebo ho potom najdete tam, kde byste ho vůbec.
0: A tady píše reakce tady na naše povídání ohledně písku. Evidentně jsme pobavili i bodem číslo 7. Nenoste písek nebo nechte písek na pláži. A píše nám tady posluchač Hinek.
1: Děkuji
0: za vtipné pobavení ohledně písku z pláže. Důvodem, proč jezdíme do Chorvatska, je právě to. Miluju pláže z kameny.
1: Jo. Jinými slovy, vy nenacházíte na místech, kde byste nečekali písek, ale rovnou šutry.
0: Ne, ale jako je to řešení.
1: No.
0: Třeba když jsme teďka byli u pár těch jezer v Itálii,
1: no,
0: a je to teda vlastně úplně jiný pokoupání, když máš třeba toho psa zrovna,
1: no,
0: že jo?
1: Jasně.
0: Ten pes, když vyběhne z toho jezera, kde jsou ty šutry, no, tak máš prostě vlastně relativně čistýho psa.
1: No.
0: Čistýho psa, no, že jo? Takže jako řešení tam je, no. Nejezděte prostě na píseční pláže.
1: No, jenomže zas na druhou stranu v tom Chorvatsku, já ne, že bych to tam neměl rád, je to tam nádherný, že jo? Ale mě prostě ty kamenný pláže jako vadějí, mě to není příjemný.
0: Není ti to příjemný?
1: Takhle, a navíc já jsem tam jednou šlápnul na ježka.
0: Jo, no pozor. No.
1: Což je dost nepříjemné.
0: To jo, ty jo. To pozor, a víš, co na to funguje, když šlápneš na toho ježka.
1: Na jablíčko.
0: No. Nepočůrat.
1: Počůrat toho ježka.
0: Ne, ale počůrat tu nohu. Ale skutečně my jsme tam byli.
1: Počkej, a to bych si musel tu nohu tak, ne, jak, tak jako na, od někoho jiného.
0: Ne, načůráš si třeba do misky, nebo... Jako poradíš si, že
1: jo? Takže
0: ne, ale ne, pozor, to bylo první... Počkej, to byla první věc, jsme byli na takové plážičce, no, stalo se to jedný tý holčině, to, že šlápl na toho ježka, přišli jsme tam do nějakého bystra, ptali jsme se, jestli jako na to mají nějaký lék, jestli na to připravený. No. Oni říkají, hele, my tady na to nic nemáme, ale jediný, co funguje, pokud nemáte opravdu něco, co koupíš běžně v lékárně, počurejte to, to funguje dokonale.
1: Takže jinými slovy, když to teďko vezmu optikou toho, co jsem se dozvěděl jako malý chlapec, tak šlápnout na ježka je něco jako seknout se srpem. To mi říkala babička vždycky. My když jsme byli na žatvách a sekla jsem se srpem, tak jsem si to počúrala a bylo to dobrý.
2: Vyhrajte poukaz na zapůjčení auta s plnou nádrží na celý víkend. Každý pátek v srpnu jezdí moderátor Frekvence 1 na vybrané pobočky AAA Auto a věnuje výhru prvním třem z vás, kteří jej na místě osloví. Poslouchejte pozorně Frekvenci 1, ať víte, kam za vámi v pátek vyrazíme. Partnerem soutěže je AAA Auto, největší prodejce ojetých aut v České republice s nabídkou až 19 000 vozů i hned k odběru. Vychází Blesk Hobby nabitý letní inspirací. Zpracujte úrodu ze zahrady na domácí kimči nebo kvašáky. Ochutnejte poctivý chalupářský guláš i nadýchané rývanečky. Objevte s námi nejkrásnější trasy po českých horách. A jako bonus, návod na dekoraci z květin. Srpnový Blesk Hobby právě v prodeji.

0: Tohle jsou Pečo Boys na Frekvenci 1. Tohle je Frekvence 1.
1: No a tohle na Frekvenci 1 po 16. hodině.
0: David Guetta. A taky Kelly Lowrandová. To se blbě vyslovuje. Jako.
1: Lowrand.
0: Kerry Lowrand.
1: Rowland. To je jako velryba a verliba, že jo?
0: Rowland.
1: Ježiš, má přirovnat Kelly Rowland k velrybě.
0: To ona to neposlouchá. Ale možná to poslouchá Pokáč, Solitér.
1: A určitě to poslouchá Ed Sheeran.
0: A vy poslouchejte zprávy za chvilku.
2: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože?
3: Maxi Výprodej?
4: Ano,
3: Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Vín, to se vyplatí.
6: Vychází Blesk Hobby nabitý letní inspirací. Zpracujte úrodu ze zahrady na domácí kimči nebo kvašáky. Ochutnejte poctivý chalupářský guláš i nadýchané rýbky. Panečky. Objevte s námi nejkrásnější trasy po českých horách. A jako bonus, návod na dekoraci z květin. Srpnový Blesk Hobby právě v prodeji.
7: 16 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Se zprávami Ondra Albrecht. Hezké odpoledne.
8: Hezké odpoledne také ode mě. Inflace v červenci rostla meziměsíčně o 0,6%. Brýle na pozorování zatmění slunce jsou vyprodané ve většině e-shopů a zdržíte se na dálnici D1 ve směru od Prahy, ale také od Vyškova. Spotřebitelské ceny v Česku v červenci zrychlily meziroční růst na 1,7% z červnových 1,5%. Meziměsíčně se ceny zvýšily o 0,6%. Svůj předběžný odhad z minulého týdne dnes potvrdil Český statistický úřad. A ředitel odboru statistiky cen Vladimír Cába k tomu doplnil.
9: Červencový meziroční vývoj spotřebitelských cen byl, podobně jako v minulých měsících, významně ovlivněn cenami pohonných hmot a potravin. Ceny pohonných hmot se po dvouměsíčním poklesu vrátily k růstu a oproti minulému měsíci byly vyšší o 3,5%. V porovnání s loňským červencem vzrostly o necelých 17%.
8: Lidé se můžou ve čtvrtek v 1 hodinu odpoledne zapojit do veřejného zátěžového testu aplikace e-doklady. Ministerstvo vnitra a digitální agentura chtějí získat data z podmínek, které se nejvíce blíží skutečné zátěži při volbách. Náměstek ministra vnitra a vládní zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáš Klučka to vysvětlil.
10: My jsme se ten test rozhodli udělat právě proto, aby se neopakovala ta situace při loňských podzimních volbách. To znamená, že ta aplikace byla nedostupná pro uživatelé, lidé proto, aby mohli odvolit, se museli vracet domů pro plastové kartičky a podobně. Právě proto děláme tento test, abychom si dostatečně dopředu vyzkoušeli, zdali ta aplikace je připravena.
8: Uživatel, který se rozhodne zapojit do testu, musí právě ve čtvrtek v 1 hodinu odpoledne otevřít aplikaci, přihlásit se a počkat na automatickou aktualizaci dokladu. Brýle na pozorování zatmění slunce jsou v e-shopech den před tímto astronomickým jevem vyprodané. Zájem o toto zboží předčil podle prodejců očekávání. Zatmění slunce bude v Česku viditelné ve středu večer. Hvězdárny a řada dalších míst pořádá komentovaná pozorování, často spojená se sledováním i meteorického roje Perseidy. Lékaři ale varují před tím, že bez pořádné ochrany hrozí při pozorování zatmění slunce poškození zraku. Fotbalisty Sparty opustila bývalá brankářská jednička Petr Vindal. 28-letý dánský gólman zamířil na roční hostování bez obce do italské druholigové Sampdorie Janov. Oba kluby to napsali na webu. Vindal přišel na Letnou před 3 lety, kvůli zranění ale od února nechytal.
7: Frekvence 1.
0: Počasí.
8: Teploty dnes v noci výrazně klesnou, místy v údolích až na 5 stupňů Celsia. Ve zbytku Česka to bude spíš kolem 7 až 11 stupňů, bude opět jasno nebo skoro jasno. Zítra potom budou teploty kolem 25 až 29 stupňů Celsia, na severu bude o něco chladněji kolem 22 a 25, ale také zítra bude většinou jasno.
11: Frekvence 1. Doprava.
8: A podíváme se také na silnice. Na dálnici D1 u Brna je kolona ve směru od Prahy na 192. kilometru. Za 203. kilometrem už se jezdí bez větších komplikací. A ještě stále pozor taky na dálnici D8, kde se zdržíte mezi 9. a 16. kilometrem ve směru na Ústí. Tak tolik zprávy, teď už pokračují Jana s Vojtou.
0: Krátce po 16. jsme stále s vámi, dneska má Zuzana svátek, ano. To je tak hezký jméno, musím říct. Mně se strašně líbí.
1: Přemýšlím, kolik Zuzan znám, vy minimálně o třech.
0: No, taky znám pár Zuzan, Zuzanka.
1: Máme tady v týmu nějakou Zuzanu? Já vždycky, když si nejsem
0: měli
1: jistý.
0: Měli jsme jednu mluvčí, ale ta odešla už. Jo, naše
1: já vždycky,
0: Zuzana.
1: Když si nejsem jistý, tak Zuzana? Dám v e-mailu nová zpráva, napíšu třeba Zuz. A máme tady jednu, dvě, tři Zuzany tady máme.
0: Vidíš to?
1: Ani jednu z nich, jo, jednu znám, to je vedle, z kolegyně z Evropy dvě.
0: Jak tady
1: no, to je jedno. No, to je vedlejší.
0: Je nejznámější je tahle.

0: prostě balzám.
1: A teď tam pustu s kozderkovou strháku.
0: A to tady máme.
1: Listonožku máme?
0: Máme. Jak se mám hledat?
1: Já nevím, Matuška Kozderková.
0: No, ty jo, to asi.
1: To asi ne, co? Mm. To mají vedle na Bontonu. Já tam skočím, už to ukradnu.
0: Počkej. Máme ji. Tak, no, ještě tuhle dáme, jo?
1: No.
0: To ona.
1: No, to je nádherná písnička.
0: A tam není ale Zuzana.
1: To nevadí, ale je to Matuška.

0: se na frekvenci 1, nebo v tom klipu sněžilo, kdybyste se chtěli ochladit.
1: Fakt?
0: Když si to puste, no.
1: Yeah.
0: To bylo to takový ty japonský zahrady.
1: Jako já si vůbec nějak nevybavuju ten klip. Já vůbec jako nějak ty klipy mi tam nějak nezůstávají v té hlavě. Mě tam jako vůbec nic moc nezůstává. Ale já jsem chtěla mluvit.
0: Hele, máš čistou lehkou hlavu, buď ráda.
1: Jako je to pravda, ne? Vždycky se říká, že jako aby se člověk nezbláznil, tak musí některé věci zapomínat.
0: No, no. To je, hele, to byl jeden nějaký reklamní slogan. S čistou hlavou, čistá jízda.
1: Ano, to je pravda. Já jsem chtěla mít o něčem jiným. No. Jen takový jako poznatek, jak chodím vlastně často venčit toho psa. Chodíš vlastně furt tu samou trasu, potkáváš dost často furt ty samý obličeje.
0: Jasně.
1: Chodíme tam jeden takový úsek kolem zahrádek a zatím potom je takový usměvavý pán. A ten pán už na mě minule volal. Jako já nemyslím si, že vypadám nějak hladově. Jako
0: na mě. A mízel bůsta.
1: Nechcete okurky?
0: Ne, ale to je...
1: A to je strašně, jako strašně milý.
0: No ale pozor, už začíná takovýto období.
1: Okurek.
0: No ne, no okurek, jako už místo všeho. Ahoj, jak se máš,
1: jo.
0: Se rozývá, nechceš cuketu.
1: Nechceš cuketa, no. jo, to je pravda. No. Nemyslím si, že jich má třeba nějak moc, ale nějak asi si myslím, že mi chce jako udělat radost, takže jsme minule tam odtaď s láskou odnesli 3 krásný přerostlý ty nakladačky.
0: Jo.
1: Byly fantastický.
0: Jo.
1: Udělali jsme si z toho okurkovej salát.
0: Ne, ale pozor, nakládačky, okurky, jako syrový, mě chutnají daleko víc než salátovky. Jsou prostě strašně dobrý okurky.
1: No, ale někdy se stane,
0: že jsou hořký.
1: Že jsou nahořklý.
0: No.
1: Někdy se to
0: jsou,
1: jako stane.
0: Když jsou právě přerostlý.
1: Proto mi je dal. Tak já vás zdravím.
2: Tak se do rádia volá.
3: Tak se z rádia ozývá.
2: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
3: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit.
2: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
3: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
2: Nahrajte vzkaz.
3: A už jsme v kontaktu.
2: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic Želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days, jen do 23. srpna.
7: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
8: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. Kik. Víc, než si myslíte.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen...

0: Tohle je Sabrina na frekvenci 1, 16.30 aktuální čas.
1: 16.30 znamená jedno jediné. Spousta z vás už tak jako podvědomně bere do ruky telefon a bez děky vytáčí číslo sem k nám do studia.
0: Aniž já by... myslím, že ten telefon mají v ruce už od 14.00.
1: A čekají na výzvu.
0: Nebo v 11.30 končí to dopolední slovo.

0: Takže potom kávička a jedeme znovu. Poslední slovo budeme hádat, ale až po zprávách.
1: Vychází Blesk hobby nabitý letní inspirací. Zpracujte úrodu ze zahrady na domácí kimči nebo kvašáky. Ochutnejte poctivý chalupářský guláš i nadýchané rývanečky. Objevte s námi nejkrásnější trasy po českých horách. A jako bonus, návod na dekoraci z květin. Srpnový Blesk hobby právě v prodeji.
2: Dobré odpoledne. Některá jihomoravská střediska volného času otevřela přihlašování do kroužků 1. června. Místa se začala rychle plnit, přesto je stále prý možné vybrat si a přihlásit se. Pro děti jsou prý velkým lákadlem kroužky zaměřené na chovatelství. Přelouč 1. září odhalí pomník herci a rodákovi Františku Filipovskému. Bude umístěn v parčíku v blízkosti městského kina. Autorem návrhu je místní výtvarník Josef Dvořáček. Výškař Jan Štefela ztroskotal na mistrovství Evropy v kvalifikaci. Bronzový medailista z loňského světového šampionátu v Tokiu zvládl dnes v Birminghamu na podruhé 219 cm. Laťku ve výšce 223 cm už ale nepřekonal.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: A sledujeme také provoz, stále se držíte v koloně na Pražském okruhu, a to ve směru k letišti. Od 4. po 20. kilometr je poměrně hustý provoz, držení je do 5 minut. A držíte se také na dálnici D1 u Brna ve směru od Prahy, je to na 191. kilometru, kde kolona začíná, na 206. za Brnem. Už je potom provoz opět volnější a tam necháte zhruba 10 minut. Tak šťastnou cestu.
0: Tak volejte 257-400-999, to je číslo sem k nám do studia.
4: Poslední slovo čeká, respektive my čekáme, že se trefíte do věty Petry Hřebíčkový. A když to klapne, tak vám váš domácí rozpočet naroste o...
0: Pokud se nemýlím, tak 19,5. Já jsem se to zavřel.
4: Ne, to nechá... Jsi to velmi zavřel a já jsem si to neotevřela.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Tak kdo pak se nám dneska dovolal? Dobrý den.
3: Kdo je tam? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Věra, Jižní Čechy.
2: Dobrý den, Věro z Jižních Čech. Tak nemystifikoval jsem vás před chvílí, 19,5 tisíce je ve hře dneska.
3: To by šlo. To je pěkná částečka.
2: Dneska by to šlo.
3: To by šlo. My bychom vám to moc přáli, ale potřebujeme od vás slyšet to slovo, které patří do konce věty Petry Hřebíčkový. Jste připravená?
4: Ano.
2: Tak věta zní takto.
5: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla...
4: Tak. Angínu.
3: Angínu. Pojďme zkusit, jestli je to to slovo, co hledáme.
5: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla...
3: Není
2: toto slovo, bohužel.
3: Děkujeme za pokus.
2: Mějte se krásně, zdravíme.
3: Mějte se krásně.
4: Vy taky,
3: naschledanou.
2: Takže prosím pěkně, zítra ráno u Lubky a Míry 20 tisíc a pokud to přes den nepadne, tak si zahrajeme na radiokempu.
3: A to budeme hrát o 21.
2: 21,5.
3: 21,5.
2: Takže zítra na Vranov a uhodnout poslední slovo, když se to nezvládne.
3: A bude ráno. Večírek.
0: No. Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.

0: Michael Jackson na frekvenci 1 3/4 na 5 za 2 minutky a pojďme se bavit o něčem, dalo by se říct, unikátním.
1: Dlouhověkem. Představte si, že je vám 105, žijete sami ve svém bytě, každé ráno vstanete, 20 minut cvičíte, pak si dáte štamprdly slivovice, jdete si nakoupit, sami si uvaříte, okna si umejete, prožijete si ten den tak nějak jako hezky, večer si dáte štamprdly slivovice a jdete spát.
0: Kde se to děje?
1: Děje se to ve Zlíně. Tam žije jedna dáma, která oslavila teď v červnu 105. narozeniny. A teď s ní dělali rozhovor a ona říkala, že byla u lékařky. A že lékařka jí říkala, že pro ní žádný léky nemá, protože je nepotřebuje.
0: To je skvělý.
1: Je to fantastický. Je to strašně jako hezký čtení, jo. A pro ně, jako když se svěřovala s tím příběhem ta dáma, tak ona tady vlastně popisuje jako něco, co já znám třeba i z domova, co mi vyprávěla moje babička. Možná znala moji babičku, protože popisuje, že pracovala jako mladá dívka v baťových závodech. A moje babička, když byla mladá, tak taky byla u Bati ve Zlíně.
0: Takže se asi potkali.
1: Možná se potkali, možná byli i kamarádky.
0: To jsem potkala s mnohými za takový kus života. Mě to jenom přivádí k jedné myšlence, jo. Tam na tom Klášterecku je strašně moc v našem okolí lidí, kteří jsou opravdu ve vysokém věku a vypadají prostě fenomenálně. No. Třeba teď, jak jsme byli v sobotu na té party, jak jsem mluvila včera o té summer party tam někde v Letňáku.
1: S Martinem Hrdinkou,
0: tak tam ti prostě na place tančil prostě pán, kterýmu bylo mi řečeno přes 90 let a je to nějaký místní praktický lékař, který prostě hrozně rád tančí a protože už prostě nemá s kým, protože všichni v okolí poumírali, tak chodí sám, že jo?
1: No.
0: A chodí prostě na summer party, aby si tam zatančil. No. A on tam byl i na AC/DC a taky tam tančil.
1: No, to je přece krásný, ale jako ta dáma vlastně používá úplně stejný slova, že žít jí baví, ale už nemá kamarádky.
0: Už
1: že?
0: Není, no právě.
1: No, právě. Že, jako, že jako vlastně to osamění v tomhle věku je.
0: A ty mladší nestíhají, že?
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší

0: největší hity posledních let.
1: Po svět je Hollywood.
2: I hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
3: Ahoj kamarádi, právě vychází sluníčko s tlapkovou patrolou na titulce. Čeká vás nové dobrodružství oblíbených psích záchranářů na zapomenutém ostrově plném prehistorických ještěrů. Společně si vystřihneme postavičky dinosaurů, se skřítkem lesánkem odhalíme superschopnosti dravých ptáků a potrénujeme první čtení. Prostě spousta zábavy, úkolů a her. Tak hurá do toho! Srpnové sluníčko, právě v prodeji.

0: Messenger a Let Her Go na frekvenci 1, 2 minuty do 17. hodiny.
1: Velké hlavy budou a zahrajou třeba Dermota Kennedyho. So kiss me the way
0: that you would. Taky budou Reddy Kirken. Někde se najde
1: my. A taky budou Genesis.
0: A my zítra živě z Radiokempu už ve 2 hodiny.
1: Těšíme se na Vranově.
2: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
3: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
4: Polovina mé dovolené je bohužel pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
2: A chce slyšet, jak to máte vy?
5: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
2: A nějaký vzkaz na závěr?
4: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
2: Říkají mu Radio Terminátor.
3: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
6: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
7: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
6: Smutný, co? Něco vám poradím.
7: Nádobí Fabíny.
6: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
7: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte kosy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
9: Ahoj kamarádi, právě vychází Sluníčko s tlapkovou patrolou na titulce. Čeká vás nové dobrodružství oblíbených psích záchranářů na zapomenutém ostrově plném prehistorických ještěrů. Společně si vystřihneme postavičky dinosaurů, se skřítkem lesánkem odhalíme superschopnosti dravých ptáků a potrénujeme první čtení. Prostě spousta zábavy, úkolů a her. Tak hurá do toho! Srpnové Sluníčko, právě v prodeji.
2: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry. 17 hodin. Frekvence 1, zprávy.
1: A slovo má Honza Homolka. Hezké odpoledne.
0: Hezké odpoledne. Ceny bytů jsou stále rekordní. Sucho trápí také vodáky a v Praze začne vlaková výluka. Ceny bytů ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostly o 11,3%, rodinných domů o 8,6% a pozemků o 8,8%. Jsou tak na rekordně vysokých úrovních. Vyplývá to z dat ČSOB indexu bydlení. Dlouhotrvající sucho znamená komplikace také pro vodáky. Sjízdních úseků na českých řekách je v těchto dnech málo. Tradičně dost vody má Horní Vltava z Vyššího Brodu pod Lipenskou přehradu. Na ostatních řekách je situace horší. S opatrností je sjízdná Dolní jezera Berunka, dolní úseky Ohře, Orlice a Opavy, některé části Ploučnice nebo Dyje pod Vranovskou přehradou s Novými Mlýny. Stále splavný je pro vodáky také dolní úsek Labe s Ústí nad Labem do Německa. Kvůli další fázi přestavby pražského Smíchovského nádraží začne od středy výluka jedné koleje mezi Smíchovem a Radotínem. Nižší kapacita trati bude mít vliv na provoz. Některé zastávky vlaky neobslouží a některé vlaky nepojedou. Informuje Správa železnic. Mluvčí Nela Fribová na nahrávce pro média uvádí.
10: Stavba postupuje do další fáze, která přinese dřívější zahájení už plánované výluky jedné koleje mezi Smíchovem a Radotínem. Ta měla původně začít 19. srpna, nově začne už zítra. V souvislosti s nižší kapacitou trati pojedou ranní vlaky mezi hlavním nádražím a Radotínem a odpolední vlaky v opačném směru odklonem. Neobslouží proto Velkou Chuchli a Smíchov. Další spoje pak vynechají zastávku ve Velké Chuchli a nevyjedou ani některé ranní vlaky spojující Radotín se Smíchovem.
0: Přestavba Smíchovského nádraží začala loni v únoru a měla by být hotova do konce roku 2028. Slovenská policie zadržela 44-letého Ivana Hazuchu, známého z českého dokumentárního filmu V síti o zneužívání dětí na internetu. Hazuch byl nyní na Slovensku obviněn z trestného činu sexuálního zneužívání. V minulosti byl za podobný skutek odsouzen také v Česku. Pokud se fotbalisté Plzně v závěrečném čtvrtém předkole Evropské ligy utkají s Hapoelem Beerševou, odehrají příští čtvrtek 20. srpna úvodní venkovní duel v Bukurešti na stadionu tamního Rapidu. Záporočeský klub o tom informuje na síti X.
2: Frekvence 1.
3: Počasí.
0: Zítra bude většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29, na severu a severovýchodě území 22 až 25 stupňů.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
0: A aktuální informace z hlavních tahů má na frekvenci 1 Marcela.
11: 20 minut se zdržíte na dálnici D1 z Prahy do Brna. Zpomaluje se na 15. kilometru u sjezdu na Velké Popovice. Popojíždět budete k omezení u mostu Šmejkalka. S kolonou počítejte také na příjezdu do Brna z Prahy po dálnici D1. Nesouvislé koloně budete popojíždět od 182. kilometru až do omezení v Brně. Zdržení pro osobní auta je 25 minut. Kolona se tvoří na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem. Zpomaluje se na 9. kilometru, popojíždět budete po 14. kilometr. Důvodem je dopravní omezení na 14. kilometru. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
0: Tolik zprávy po 17. hodině na frekvenci 1 Velké hlavy.
2: Frekvence 1, Velké hlavy.
3: Jana a Mikeš.
2: Kučera a Bobák.
12: Prosím vás, dneska jsem ženě posílal SMS-ku, kde jsem písal, že naše domácí zvířata jsou nakrmené. A ono mi to opravilo na zvířata jsou nakrájená.
1: To je dobrý,
12: trošku se vylakala, hněď mi volala.
1: Večer bude voláš.
7: Jinými slovy, medvěd je připraven.
1: Tak, přátelé, co dnes budeme řešit?
13: A zase ty samoobslužní poklady.
7: A taky se podíváme do restaurací, tam se taky můžou dít zajímavé věci.
2: Velké hlavy, frekvence 1.
1: Ovšem, pojďme do Číny. Drakonickou metodu v boji proti kouření na veřejných toaletách zvolila dvě obchodní centra v jihočínském Shenzhenu. Dveře pánského záchodu vybavila neprůhledným sklem, které se ovšem stane průhledným, jakmile si návštěvník uvnitř zapálí cigaretu.
13: Výborně. To už jeli vyzkoušet, ne?
7: Já taky. Akorát ani ty, ani já nekouřím.
12: Já se divím, že jim tam rovnou nepustí elektrický proud do podlahy.
7: To jo, do prkínka.
1: Ha ha ha ha ha!

0: bojujeme proti samoobslužným pokladnám.
1: Velké hlavy. Frekvence 1.
2: Na sociálních sítích se šíří kampaň proti samoobslužným pokladnám pod heslem Nejsme na brigádě.
3: Výborně. Pojďme se pozrieť, ako by to mohlo vyzerať v praxi v iných oboroch.
0: No třeba takový zpěvák, mikrofon, pódium, koncert, dav šílí, jo?
4: No. A teď zpíváme všichni!
2: Nejsme na brigádě.
0: Jsme na brigádě.
4: Tak jděte do hajzlu.

0: soldier. Dál to neumím.
1: I like a sheriff.
0: No, taky.
2: A počkej, to je I shot the sheriff.
0: Shot, zase
3: jsem zase. A jo.
2: Keď bol Bob Marley malý, mal zřejmě talent strašit lidi. Čo jim robil? Takže jich vystrašil. Čím jich vystrašil?
4: Zaspíval.
2: On keď mal 7 rokov, tak přišel k člověku, zobral jeho ruku do svoje ruky a čo urobil?
3: Škubnu.
4: Četl mu z dlaně?
2: Ano. No, a schválně mu dával iba samé negativné věci.
0: To je výborné.
3: To je jako 7letý dítě, když tohle
2: právě,
3: začne.
2: To je dobrý.
0: Že můj kamarád byl teď na Jamajce a myslel si, jak si tam jako to Jamajka. A tam jezdí policajti a kontrolují, jestli nemáš u sebe trávu.
3: Nekecí.
0: Na Jamajce.
3: Jako by jim došla.
0: Přesně, no. Oni vybírají.
5: Už tam bude.
6: Nech toho.
5: Raději už tam bude.
6: Přestaň. Štěl mě vedro.
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
10: Frekvence 1.
11: To nejlepší z muziky.
10: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
11: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: taká vec sa mi stala v reštaurácii, neuveríte, sedeli sme a naproti sedel pár a on v tej chvíli...
1: Sa rozešiel.
2: Ne, on jí požádal o ruku.
0: Ja poviem za chvíľku viac, ja som fakt, to videl poprvýkrát live.
1: Takže zakliknul.
0: No.
2: Ty jo.
3: Všechny orgazmy sem předstíral.
4: Ahoj kamarádi, právě vychází sluníčko s tlapkovou patrolou na titulce. Čeká vás nové dobrodružství oblíbených psích záchranářů na zapomenutém ostrově plném prehistorických ještěrů. Společně si vystřihneme postavičky dinosaurů, se skřítkem lesánkem odhalíme superschopnosti dravých ptáků a potrénujeme první čtení. Prostě spousta zábavy, úkolů a her. Tak hurá do toho! Srpnové sluníčko, právě v prodeji.
5: Frekvence 1. Doprava.
1: 20 minut se zdržíte na dálnici D1 z Prahy do Brna.

0: Brna. Zpomaluje se na 15. kilometru u sjezdu na Velké Popovice. Popojíždět budete k omezení u mostu Šmejkalka. S kolonou počítejte také na příjezdu do Brna z Prahy po dálnici D1. V nesouvislé koloně budete popojíždět od 182. kilometru až do omezení v Brně. Zdržení pro osobní auta je 25 minut. Kolona se tvoří na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem. Zpomaluje se na 9. kilometru, popojíždět budete po 14. kilometr. Důvodem je dopravní omezení na 14. kilometru. Zdržení je tam 20 minut. 15 minut necháte na Pražském okruhu u sjezdu na Ořech, a to v obou směrech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Marcela.
1: Velké hlavy. Frekvence 1.
2: Tak včera večer poprvýkrát reštaurácia, sviečky a zrazu pri stole vedľa prsteň, on kľačí, ona trošku v šoku, ale nakoniec teda povedala áno. Ale povedzte mi, už ste to niekedy videli naživo?
3: Ale takhle, ja osobne to vnímam ako osobný nátlak.
2: Že ty nemáš šancu povedať nie.
3: No presne, ako dokáže si predstaviť, že tá ženská pred týma lidma v tý restaurácii, když je jasný, že zaplatíš účet, ti řekne, ako ne, to si se snad zblázni.
4: Na Eiffelovce je tohle k vidění každých 20 minut.
3: Jako fakt, jo.
4: No, u toho plotu tam.
3: No tak na Janu. Jani, jak bys reagovala, kdyby něco takového potkalo tebe?
5: No tak jako, normálně bych říkala, že neblázni.
4: Stavej.
5: Starý bude naštvaný.

0: Hulky, umíte s nima jíst?
1: Já ano.
2: To je boj.
3: Já taky, jednu si vemu do pravý, druhou do levý a napichuju. Velké
2: hlavy, frekvence jedna. Tak to je otázka pro Tomáša potom. Prečo sa v Thajsku používají hulky aj pri konzumácii polievky?
1: No, protože z té polévky vyzobáváš to, co se dá nabrat, a jinak usrkáváš vodu, že jo?
3: A není to proto, že ve spojitosti s tím kovem ona buď to chladne, anebo dostává pryč ty živiny.
1: Dřevo?
3: No právě, tak proto ne lžíci, ale proto dřevo.
4: Ne, taková kvalita, to je tím, že je hustá, taková kvalitní thajská gulášovka.
3: Nebo držkovka thajská.
2: Tak a teraz thajská verzia, hej. Jedlo konzumované s pomocou paličiek je zdravšie, protože hustá vlastně vyjete pomaly.
3: Ano, jíš pomalu.
2: A prispívate k tým lepšiemu, ako by trávení.
1: A to taky je, to taky je. Říká se, že bys každý sousto měl aspoň 36krát rozkousat.
3: Já jsem jednou polívku jedl těma hůlkama po 2 hodinách, mě to fakt přestalo bavit.
1: To máš usrkávat.
3: Jo, to mě nenapadlo.

0: pozor, náš kolega bývalý Aleš
1: Valenta.
0: V opráskách mu říká Valenta.
2: Mohli se potkat.
3: Je starší Valenta Aleš alebo fotoaparát digitální?
1: Podle mě je digitální ta záležitost foťák starší.
3: Starší než Aleš Valenta.
4: Já si myslím, že ne.
0: Já si taky myslím, že ne.
4: Já si totiž pamatuju, když jsme k nám do firmy kupovali první digitální fotoaparát a stál 100 tisíce.
0: Já si to myslím taky.
3: Chlapci mají pravdu, Jení. Valenta má 53 rokov a digi foťák Fuji se začal prodávat před 38 rokov.
0: A jak je to ten nedávno, takhle uděláš a přitom teď je to normální, že tady fotíš v telefonu a já tam ještě cpal film, že?
4: Tak. Do telefonu.
3: Do toho digitálného.
4: Vidím, jak Mikeš cpe do té pevné linky ten film.

0: Já to opakuju pořád, ale vždycky, když máme myšlenku dne, hned víme, kdo by toto téma měl vyřknout.
1: Takhle jsem šel z hospody Čeče kolem fitka, jo, a tam, představte si, bylo napsáno: dokážeš víc, než si myslíš. Jak jsem se vrátil a dal jsem si ještě 6 piv.
2: Mějte se krásně, ahoj.
0: Moment, tak snad dovi dopo.
3: Dopi.
4: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
5: Ty nejlepší aktuální hity. Jestli nechceš, už víc nehledej.
4: Budu tvůj půl. Ty největší. Největší hity posledních let. Hi, nice to meet you,
5: maybe we could go. Let's get up off our feet. Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
4: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
7: Slovo dostává Honza Homolka.
8: Hezký podvečer. Češi dělají při opalování chyby. Ceny v Česku rostly dál a v Praze kradou ořechy. Češi dělají opalování stále stejné chyby a jsou na slunci moc dlouho a nenatřou se opalovacím krémem. Přednosta kliniky popálenin a plastické chirurgie Fakultní nemocnice Brno Libor Strajt v ČT řekl, kam až popáleniny mohou dojít a co dělat v případě spálení co nejdříve.
9: Hospitalizujeme hluboké popáleniny. Takže těch je méně naštěstí, ale měli jsme právě letos hospitalizovaného pacienta popáleného od slunce, který měl už 2B popáleniny, to znamená, už tam byly puchýře, ale naštěstí nebylo potřeba vlastně operovat. To hlavní opatření, aby se ulevilo, tak je současně i první pomoc, to znamená, je to chlazení. Ideálně by měl člověk ochladit se chladnou vodou, která má teplotu 4 až 8 stupňů. Neměl by to být led, který může způsobit stažení cév a prohloubení popáleniny.
8: Spotřebitelské ceny v Česku v červenci zrychlily meziroční růst na 1,7% z červnových 1,5%. Meziměsíčně se ceny zvýšily o 0,6%. Svůj předběžný odhad z minulého týdne potvrdil Český statistický úřad. Ředitel odboru statistiky cen Vladimír Cába k tomu říká.
10: Červencový meziroční vývoj spotřebitelských cen byl, podobně jako v minulých měsících, významně ovlivněn cenami pohonných hmot a potravin. Ceny pohonných hmot se po dvouměsíčním poklesu vrátily k růstu a oproti minulému měsíci byly vyšší o 3,5%. V porovnání s loňským červencem vzrostly o necelých 17%.
8: Pražští policisté pátrají po zatím neznámém muži, který podle nich v supermarketu Fankarské ulici na Petřinách během několika dnů ukradl více než 130 balení ořechů, způsobil tím škodu za zhruba 15 tisíc a hrozí mu až dvouletý trest. Ukrajinské ocelárny Zaporižžal po ruském vzdušném útoku zastavili provoz. Informuje o tom ukrajinské médium s odvoláním na společnost Metinvest, která je vlastníkem. Ruský úder podle ní zabil 7 pracovníků závodu a dalších 21 zranil. Generální manažer českých reprezentací Pavel Nedvěd na zasedání výkonného výboru fotbalové asociace vystoupil s obsáhlou analýzou nepovedeného vystoupení národního mužstva na mistrovství světa. Důvodů neúspěchu bylo podle něj více. Mimo jiné mentální i fyzická únava některých hráčů či příliš časté změny v základní sestavě. Zítra bude většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů na severu a severovýchodě území 22 až 25.
5: Frekvence 1.
4: Doprava.
8: Aktuální informace z hlavních tahů má Vlaďka.
11: S nesouvislou kolonou z důvodu velmi hustého provozu a dopravního omezení u mostu Šmejkalka počítejte na dálnici D1 na trase z Prahy do Brna mezi 10. až 24. kilometrem, ve které se zdržíte okolo 20 minut. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 180. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než než hodinu. V této koloně si navíc dejte pozor na 193. kilometru, kde blokuje levý jízdní pruh dopravní nehoda osobního vozidla. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Blaťka.
8: Tolik zprávy na frekvenci 1. Milan Bílek s vámi po 18. hodině. Milane, vydej ty ořechy.
2: Ořechy nemám, ale vrátil bych se k počasí. Já jsem moc rád a za to jsem ti vděčen, že neříkáš, že rtuť teploměru vystoupala na 25 stupňů Celsia. Já jsem to dneska slyšel asi 8krát. A prosím vás, ta rtuť už se od roku 2008 fakt nepoužívá v těch teploměrech.
1: No,
2: jak to říkají všichni, rtuť teploměru vystoupala.
1: No ale víš, jak to bylo, tak taky ten, kdo teď říkal, že bylo v roce 1420, nevím, Celsius nebyl na světě, že jo?
2: Dobře, ale mě ta rtuť nebaví v těch teploměrech. A tak jdeme na to. Hezký večer vám přeji po 18. hodině. Startujeme do toho dalšího báječného večera, který tady máme s úžasným počasím. Zuzana má dneska svátek, tak všechno nejlepší. No a zítra touto dobou pojede Radiocamp s další velkou hvězdou, na kterou se budeme už teď, myslím, po 18. zítra, tedy myslím velmi těšit. O koho půjde, i to vám vezu. Tečer, Bruno Mars nebo Roxette a Milk and Toast and Honey.

0: to v sobě skvělou energii, dál a dál, šer, belief na startu dnešního večera. A já jen, aby se nezapomnělo, Spartu čeká právě dnes taky odveta s Lyonem ve Francii, takže budeme to sledovat. Je to samozřejmě ten další krok do hlavní fáze Ligy mistrů a ten mohou udělat právě fotbalisté Sparty. Takže v odvetě třetího předkola budou na půdě francouzského Lyonu, tedy hájí těsnou výhru 2-1 z domácího prostředí. Zápas má výkop 21 hodin, my u toho budeme, ale alespoň prostřednictvím zpráv a těch důležitých informací tady na Frekvenci 1. Už za chvíli Anja Him, taky Miraja letní malinovej sliv.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

Orinoco Flow, to byla Eňa, tady je večerní frekvence jedna lehce před půl sedmou. No a zítra touto dobou doufám, že vy i já budeme natěšeni na chlapíka, který vystoupí na dalším radiokempu v úžasném prostředí na jihu Moravy, a to je Vranovská přehrada. A právě tam bude Xindl X, tak kdyby náhodou zítra jedna z těch finálních zastávek radiokempu Camping Vranovská pláž, naše tradiční adresa, koupání, zábava, soutěže, opékačky, bustů, to všechno tam bude. A samozřejmě taky živá, který půjde od 14. do 19. spolu s Jenou Knížkovou a Vojtou Efflerem. No a pak Xindl X. Kdyby náhodou jste nebyli osobně tam na místě spolu s námi, tak si to budete moci dát přes rádio, protože Xindl X si dá živák od 19. do 20. Takže zítra se na vás moc a moc těšíme. Vždycky říkám, že nejraději osobně, máte-li chuť a čas a budete-li poblíž, tak doražte na další radiokemp. Už za chviličku 11. srpen v hudbě, co se stalo v tento den v rámci různých dekád, ale teď David Guetta.

Hansen, sourozenecké trio, které zbudilo velký rozruch právě tímhle hitem. Máme 9 minut po půl sedmé. Moje oblíbená rubrika, doufám, že i vaše, co se stalo 11. srpna před mnoha lety. Nedávno se viděl úžasný dokument o Beatles a tam byl viditelně zdrcený John Lennon, který se omlouval. No vidíte, ono je to 60 let, co John Lennon na tiskové konferenci v Chicagu veřejně vyjasnil a omluvil se za svůj kontroverzní výrok, že jsou Beatles v současnosti populárnější než Ježíš Kristus, což předtím ve Spojených státech vyvolalo masové pálení jejich desek. Omlouval se, omlouval, ale chvilku to napětí ve státech trvalo. No a úplně jiné to bylo v roce 1984, protože dorazili krotitelé duchů. Byl to ten velký filmový megahit Ghostbusters od Ray Parkera Juniora, odstartoval svoji 3týdenní nadvládu na prvním místě americké hitparády. Jinak tady se to povedlo, skvělý film a taky dokonalý hit, který myslím, že patřičně reprezentoval tenhle kus, který se stal vlastně už k dnešnímu dně velkou legendou. Ray Parker Jr. Ryzí osmdesátky jsme si připomněli, ale těch připomenutí tady bude dost a dost. Za chvilku Open Your Heart Madonna, tak Lady Gaga nebo Luke Capaldi bude zpívat Survive.

0: Senior Heart, to byla Madonna. Za minutu 19. dál si dáme Tess Minaj. Taky skupina Jele někde kolem.
1: Jestli jsi ještě někde kolem, prosím, rad se, jak ti můžu s Bohem dát.
0: A nebo Stingfields of Gold. Feel her body rise when you
2: kiss her mouth. Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry. 19 hodin. Frekvence 1, zprávy.
0: Slovo dostává Honza Homolka.
3: Hezký večer, ceny bytů jsou stále rekordní. Brusel vyplatil Česku přes 20 miliard a Nedvěd analyzoval neúspěch v Americe. Ceny bytů ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostly o 11,3%, rodinných domů o 8,6% a pozemků o 8,8%. Jsou tak na rekordně vysokých úrovních. Vyplývá to z dat ČSOB indexu bydlení. Evropská komise oznámila, že České republice vyplatila 897 milionů eur, což je bezmála 22 miliard korun v rámci šesté platby z takzvaného nástroje pro oživení a odolnost. Česko o peníze z tohoto fondu požádalo v dubnu. Kvůli další fázi přestavby pražského Smíchovského nádraží začne od středy výluka jedné koleje mezi Smíchovem a Radotínem. Nižší kapacita trati bude mít vliv na provoz. Některé zastávky vlaky neobslouží a některé vlaky nepojedou. Informovala zpráva železnic v tiskové zprávě. Mluvčí je Nella Frýbová, k tomu dodává.
4: Stavba postupuje do další fáze, která přinese dřívejší zahájení už plánované výluky jedné koleje mezi Smíchovem a Radotínem. Ta měla původně začít 19. srpna, nově začne už zítra. V souvislosti s nižší kapacitou trati pojedou ranní vlaky mezi hlavním nádražím a Radotínem a odpolední vlaky v opačném směru odklonem. Neobslouží proto Velkou Chuchli a Smíchov. Další spoje pak vynechají zastávku ve Velké Chuchli a nevyjedou ani některé ranní vlaky spojující Radotín se Smíchovem.
3: Přestavba Smíchovského nádraží začala loni v únoru a měla by být hotová do konce roku 2028. Slovenská policie zadržela 44-letého Ivana Hazuchu, známého z českého dokumentárního filmu V síti o zneužívání dětí na internetu. Hazucha byl nyní na Slovensku obviněn z trestného činu sexuálního zneužívání. V minulosti byl za podobný skutek odsouzen také v České republice. Generální manažer českých reprezentací Pavel Nedvěd na zasedání výkonného výboru fotbalové asociace vystoupil s obsáhlou analýzou nepovedeného vystoupení národního mužstva na letním mistrovství světa. Důvodů neúspěchu bylo podle něj víc, mimo jiné mentální i fyzická únava některých hráčů či příliš časté změny v základní sestavě. Šéf FAČRu David Trunda k analýze říká.
5: Tam byly nějaké objektivní fakta, kvalifikovali jsme se v podstatě jako jeden z posledních týmů na mistrovství světa, neměli jsme moc možnost volby si vybrat bázi a ty cestovní délky a vzdálenosti a časové pásma, tak vlastně přivodili to, že jsme možná mohli řešit některé věci jinak, tak aby ta mentální zátěž pro hráče i díky tomu zvolenému systému tréninkovému, který tam byl, tak byla jiná, takže to jsme probrali do detailu, čili mohli jsme se trošku postavit nějak směrem k mentální unavenosti hráčů a řešit to jinak na místě.
3: Po šampionátu skončil trenér Miroslav Koubek, jeho nástupce Španěl Santi Denia v těchto dnech finišuje s asociací práce na doplnění realizačního týmu.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Zítra bude většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29, na severu a severovýchodě území je 22 až 25 stupňů.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: A aktuální informace z hlavních tahů má Vlaďka.
6: Z opatrností projíždějte na dálnici D1 ve směru na Ostravu. Na 258,5 kilometru blokuje pravý jízdní pruh dopravní nehoda, která je s únikem oleje na vozovku. A dejte si také pozor na dálnici D5 na trase z Plzně do Prahy. Na 8. kilometru došlo k dopravní nehodě dvou osobních vozidel. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 183. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 20 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Plačka.
3: Tolik zprávy na frekvenci 1 po 19. hodině s vámi Milan Bílek.
0: Hezký večer, za chviličku je tady Petr Jablonský, z neděle samozřejmě ze svého lajfu. No a zítra nikdo nemluví o něčem jiném než o těch Perseidech, tak co to vlastně jsou ty Perseidy, které zítra budou padat a proč by bylo dobré je sledovat a nějaký vidět, tak více chvíli teď. Třeba Marquez, Vayamos, Compañeros.

0: Slíbila se dala i ta Tasmin Archer, svého času dorazila s tímhle hitem, omráčila celý svět. Nádhera, za chvilku Alphaville, Lynn Marlin a taky Ellen někde kolem. No a my si dáme Petra Jablonského, ten zase bude ready a na vás připraven víkendu v neděli po 13. hodině. Tak jaký byl minule?
1: Tady Petr Jablonský, Frekvence 1, kdo je tam?
2: Tady Eliška z Ostravy.
1: Dobrý den, Eliško. Tak s kým byste ráda mluvila?
2: Já bych se ráda chtěla poradit s Andrejem Babišem, protože
3: my jsme se přestěhovali.
2: Já vás taky, pane premiére. Já bych se chtěla zeptat. My jsme se teď přestěhovali nedávno do okrajové části Ostravy. Ano. Máme tam celou novou rezidenční čtvrt.
3: No, to znám, to znáte, možná Juchelke znáte, ne, ten Ostrava.
2: Jo, znám, přesně, Juchelke. My jsme kámoši.
3: Ano, no, pojďte dál.
2: Jo, a tak my bychom chtěli vědět, protože nám tam teď oznámili, že nám znovu spustí provoz prasečáku, o kterém říkali, že už je definitivně uzavřený a teď tam ty prasata chtějí zase navést. Tak co máme dělat?
3: A co máte jako proti svině? Jako parlament tak neexistuje. No, a svině si tam žijí vedle sebe, všechno v pořádku, takže jako co máte jako proti prasate? Všude jsou prasate, ano? Všude! Takže s prasaté se zkrátka musíte zžít. No, takzvaně zžít, ten české blbé slovo zžít, jsem se naučil. No a zkrátka, jak se zžijete, tak já jsem se taky zžil. Podívejte na
2: Ale oni strašně smrdí a k tomu je tam strašně moc much.
3: No, tak jako často to smrdí, ale tak hold musíte zase si uvědomit, že jako každý smrdí nějakým způsobem, že jo? Každá svině nějakým způsobem jako je v nějakém hnoji. Já říkám, musíte se zžít, já jsem se zžil taky. Můžete se podívat třeba na Macinke nebo na Okamure, no. A taky jsem se s nima zžil. No, a co? No, a tak a musím říct, že samozřejmě aj si musíte z té druhé strany, my jsme sociální vláda, my máme sociálné ty, zkrátka, jakože umíme cítit sociálně, já to umím, a třeba s těmi prasatami musíte umět si i třeba soucítit, jak se cítí. Teď si vemte, že teď třeba jak je to horko, tak já mám normálně strach, že už se na mě vaří voda.
2: Tak díky.
3: Tak prasatům zdar. Na skle.

lehce před půl osmou, no a myslím, že média žijí tím, na co se bude zítra radost dívat. A to jsou ty Perseidy a letošní maximum toho meteorického roje připadá na noc ze středy 12. na čtvrtek. Jinak podmínky budou přímo ideální, vynikající, protože měsíc je vlastně jen pár hodin po novu a obloha zůstane celou noc dokonale tmavá. Takže mimo města budeme moci vidět desítky až stovky meteorů za hodinu, nebo až 100 meteorů za hodinu. A vy jste si možná říkali, všichni to říkají dokola, rok co rok, Perseidy. A co to vlastně je a jak to je možná veliké, ta hvězda, která padá, tak není se čeho bát, protože je to vlastně takový meteorický roj, který vzniká z prachu a drobných úlomků, uvolněných z komety Swift-Tuttle, i ta má své jméno. No a Země tímhle proudem částic vlastně prochází každý rok v červenci a v srpnu. No a Perseidy jako takové jsou vlastně zrnka písku až po hrášek, to znamená zhruba centimetr. To, co vidíte a co padá, tak to má zhruba centimetr. Čili bezpečnost zaručena. Já vám budu přát, abyste si vybrali hezké místo, někde samozřejmě mimo město, mimo světlo a sledovali, protože a můžete počítat. Jak jsem říkal, během hodiny můžete vidět desítky až stovku meteorů za hodinu. No, tak hodně štěstí. Ať vám to přinese jenom radost. Za chvilku Sting Team. A teď Get in the Girl. Tady je Meghan Trainor.

0: Tohle byla velká dokonalost, to byl Sting a Fields of Gold na Frekvenci 1. Tak pobavilo vás dneska něco? Mě určitě, protože měli jsme to i ve zprávách. Generální manažer českých reprezentací Pavel Nedvěd totiž vystoupil s analýzou nepovedeného vystoupení na mistrovství světa. Byla to velká blamáž, prostě pánové nehráli, to je jasná věc. A co je na pováženou, tak Nedvědova analýza k mistrovství světa má 103 stran. 103 stran. A zmiňuje mentální i fyzickou únavu hráčů. Na 103 stranách, já jsem to nečetl, se vysvětluje, proč to našim hráčům nehrálo. Já bych do budoucna prosil to zpracovat od Lábuse a Čtvrtníčka, aby jsme se aspoň trošku zasmáli. Za chvíli Jennifer až Krištof, taky David Guetta a Beautiful People. Za 20 minut si vezeme nové zprávy.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: největší hity posledních let.
1: Mám tě rád, i když děláme chyby, život s tobou se mi vážně líbí.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte se.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já, je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A tak to už taky nemusím.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat, rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný, no.
2: No, je to trapný. Jsem mu říkal, vydrž
3: tak
2: to.
3: Tak mu zlom nohu.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
0: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: Slovo dostává Honza Homolka.
5: Děkuji, hezký večer. Češi dělají při opalování chyby. Ceny v Česku rostly a Sparta nastupuje v Lyonu. Češi dělají při opalování stále stejné chyby. Jsou na slunci moc dlouho a nenatřou se opalovacím krémem. Přednosta kliniky popálení na plastické chirurgie fakultní nemocnice Brno Libor Strajit v ČT řekl, kam až popálení nemohou dojít a co dělat v případě spálení nejdříve.
6: Hospitalizujeme po hluboké popálení. Takže těch je méně naštěstí, ale měli jsme právě letos hospitalizovaného pacienta popáleného od slunce, který měl už 2B popáleniny, to znamená, už tam byly puchýře, ale naštěstí nebylo potřeba vlastně operovat. To hlavní opatření, aby se ulevilo, tak je současně i první pomoc, to znamená, je to chlazení. Ideálně by měl člověk ochladit se chladnou vodou, která má teplotu 4 až 8 stupňů. Neměl by to být led, který může způsobit stažení cév a prohloubení popáleniny.
5: Spotřebitelské ceny v Česku v červenci zrychlily meziroční růst na 1,7% z červnových 1,5%. Meziměsíčně se ceny zvýšily o 0,6%. Svůj předběžný odhad z minulého týdne potvrdil Český statistický úřad. Ředitel odboru statistiky ceny Vladimír Cába k tomu říká.
7: Červencový meziroční vývoj spotřebitelských cen byl, podobně jako v minulých měsících, významně ovlivněn cenami pohonných hmot a potravin. Ceny pohonných hmot se po dvouměsíčním poklesu vrátily k růstu a oproti minulému měsíci byly vyšší o 3,5%. V porovnání s loňským červencem vzrostly o necelých 17%.
5: Turisty oblíbený lesní hrádek Eichelburg stojí na skalním ostrohu na svahu Světlé hory nad řekou Úpou u Horního Maršova v Krkonoších je nepřístupný. Někdo u něj totiž poničil vstupní dveře. Petrochemický komplex Zapsip Neftechim v Tobolsku na západní Sibiři, největší závod na výrobu skapalněného ropného plynu v Rusku, který se stal v noci na pondělí terčem ukrajinského dronového útoku, byl při úderu poškozen. Agentuře Reuters to sdělili 3 zdroje, přičemž podle jednoho z nich byl tento podnik, jenž zastupuje zhruba 2/5 celkové ruské produkce LPG zcela odstaven na dobu neurčitou kvůli vyhodnocování škod. Pondělní zemětřesení v Kolumbii podle posledních údajů samosprávných celků zabilo nejméně 240 lidí, zraněných je přes 1000. Fotbalisté Sparty se mohou v dnešní odvetě 3. předkola v Lyonu přiblížit postupu do Ligy mistrů. Pražský tým má k dobru vítězství 2-1 z úvodního domácího utkání, musí se však vyrovnat se sobotní ligovou porážkou v Boleslavi. Utkání začíná ve Francii za hodinu.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
5: Zítra bude většinou jasno, nejvyšší denní teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě 22 až 25.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
5: A aktuální informace z hlavních tahů má Vlaďka.
8: Z opatrností projíždějte na dálnici D5 na trase z Plzně do Prahy, kde na 8. kilometru došlo k dopravní nehodě 2 osobních vozidel. Kolony se v místě nehody ale aktuálně netvoří. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 184. až 191. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 20 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. V této koloně si navíc dejte pozor na 189,5 kilometru, kde stojí v pravém jízdním pruhu porouchaný kamion. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Vlaďka.
5: Tolik zprávy, Milan Bílek s vámi po 20. hodině.
4: Rád to zopakuje, Honzo, znovu po týdnu nemáme tady lepší odborníka na sport než tebe, top komentátor, to je jasná věc. Za hodinu Sparta a Lyon proti sobě. Sparta překvapila, vyhrála. Máš nějaký tip, jak to dopadne dneska?
5: Nevím, jestli tip, ale před týdnem, pokud si dobře vzpomínám, ano, jsme věřili.
4: Ano.
5: Tak já dneska nevěřím, protože Lyon bude hrát v trošku jiném složení, zase jeho týden dál, Sparta dostala políček v sobotu a jsou tam, že odchody, Haraslín, Kuchta, takže dneska bych věřil tomu, že to Sparta neudrží a Lyon půjde dál.
4: Tak máte-li chuť, tak si sačte podle Honziho Molky. My jedeme dál. Lekce po 20. hodině, tak za chvilku letní hit Luna, Mambo, Leo, Adele. A teď divokej Beruč Milan.
0: Frekvence 1
1: a Milan Bílek.

0: Co léto, to letní hit.
1: Je tady ten další z roku 2009. Vzpomínáte na Mambo Leo? Byl to obrovský hit nizozemské zpěvačky Luna vlastním jménem Marie-José van der Kolk. No a tahle energická taneční skladba navázela na ty předchozí mega úspěšné letní singly, jako třeba bylo Bailando nebo Kiko de la Luna, ale Mambo Leo mělo taky něco do sebe. Tak velký letní trhák a zpátky o celých 27 let.

0: desetiletní od roku 1999, to byla Luna. Tak za chvilku Sandra Coolio, no a taky hvězda zítřejšího radiokempu, za chvilku si ten puberťák Xindolix.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

Hej, tady to byla Sandra o 8:30 na frekvenci H1. Tak zítra po ránu pro vás máme krásné peníze, kde kdo má prázdniny, pauzu, ne tak, ale naše poslední slovo, které jede dál, den co den, 4 kola. A aktuálně hádáme poslední slovo Petry Hřebíčkové, tak kdyby náhodou, vy jste dneska neuhodli, co si přivezla z Dánska, vy jste typovali třeba chopn, sušenky, bacila nebo angínu, to je špatně, má tam být něco jiného, je to úplně jako jednoduchá věc, nemůžu napovědět ani kouskem, takže zítra po ránu nám volejte 257 400 999, no a zavolejte nám a tipněte. A když to neklapne mezi 7 a 8, tak máte ještě další 4 pokusy, držím vám palce na to zítřejší hezké ráno, které nás čeká. Tak za chviličku Radio Camp, ten bude zítra.

0: Happy people, Mr. President, tady na frekvenci 1. Zítra Radio Camp čeká nás opět další krásné místo, Camp Vranovská pláž. Najdete samozřejmě u Vranovské přehrady, nedaleko Vranova nad Dyjí, v jednom z nejhezčích rekreačních areálů na Jižní Moravě. Takže od 14. hodiny jedeme živě pro vás, Jana Knížková, Vojta Efler, no a večer Xintl X, jak jsem připomínal. Pojedeme napříč programem, to znamená hodnotné ceny. Samozřejmě ten večerní táborák, špekáčky a taky závěrečná afterparty. Počasí má být naprosto skvělé, navíc ještě do toho ty persejdy, navíc ještě zatmění. No já nevím, co už všechno bychom měli poslat do jednoho jediného večera. Celé to pojede taky živě zítra od 14. hodiny. Tak kdyby náhodou jste nebyli poblíž nebo přímo na místě, tak si nás dejte přes rádio. Tak se na vás těšíme nejlépe osobně za chvilku Natalie Imbruglia a Martin Garrix. A teď ticho, Eva Farná.
1: Ticho lákaně mých lák posílá.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry. 21 hodin, frekvence 1, zprávy.
1: Slovo dostává právě teď Honza Homolka.
2: Hezký večer, ceny bytů jsou stále rekordní. Brusel vyplatil Česku přes 20 miliard a fotbalisté Sparty jdou do odvety s Lyonem ve stejné sestavě. Ceny bytů ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostly o 11,3%, rodinných domů o 8,6% a pozemků o 8,8%. Jsou tak stále na rekordně vysokých úrovních, vyplývá to z dat ČSOB indexu bydlení. Evropská komise oznámila, že České republice vyplatila 897 milionů eur, což je bezmála 22 miliard korun v rámci šesté platby z takzvaného nástroje pro oživení a odolnost. Českou peníze z tohoto fondu požádalo v dubnu. Silnice první třídy číslo 55 v Huštěňovicích na Uhersko-Hradišťsku bude od pátku uzavřena kvůli opravě. Řidiči využijí objízdnou trasu po dálnici D55. Práce chce mít ředitelství silnic a dálnic hotové do konce srpna.
3: Po dobu stavby tudy projedou jenom sanitky, policie, hasiči, autobusy a obyvatelé přilehlého okolí. My ostatní budeme muset po objížďce, tedy po dálnici D55, a to i bez dálniční známky. Najet můžeme na exitu 47 Staré město u Babic z kruhové křižovatky. Silnice první třídy číslo 55 spojuje Olmoucký, Zlínský a Jihomoravský kraj. Za Břeclaví směřuje k Rakousku. V některých úsecích vede souběžně s ní dálnice D55. Další části dálnice stavbaři teprve budují, případně se jejich výstavba plánuje. Ládě jako frekvence 1.
2: Francouzská obec Saint-Gervais Mont Blanc vyzvala turisty, aby nepořádali výstupy na nejvyšší horu v Alpách. Odůvodňuje to vysokými teplotami a suchem, což vede k uvolňování kamení, které může zasáhnout turisty. Radnice obce na úpatí hory Mont Blanc také nechala uzavřít dvě alpské chaty. Fotbalisté Sparty začínají odvetné utkání třetího předkola Ligy mistrů na půdě Lyonu. V prvním utkání dokázali vyhrát 2-1 a dnešní sestava Briana Priského je úplně stejná jako před týdnem. Surovčík je v bráně, Suchomel, Ševinský, Sorensen a Rineš před ním, v záloze Macek, Andrew Erwin, Karabec a útočné trio John Mercado, Jonathan Brunes a Josimar Alcocer.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Také zítra bude většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě území 22 a 25.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: Aktuálně jsou všechny hlavní tahy průjezdné a bez nehod, takže si užijte dnešní večer ve společnosti Frekvence 1 a také Milana Bílka.
1: Hezký večer vám přeji. Ano, utkání Lyon-Sparta začalo před okamžikem, hraje se čtvrtá minuta, stav tedy 0-0. Za chvilku náš velký letní hit. Mám pro vás taky další výročí, která padají na ten dnešní hezký srpnový den plus velké hlavy. Bylo to skvělé. Teď Overdrive.
0: Frekvence 1 a my

0: Co léto, to letní hit.
1: A teď si spolu dáme Walking on Sunshine od britské rockové skupiny Katrina and the Waves. Je to jeden z těch nejikoničtějších a velmi optimistických letních hitů 80. let. Jinak píseň vyšla v roce 1983 na takovém nezávislém debutovém albu, ale celosvětovým megahitem se stala až její nově nahraná a taková energičtější verze z dubna roku 1985. A dodnes je právě tenhle hit masivně využíván ve filmech, reklamách a taky televizních pořadech jako takový univerzální hudební symbol pro tu čistou radost a dobrou náladu. Tak je léto, žádné komplikace, Walking in Sunshine a Katrina and the Waves.

0: We don't need another hero. Tak to byla známá filmová od Tiny Turner. Za chvilku No Name, taky Kygo. A velké hlavy, tak ty to dneska měli přes hůlky. Po 17.
1: Hůlky, umíte s nima jíst?
2: Já ano.
3: To je boj, to je
4: já
3: boj.
4: Taky, jednu si vemu do pravý, druhou do levý a napichuju.
5: Velké hlavy, frekvence 1.
3: Tak to je otázka pro Tomáša potom. Prečo sa v Thajsku používají hůlky aj pri konzumácii polievky?
2: No, protože z té polévky vyzobáváš to, co se dá nabrat, ale jinak usrkáváš vodu, že?
4: No. A není to proto, že ve spojitosti s tím kovem ona buď to chladne, anebo dostává pryč ty živiny.
2: Když je to dřevo?
4: No právě, tak proto ne lžíci, ale proto dřevo.
1: Ne, taková kvalita, to je tím, že je hustá, taková kvalitní thajská gulášovka.
4: Nebo držkovka thajská.
3: Tak a teraz thajská verzia, hej. Jedlo konzumované s pomocou paličiek je zdravšie, protože sústa vlastně vyjete pomaly.
4: Ano, jíš pomalu.
3: A prispívate k tým lepšiemu, ako by
2: trávě. A to tak je, to tak je. Říká se, že bys každý sousto měl aspoň 36 krát.

Life is a Flower, to byly Ace of Base, snad ideální večer je tady pro vás datem 11. a doufejme, že nakonec to ideální bude i pro tu Spartu, která hraje s Lyonem, třetí předkolo pro Ligu mistrů. No a je to tak, že Sparta prohrává v 39. minutě první poločas, Lyon Sparta 1-0. Tak za chvilku Emilie, taky Redeker Ken, máme tady Pink, tak hezké úterý.

0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Češi dělají při opalování chyby, ceny v Česku rostly a rozjíždí se příprava hokejových extraligových týmů. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Češi dělají při opalování stále stejné chyby, jsou na slunci moc dlouho a nenatřou se opalovacím krémem. Přednosta kliniky popálení na plastické chirurgie fakultní nemocnice Brno Libor Streit v ČT řekl, kam až popáleniny mohou dojít a co dělat v případě spálení co nejdřív.
2: Hospitalizujeme hluboké popáleniny, takže těch je méně naštěstí, ale měli jsme právě letos hospitalizovaného pacienta popáleného od slunce, který měl už 2B popáleniny, to znamená, už tam byly puchýře, ale naštěstí nebylo potřeba vlastně operovat. To hlavní opatření, aby se ulevilo, tak je současně i první pomoc, to znamená, je to chlazení. Ideálně by měl člověk ochladit se chladnou vodou, která má teplotu 4 až 8 stupňů. Neměl by to být led, který může způsobit stažení cév a prohloubení popáleniny.
1: Spotřebitelské ceny v Česku v červenci zrychlily meziroční růst na 1,7% z červnových 1,5%. Meziměsíčně se ceny zvýšily o 0,6%. Svůj předběžný odhad z minulého týdne potvrdil Český statistický úřad. Ředitel odboru statistiky cen Vladimír Cába k tomu říká.
3: Červencový meziroční vývoj spotřebitelských cen byl, podobně jako v minulých měsících, významně ovlivněn cenami pohonných hmot a potravin. Ceny pohonných hmot se po dvouměsíčním poklesu vrátily k růstu a oproti minulému měsíci byly vyšší o 3,5%. V porovnání s loňským červencem vzrostly o necelých 17%.
1: Turisty oblíbený lesní hrádek Eichelburg, jenž stojí na skalním ostrohu na svahu Světlé hory nad řekou Úpou u Horního Maršova v Krkonoších, je nepřístupný. Někdo u něj totiž poničil vstupní dveře. Petrochemický komplex Zapsip Měvtěchim v Tobolsku na západní Sibiři. Největší závod na výrobu skapalněného ropného plynu v Rusku, který se stal v noci na pondělí terčem ukrajinského dronového útoku, byl při úderu poškozen. Tento podnik, jenž zastupuje zhruba 2/5 celkové ruské produkce LPG, je zcela odstaven na dobu neurčitou kvůli vyhodnocování škod. Pondělní zemětřesení v Kolumbii podle posledních údajů samosprávných celků zabilo nejméně 240 lidí, zraněných je přes 1000. Hokejisté Liberce porazili v přípravě na blížící se start extraligy po druhé Mladou Boleslav. Na ledě Bruslařů vyhráli 6-0. První utkání odehrál Třinec, ten zdolal prvoligový Frýdek Místek 6-2.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve středu bude většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě území 22 až 25. Příjemný poslech, Frekvence 1.
4: Hezký večer vám přeji po 22. úterý 11. Tak touto dobou povětšinou takhle v polovině srpna už na sociálních sítích vidíme houbařské úlovky, fotky, kde je hodně radosti z toho, že jste vyrazili do lesa, máte třeba plný košík a vypadá to, že letos houby vůbec neporostou. Samozřejmě proč, no kvůli suchu, tak to zkusíme probrat už za malou chvíli. No a dáme dohromady ty informace, které pro ty z nás, kteří rádi houby a rádi houby hledají, nevypadá moc dobře. Tak za chvilku více teď. Robert Miles, Rednecks, nebo Phil Collins, Can't Stop Loving You.

Children a to byl Robert Miles. Hezký večer vám přeji. Tak jak jsem nadhodil před okamžikem, takhle kvůli srpna jsme si vždycky říkali, tak houby rostou, nerostou, těšíme se na ně, máme na ně chuť. Já jsem si vždycky s oblibou počkal na ty svoje ryzce, to jsou vlastně asi jediné houby, které miluju, sbírám ryzce a syrovinky, ale vypadá to, že letos asi nebudou. Stačí se podívat na titulky, které dorazily právě dnes na ty internety, tak novinky.cz, houby nejspíš dokonce prázdně neprostou, to samé píše další web, houby nerostou, je to naprostá tragédie, říká mykolog iDnes.cz, případně další web, houby minimálně dokonce prázdně neprostou, počasí jim prostě nepřeje. No a proč? Musíme si samozřejmě logicky odvodit, že je takové sucho a houby potřebují něco jiného, že to pravděpodobně nedopadne. Leda, že by, jak se nám začne měnit počasí, tuším, že v neděli a má se ochladit a mají tu být alespoň nějaké srážky, se možná stane něco, zaprší a tyhle zprávy budou minulost. Tak si to přejme, protože já konec léta, případně babí léto, si bez hub nějak nedokážu představit. Tak rád bych, věřím, že i vy, tak snad se dočkáme. Za chviličku Cherish, Aqua, Turn Back Time a teď ty a já, skupina Krištof.

jedna z nejzamilovanějších, nejenom od Kool & The Gang, ale myslím taková jako vizitka z těch zamilovaných zase z 80. let. Kool & The Gang, Cherry si hrajeme lehce před půl jedenáctou. No a pro Spartu to nevypadá vůbec dobře, hraje se právě teď třetí předkolo Ligy mistrů. No a prohrává s Lyonem 2-0, tedy Lyon Sparta 2-0. Tak hraje se 69. minuta, to znamená druhý poločas. Už za malou chvíli Guns N' Roses, taky čínsky, kapradí a teď J-Lo, Save Me Tonight.

0: Don't cry, to byly Guns N' Roses s námi na Frekvenci 1. Tak zítra nezmeškejte hlavně to zatmění slunce, je to největší událost tohoto měsíce, které bude viditelné z Česka. No a ten ukazačné ve střední Evropě okolo 19.19. a maximum bude v Česku kolem 20. hodiny a 11. minuty. Tak si to užijte. Za chvilku Aneta Langerová, přidáme taky další zprávy o 23. a nebo Miles Smith. Nice to meet you.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší. Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry. 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Ceny bytů jsou stále rekordní. Brusel vyplatil Česku přes 20 miliard a Nedvěd analyzoval neúspěch v Americe. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Ceny bytů ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostly o více než 11%, rodinných domů o 8,6% a pozemků o 8,8%. Jsou tak na rekordně vysokých úrovních. Vyplývá to z dat ČSOB indexu bydlení. Evropská komise oznámila, že České republice vyplatila 897 milionů eur, bezmála 22 miliard korun v rámci šesté platby z takzvaného nástroje pro oživení a odolnost. Česko o peníze z tohoto fondu požádalo v dubnu. Čerpání z prostředků je vázáno na plnění cílů a závazků, které Česká republika formulovala na svém národním plánu obnovy. Jedná se například o investice či reformy. Nástroj vznikl na podporu unijních ekonomik po pandemii covidu. Kvůli další fázi je přestavby pražského Smíchovského nádraží začne od středy výluka jedné koleje mezi Smíchovem a Radotínem. Nižší kapacita trati bude mít vliv na provoz. Některé zastávky vlaky neobslouží a některé vlaky nepojedou. Informovala zpráva železnice v tiskové zprávě. Mluvčí Nela Frejbová doplňuje.
2: Stavba postupuje do další fáze, která přinese dřívejší zahájení už plánované výluky jedné koleje mezi Smíchovem a Radotínem. Ta měla původně začít 19. srpna, nově začne už zítra. V souvislosti s nižší kapacitou trati pojedou ranní vlaky mezi hlavním nádražím a Radotínem a odpolední vlaky v opačném směru odklonem. Neobslouží proto Velkou Chuchli a Smíchov. Další spoje pak vynechají zastávku ve Velké Chuchli a nevyjedou ani některé ranní vlaky spojující Radotín se Smíchovem.
1: Přestavba Smíchovského nádraží začala loni v únoru a měla by být hotová do konce roku 2028. Slovenská policie zadržela 44-letého Ivana Hazuchu, známého z českého dokumentárního filmu V síti o zneužívání dětí na internetu. Hazucha byl nyní na Slovensku obviněn z trestného činu sexuálního zneužívání. V minulosti byl za podobný skutek odsouzen také v České republice. Generální manažer českých reprezentací Pavel Nedvěd na zasedání výkonného výboru FAČRu vystoupil s obsáhlou analýzou nepovedeného vystoupení národního týmu na mistrovství světa. Důvodu neúspěchu bylo podle něj víc, mimo jiné mentální i fyzická únava některých hráčů či příliš časté změny v základní sestavě. Šéf fotbalové asociace David Trunda pokračuje.
3: Tam byly nějaké objektivní fakta, kvalifikovali jsme se v podstatě jako jeden z posledních týmů na mistrovství světa, neměli jsme moc možnost volby si vybrat bázi a ty cestovní délky a vzdálenosti a časové pásma, tak vlastně přivodili to, že jsme možná mohli řešit některé věci jinak, tak aby ta mentální zátěž pro hráče i díky tomu zvolenému systému tréninkovému, který tam byl, tak byla jiná, takže to jsme probrali do detailu, čili mohli jsme se trošku postavit nějak směrem k mentální unavenosti hráčů a řešit to jinak na místě.
1: Po šampionátu skončil trenér Miroslav Koubek, jeho nástupce Španěl Santi Denia. V těchto dnech finišuje s asociací práce na doplnění realizačního týmu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve středu bude většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů na severu a severovýchodě území 22 až 25. Příjemný poslech Frekvence 1.
4: Hezký večer vám přeji Eňa už za chvíli, taky One Republic a teď i Marek Ztracený stále věří.
0: Frekvence 1
5: a Milan Bílek.

čase zhasly. To, jak život zrychlil, z nuly na stup. Pak šlo to s námi od 10 k 5. Dobrý je,

Anyways, to byla Eňa do toho času předpůlnočního, který tady máme. Tak zítra pro vás máme další Radio Camp, jeden z posledních. Ano, já chápu, že možná nebudete spolu s námi přímo na místě. Každopádně vězte, že zítra od 14. do 20. pro vás máme živý přenos, a to jistou hlavní hvězdou, a to bude Xindl X. Tak si nás dejte od 14. A nebo teď jedeme spolu dál. Lady Gaga, Hold My Hand.

Aba, to byl Alvaro Soler na Frekvenci 1. Také užijte dnešní hezký večer s teplotami, které nám ale postupně klesají, a pozor taky na chladná rána, která nás čekají, protože místy budou v dalších dnech teploty klesat i po té 10 stupňů Celsia. Každopádně odpoledne budou letní a postupně se vrátí taky tropické teploty. Tak já se těším na zítřejší večer. Spolu s námi společně začínáme po radiokempu, tedy po 20. hodině. Teďka tady Tarína Knechtová, Můj Bože, a dobrou noc až do rána.

0: Frekvence 1 zprávy.
1: Češi dělají při opalování chyby, ceny v Česku rostly a rozjíždí se příprava hokejových extraligových týmů. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Češi dělají při opalování stále stejné chyby, jsou na slunci moc dlouho a nenatřou se opalovacím krémem. Přednosta kliniky popálení na plastické chirurgie fakultní nemocnice Brno Libor Streit v ČT řekl, kam až popálení nemohou dojít a co dělat v případě spálení co nejdřív.
2: Hospitalizujeme hluboké popálení, takže těch je méně naštěstí, ale měli jsme právě letos hospitalizovaného pacienta popáleného od slunce, který měl už 2B popáleniny, to znamená, už tam byly puchýře, ale naštěstí nebylo potřeba vlastně operovat. To hlavní opatření, aby se ulevilo, tak je současně i první pomoc, to znamená, je to chlazení. Ideálně by měl člověk ochladit se chladnou vodou, která má teplotu 4 až 8 stupňů, neměl by to být led, který může způsobit stažení cév a prohloubení popáleniny.
1: Spotřebitelské ceny v Česku v červenci zrychlily meziroční růst na 1,7% z červnových 1,5%. Meziměsíčně se ceny zvýšily o 0,6%. Svůj předběžný odhad z minulého týdne potvrdil Český statistický úřad. Ředitel odboru statistiky cen Vladimír Cába k tomu říká.
3: Červencový meziroční vývoj spotřebitelských cen byl, podobně jako v minulých měsících, významně ovlivněn cenami pohonných hmot a potravin. Ceny pohonných hmot se po dvouměsíčním poklesu vrátily k růstu a oproti minulému měsíci byly vyšší o 3,5%. V porovnání s loňským červencem vzrostly o necelých 17%.
1: Turisty oblíbený lesní hrádek Eichelburg, jen stojí na skalním ostrohu na svahu Světlé hory nad řekou Úpou u Horního Maršova v Krkonoších, je nepřístupný. Někdo u něj totiž poničil vstupní dveře. Petrochemický komplex Zapsip Měvtěchym v Tobolsku na západní Sibiři. Největší závod na výrobu skapalněného ropného plynu v Rusku, který se stal v noci na pondělí terčem ukrajinského dronového útoku, byl při úderu poškozen. Tento podnik, jenž zastupuje zhruba 2/5 celkové ruské produkce LPG, je zcela odstaven na dobu neurčitou kvůli vyhodnocování škod. Pondělní zemětřesení v Kolumbii podle posledních údajů samosprávných celků zabilo nejméně 240 lidí, zraněných je přes tisícovku. Hokejisté Liberce porazili v přípravě na blížící se start extraligy po druhé Mladou Boleslav. Na ledě Bruslařů vyhráli 6-0. První utkání odhrál Třinec, ten zdolal prvoligový Frýdek Místek 6-2.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve středu bude většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě území 22 až 25. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
1: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
2: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
1: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
2: I v sobotu a v neděli.
3: Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Ceny bytů jsou stále rekordní. Brusel vyplatil Česku přes 20 miliard a Nedvěd analyzoval neúspěch v Americe. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Ceny bytů ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostly o více než 11%, rodinných domů o 8,6% a pozemků o 8,8%. Jsou tak na rekordně vysokých úrovních. Vyplývá to z dat ČSOB indexu bydlení. Evropská komise oznámila, že České republice vyplatila 897 milionů eur, bezmála 22 miliard korun v rámci šesté platby z takzvaného nástroje pro oživení a odolnost. Česko o peníze z tohoto fondu požádalo v dubnu. Čerpání z prostředků je vázáno na plnění cílů a závazků, které Česká republika formulovala na svém národním plánu obnovy. Jedná se například o investice či reformy. Nástroj vznikl na podporu unijních ekonomik po pandemii covidu. Kvůli další fázi je přestavby pražského smíchovského nádraží začne od středy výluka jedné koleje mezi Smíchovem a Radotínem. Nižší kapacita trati bude mít vliv na provoz. Některé zastávky vlaky neobslouží a některé vlaky nepojedou. Informovala zpráva železnice v tiskové zprávě. Mluvčí Nela Frejbová doplňuje.
2: Stavba postupuje do další fáze, která přinese dřívější zahájení už plánované výluky jedné koleje mezi Smíchovem a Radotínem. Ta měla původně začít 19. srpna, nově začne už zítra. V souvislosti s nižší kapacitou trati pojedou ranní vlaky mezi hlavním nádražím a Radotínem a odpolední vlaky v opačném směru odklonem. Neobslouží proto Velkou Chuchli a Smíchov. Další spoje pak vynechají zastávku ve Velké Chuchli a nevyjedou ani některé ranní vlaky spojující Radotín se Smíchovem.
1: Přestavba smíchovského nádraží začala loni v únoru a měla by být hotová do konce roku 2028. Slovenská policie zadržela 44-letého Ivana Hazuchu, známého z českého dokumentárního filmu V síti o zneužívání dětí na internetu. Hazucha byl nyní na Slovensku obviněn z trestného činu sexuálního zneužívání. V minulosti byl za podobný skutek odsouzen také v České republice. Generální manažer českých reprezentací Pavel Nedvěd na zasedání výkonného výboru FAČRu vystoupil s obsáhlou analýzou nepovedeného vystoupení národního týmu na mistrovství světa. Důvodu neúspěchu bylo podle něj víc, mimo jiné mentální i fyzická únava některých hráčů či příliš časté změny v základní sestavě. Šéf fotbalové asociace David Trunda pokračuje.
3: Tam byly nějaké objektivní fakta, kvalifikovali jsme se v podstatě jako jeden z posledních týmů na mistrovství světa, neměli jsme moc možnost volby si vybrat bázi a ty cestovní délky a vzdálenosti a časové pásma, tak vlastně přivodili to, že jsme možná mohli řešit některé věci jinak tak, aby ta mentální zátěž pro hráče i díky tomu zvolenému systému tréninkovému, který tam byl, tak byla jiná, takže to jsme probrali do detailu, čili mohli jsme se trošku postavit nějak směrem k mentální unavenosti hráčů a řešit to jinak na místě.
1: Po šampionátu skončil trenér Miroslav Koubek, jeho nástupce Španěl Santi Denia v těchto dnech finišuje s asociací práce na doplnění realizačního týmu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve středu bude většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů na severu a severovýchodě území 22 až 25. Příjemný poslech Frekvence 1. Yeah.

0: na frekvenci 1?
1: No jasně, to je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
2: Včera ke mně z ničeho nic přišla moje dospívající dcera, objala mě, byl to moc milý, pak zase odešla za maminkou.
0: Takhle to umí glosovat jen velké hlavy.
2: A následně z kuchyně slyším, máš pravdu, přibral.
1: Začínáme každý všední den v 17 hodin.
0: Co vás baví? Velké hlavy.
1: Frekvence 1.

jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát.